písničku 100x.

kamaráde, plno. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je to semen je Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic. A jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerwald ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna?
3: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak, dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít, tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, a tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý ta bluza a ten červený i ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil a řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to bylo takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo? Ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo? Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatný, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k sozám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, Tady bylo muzeum, vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Dík Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo v Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo. No, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisavěvě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. Já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám 2 lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie, nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnu?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, a říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germenis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Jestli mi nepočítá, já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo. Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: To je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: Tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova. Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak ty jsou známí a tak dále, tak je provádě. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No, ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No, všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat, než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No jo.
2: Chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se to vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvej. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši, vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam pod věží, tam je takový jako pokoj, a protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na sváte, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby

0: ty zámky a majetky vrátili. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
1: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildprantů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
2: Ahoj, krásné odpoledne.
1: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
2: Výborně, a je tady k dispozici.
1: Dal bys si.
2: Dal bych si,
1: ale
2: no.
1: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
2: Tak potom, dobře. Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budou probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý pane,
4: ale
3: to
4: tak
3: nejde
4: jako
3: na černo.
4: Jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte? Já se teda na vás si dám záležet, rozumíte? Tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
4: Jo, no to jo. Je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
4: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
4: moje, vaši... ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
4: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
4: To je třeba možný, u nás se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco, víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ještě.
4: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: můžu,
4: jestli
3: můžu,
4: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte, 11. května. Už to
4: kolik?
3: 11. května.
4: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplný nesmysl, víte proč? Jako? Dneska je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
4: Moment, počkejte.
3: No.
4: Vy chcete říct,
3: co?
4: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
4: Ložnice, postel, blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
4: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
4: Jo,
3: ona už se oblíká.
4: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Nejde za 3 dny, až za 3 dny.
4: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
4: Cože? Kde budu?
3: Na chalupě.
4: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
4: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
4: No jo.
3: Ta vám dala.
4: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla,
3: no,
4: vás
3: jo,
4: mě
3: no.
4: Seslalo samo nebe.
3: No.
4: Vy jste mě vlastně zachránila,
3: no,
4: bych
3: jo.
4: Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekla, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
4: Ale pro vás,
3: to jo, no.
4: Vy jste opravdu
3: já
4: machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, no, tu vaší sekretářku,
4: no,
3: že jo.
4: Tohle, no,
3: jeden ten sportovní výsledek, to je ta slávie, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady 1525 bez DPH. No. A můžete mi to poslat poštou.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady vnímá někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala takovouhle vlastně?
1: No,
0: bylo
1: já bych
0: těžká.
1: To nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No
1: ale...
0: tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik. Protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako ale, aby tam byl nějaký odraz.
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, no, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, mm-hmm. že si vymaskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkat někam, jo, ten obraz. Já nevím, jak to popsat, no prostě ten film byl film natočený, že natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr. A to šlo intenzitu k sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, než se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, protože to nevydrželi, tak je pan Heizlar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno, ta odešli, buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
0: si
1: nesměl
0: podle té matnice je tam instalovaný.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zakloň, tohle to, pozor, kde máš brýle, ježiš, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle, a pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Hřiny Bohdalové jsme probrali Jarabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy. Telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohrilovou s Karlem Šípem nebo pro Oldřicha Navrátila, a to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
6: Dobrý den, tady Petr a já bych dal hlas Oldřichovi Navrátilovi.
5: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál, dobrý den.
7: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého Děkuji. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
8: Děkuju, jste hodná.
7: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
5: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
9: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
5: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
10: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. Česká. No tak to хорошо, no, to mi друзья, to mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co? Vypijem. Jak tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
11: Já Kaja.
10: No хорошо. Vodku Kaja.
11: Já jsem tady z Prahy.
12: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
10: Da.
11: Vodku? Da.
10: No, pojďom.
11: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
12: No, ne,
10: obchodní?
12: No.
10: Čojka!
12: Já.
10: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
12: tak proč?
10: No bude problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Babuška, Saša i naša, viete, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
11: davaj. Saša,
10: Kaja.
11: Saša.
10: Ahoj.
12: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
10: A, umíraj!
13: Dobrý den! Sasa, kapust, já vás, nový ochránce,
3: Kim Jong Jin.
12: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
5: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky když se tady v Praze prodávalo.
8: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
5: Co si vozíš ty?
8: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
5: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
8: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
5: Že už je plná lednice.
8: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsou focení, která je pro film. Filmy, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
5: Proč se filmy dávají do lednice?
8: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako... Filmy jako na focení, nevyfocený film.
5: Jo, takhle. No. Těch máš tolik.
8: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
5: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
8: Na co filmy?
5: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
8: Ano, pořád. Ale to není zas tak dávno. Teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, takový jako, jo takový jako, no, oni jsou
5: takový. To bylo
8: takový...
5: i u LP desek a jaký ano. Mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
8: A všichni jsou hlavně překvapení, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města Pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. Mm-hmm. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo, Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
5: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330. Například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána.
2: Žací stroj, tak to jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím
4: jo,
3: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, no. Taky otec rodiny,
3: ale
4: manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu.
4: Ne,
3: to... Pus mě k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: Zlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: No, jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte si, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: No, proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí, čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Ale tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu, cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšiku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na sníli jabka, tatínek se hodinom potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: Nemůžu, zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypni to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
5: Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
5: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Tifasraf a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Es geht vado que si operse me camata. Sono sano e to bene. Jestem z rufi, pa vodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co,
2: Andro? Jsem tušil, tohleta. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: Domácí sekačku.
2: Domácí sekačku z kočárkového soustrojí, z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového. A to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo.
1: Vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr nešutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Ne, že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník, jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: u nás to soused měl, já to teda on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to
2: no,
1: jako
2: ano,
1: nepřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
2: No, ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
2: sekačky,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 01 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Teď je tu Humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan ze Sobiesuk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
1: Dobře. No.
2: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
1: Kepka?
2: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě maminka ji potkala v lázni v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkých Hosinách. A strašně říkala, že fajn paní. Takže
1: Děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
3: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola tady, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
1: Další telefon, další hlasování v Humoriádě. Pro koho teď?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Kepko.
3: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
1: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
5: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by zjet pětkrát Ačko. Děkujeme.
3: Jo, ty brďo, tak takhle to je.
1: Tak
3: jako
1: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
5: Děkujem.
1: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
6: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamaráda, říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Ba no, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepo, už já mám takovou chuť na mužskýho, pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Bál, to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bál, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný a legendární Pepíček Bek. Jak se na něj pamatuje, Ondra? No, jak ho vnímal?
3: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
1: Jenom super, takový krátký ale dojem.
3: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit, a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
1: Je, takhle to vyšlo. No. Tak jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bčka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMSky, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu, jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza Zokavý, zdravím vás, Patriku i pana Kevku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za co, ať se daří.
1: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Stopečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětním zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Šmrdelecká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No, pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikdy neviděla termosku? Teplé věci uchovává teple. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžký otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: To já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0. Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha.
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte podčepici, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
5: Nepřepočítala jste se?
4: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
5: Ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta. No tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. A zvykalo jste blbý. Hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to, barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
6: Já moc
1: děkuju leto,
6: za milé setkání, jako vždy. Děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
6: Další část léta.
1: Ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu, oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Také včera u nás padaly teplotní rekordy. Na českých horách přibylo úrazů, u kterých zasahovala horská služba. Sluneční hodiny v klášteře v Hejnicích čeká přemalba. Dnes bude zataženo s přeháňkami, večer vyjasnění a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. V Česku i včera padaly teplotní rekordy. Zaznamenala je skoro čtvrtina stanic, které fungují minimálně 30 let, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně. Přes 35 stupňů bylo ale i třeba v Kroměříži nebo ve Šternberku na Olomoucku. Dnes by se mělo ochladit a velkou část Česka také podle výstrahy meteorologů zasáhnou silné bouřky. Horská služba má během letošních prázdnin zatím víc výjezdů než loni. Nejvíc práce záchranářům přidělali úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horské služby Marka Friše mírně přibylo výjezdů i v Krkonoších.
2: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakého cyklistu, ale nemáme tady vyloženě takové bikeparky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava, takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybového aparátu, to znamená nějaký kotníky a takový.
0: Do rajského dvora v Hejnickém klášteře se má vrátit replika původních slunečních hodin z období baroka. Současné sluneční hodiny vznikly v roce 2001 při záchraně kláštera, neukazují ale správný čas a neodpovídají ani původní předloze. Podle administrátora hejnické farnosti Jana Heinzla je tak čeká přemalba. Nové hodiny budou kromě času určovat i roční období a další astronomické údaje. K obnově poslouží černobílé fotografie. Jan Heinzl.
3: Ze kterých je poměrně dobře znatelné, jak ty hodiny původní vypadaly. Teď se připravuje finální návrh, kde řeší se barevnost těch hodin a věřím, že se nám v letošním roce podaří i sem navrátit repliku.
0: Kvůli epidemii eboly v Africké demokratické republice Kongo zemřelo už 2325 lidí. Co do počtu obětí je současné šíření této krvácivé horečky nejsmrtelnější v dějinách země. Vyplývá to z dat vlády v Kinshase. Potvrzených případů Kongo eviduje více než 4900. Současnou epidemii eboly způsobila varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba. Sport. Liberečtí fotbalisté v tomto ročníku šance ligy jako první sebrali body obhájci titulu. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže doma remizovali se Slavií 1-1, když na úvodní gól hostujícího Leše odpověděl po přestávce brankou střídající Babula. V neúplné ligové tabulce je Liberec čtvrtý. Počasí. Dnes bude zataženo až oblačno, s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Večer bude pozvolna srážek, částečně i oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty dnes vystoupí na 20 až 23 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je to opět začátek nového týdne, dnes tedy pondělí s datem 17. srpna a od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás 4 minuty po 5. hodině do nového dne a právě také na začátku dobrého rána zdraví Martin Kolín. Byť tedy dnes teploty nebudou tématem číslo 1, zatím ten výhled, vlastně jak zaznělo ve zprávách Miroslava Holubce, je velmi příjemný, budeme se jim společně ve vysílání věnovat také za okamžik, a to z pohledu sportovců. V případě, že je teplota ve stínu 28 stupňů, stupňů měli by totiž netrénovaní běžci podle lékařů trénink nebo závody raději odpustit. Může totiž dojít k přehřátí organismu neboli takzvanému heat shocku a ty následky by klidně mohly být velmi vážné. To je tedy téma, kterému se společně budeme věnovat. Za okamžik, počasí, ale i výhled na dnešek zatím optimální, tak popřejeme úspěšný vstup do nového týdne, poklidné ráno a příjemný poslech.

0: Před okamžikem jsme mluvili o poklidném ránu a o to se nám ve vysílání Českého rozhlasu Liberec postaral Pavel Bobek s písní Má dívka N, což je rozhodně příjemný začátek našeho pondělního ranního vysílání. My jsme také mluvili o teplotách a teploty v Česku se znovu umí pohybovat kolem 30. Pravda, dnes už by to mělo být o něco příjemnější. Lékaři upozorňují, že běh v horku může být pro netrénované sportovce nebezpečný. Nejvyšší teplota, při které by měli vyrážet do terénu, je kolem 28 stupňů ve stínu. Při vyšších teplotách jim při běhu delším než půl hodiny totiž hrozí kolaps z bedra. V extrémním případě může dojít i k těžkému poškození zdraví.
1: Já vždycky ráno chodím běhat, ať je léto nebo zima, ale co jsem běžel některé závody, tak byl přes 30 stupňů a to už byl fakt mazec.
2: Běžíme s Jiřím Peroutkou, jste ještě hobík?
1: Ještě pořád hobík jsem, i když běhám dost pravidelně a teď se právě připravuju na maraton.
2: Možná už zastavíme, tady je příjemný stín.
1: Při tom maratonu se do vás popírá sluníčko, to tělo to jako docela schytá. Byly úseky, kdy jsem musel vyloženě i jít, protože se mi točila hlava, to pak nemá smysl jako jít přes nějakou hranici, i když je to těžký, protože chcete ten závod dokončit, ale tak zdraví je pořád přednější. No.
3: Má jasno, 40-letý amatérský běžec Jiří Peroutka. K tomu, aby byli lidé při sportu ve vysokých teplotách opatrní a nepřeceňovali své síly, vyzývají také lékaři.
4: Pro netrénované sportovce, co se týká běhu, je bezpečná teplota nějakých 28 stupňů ve stínu při velmi nízké vlhkosti.
3: Popisuje vedoucí lékař anesteziologického oddělení pražského IKEMu Pavel Vychodil. Trénovaní běžci podle něj zvládnou i teploty o 4 stupně vyšší.
4: Pro běh je absolutní limit 35 stupňů. Ve stínu. Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu toho běžce. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
3: Běžci nejčastěji kolabují kvůli vedru právě při amatérských závodech. Při podezření na přehřátí organismu neboli heat shock je jedinou pomocí tělo intenzivně ochlazovat.
4: Stříkat na něj studenou vodu nebo aspoň zabalit do nějakých ručníků, prostěradel. Pacient s přehřátím se má nejdříve ochladit, pak teprve transportovat do nemocnice. Pokud do 30 minut od toho poškození nedojde k schlazení, tak ty následky bývají trvalé.
3: Při přehřátí organismu může dojít k selhání oběhu a k poškození jater a ledvin, ale také k otoku mozku.
4: Ty závody, při kterých dochází k těžkým případům poškození zdraví, jsou od 5 kilometrů výš. Ty zprávy, co máme my u pacientů, kteří u nás byli hospitalizovaní, často je to už na 4. kilometru.
3: O něco lépe jsou na tom při vedrech cyklisté, kterým s ochlazováním pomáhá také proudící vzduch. Na kolo tak můžou jít i při teplotách až o 5 stupňů vyšších. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Už jsme o teplotách mluvili, dnes očekáváme zataženo až oblačno, a to s deštěm nebo přehánkami, a ojediněle se vyskytnou právě i bouřky. Večer bude pozvolna srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia. Na horách, kde jsme naměříme mezi 16 až 19 stupni. Biozátěž mírná, tedy na jedničce, a během ranních hodin hlášený místy slabý, proměnlivý vítr.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Se skupinou Jelen pokračuje také naše ranní vysílání, stále v datum 17. srpna. Společně se můžeme v 5 hodin 21 minut, alespoň na okamžik, vydat k odpolednímu vysílání. Každé pondělí pro vás totiž po 13. hodině chystáme a vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hez v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude polárník a dokumentarista Petr Horký. Tady je malá ochutnávka.
1: Mně to přijde, tady to polárničení, vůbec tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach těch svých blízkých za tu dobu, co to děláte. Zvykli si na to už?
2: Než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají.
0: Já jen doplním, pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát polárník a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Kdy se do libereckého zámku budou stěhovat úředníci libereckého magistrátu, to se dozvíte za okamžik od Miroslava Holubce.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Od září by podle ministerstva školství měl do základních škol chodit 1 milion a 1500 žáků. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles o zhruba 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 000 žáků. Do libereckého zámku se v říjnu přesune část úředníků libereckého magistrátu. V současnosti jsou v pronajatých prostorách v soukromé budově Estaur. Smlouva tam městu končí na konci roku, proto chce odbory přestěhovat nejpozději do listopadu. Město Osečná chce obnovit prodejnu potravin v Druscově na Liberecku. Jednou z možností je zřízení tzv. Samoobslužné prodejny. Lidé by se do ní dostali pomocí QR kódu a obslouží se v ní sami. 12 lidí zemřelo a dalších nejméně 10 utrpělo zranění při nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku. Policie předpokládá, že nehodu způsobil řidič, který usnul za volantem. Polsko kvůli nehodě poslalo do Maďarska speciální letadlo se zástupci ministerstva zahraničí a se zdravotníky. České basketbalistky zahájily zápasovou přípravu na mistrovství světa dvěma výhrami. Po sobotním vítězství nad Švédskem porazili na turnaji v Helsinkách domácí Finky těsně 76-75. Dnes bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami. Večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá až do 25. srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32 a za námi další zprávy Miroslava Holubce během našeho ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec 17. srpna v kalendáři a už za okamžik budeme mít možnost nabídnout další letní téma. Položíme otázku, jak správně zalévat ve dnech, kdy se denní teploty stále drží kolem 30 stupňů Celsia. To ostatně probereme už za okamžik. Do té doby ale spousta dalších písní hned po zprávách. Je to skupina Činasky a s nimi rok 1970.

0: Václav Neckář a s ním další písnička, která nám nezestádla. Lásko ztracená v 5 hodin a 39 minut během ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak tedy zdravíme u poslechu při pondělku 17. srpna. A ostatně, jak jsme nastínili před okamžikem, položíme si otázku, na kterou se pokusíme v zápětí odpovědět. Jak uchovat v extrémních teplotách trávník a co dělat, když odjíždíme třeba na dovolenou a nechceme po návratu najít místo zahrady suchou poušť a kdy zalévat, ráno nebo večer? Na to se redaktorka Jana Švecová ptala odborníka ze zahradního centra v Chuchelně Romana Špidlena.
1: Vy teď tady v zahradnictví musíte zalévat od rána do večera, jak mi prozradila vaše kolegyně. Ale jak si poradit se zahradou? Kdy zalévat? Ráno nebo večer?
2: Pokud to jde, tak zalévejte v podvečer. To dostane ta rostlina tu váhu a dokáže se s ní sporádat celou tu noc. Ideální kropit i po listech nebo po jehličí, poněvadž i povrchem rostlina dokáže tu vodu přijímat, ale zásadní je přes ty kořeny.
1: Všichni bojujeme s nedostatkem vody, co třeba můžeme na zahradě vynechat, tak když tam máme různé keře, ovocné stromy, trvalky, co si vlastně poradí s tím suchem samo?
2: Většinou starší rostliny, které mají hluboký kořenový systém, tak ty už si s tím poradí. Rostliny, které byly nasazeny v letošním roce a nemají právě ten systém, tak zalévat prioritně. Hodně by pomohl taky mulč, takže jestli je možné, tak rostliny přimulčovat větší vrstvou kůry nebo štěpky, ta taky brání nadměrnému výpadu.
1: Pýchou domů bývá většinou trávník. Někdo má zavlažovat, kdo ho nemá, tak co s tím?
2: Trávníky bych v současné době nesekal úplně nakrátko. Je lepší nechat třeba těch 5 cm toho trávníku a kropit hlavně v podvečer. Ideálně každý den.
1: Co když právě teď nás čeká týden dovolené a nemáme třeba sousedy?
2: Tak aby jsme zabránili tomu, aby ty rostliny uschly, tak je dobré je deponovat někde do polostínu nebo úplně i do stinných míst pod pergolu, někde, kde nebudou vystaveny přímému záření slunečnímu.
1: To jsou třeba ty truhlíky, no a zahradu dá se nějak přemokřit třeba dopředu?
2: Já myslím, že to nehrozí, to přemokření, ale ta vydatná zálivka, když budete odjíždět, je nutná. Takže když zalijete a bude se vám zdát, že to je zalito, vrátil bych se k tomu znova a znova opakovat.
1: Jak třeba s truhlíky, jak s balkonovými květinami, když vidíme, že na ně celý den praží slunce a že třeba ta večerní zálivka nestačí, když jsou třeba na jižní straně. Může se zalévat přes den?
2: V extrémních chvílích ano, ale ideální je to zalít na večer.
1: A nebo na to pamatovat už při osazování truhlíků a použít takzvaný hydrogel, jak jste říkal.
2: Ano.
3: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.
4: This is Mambo number 5.

0: počasí.
1: Pondělí v Libereckém kraji bude zatažené až oblačné, a to s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se vyskytnou také bouřky. Večer bude pozvolna srážek a částečně oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů. Na horách dnes mezi 16 až 19 stupni Celsia. Ráno místy slabý proměnlivý vítr. Jinak očekáváme vítr převážně mírný, severozápadní. Biometeorologická předpověď, ale taktéž mírná, tedy na jedničce.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Dalibor Janda, také ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, to při pondělku 17. srpna. Dlouholetá členka divadla Semafor, známá nejen svými nakažlivým smíchem, ale i ikonickým účesem. Uršula Kluková dnes slaví 85 let. Původně dětskou zdravotní sestru učarovala divadlo a v roce 1958 pomáhala založit v Romově amatérský soubor Kladivadlo. Od poloviny 70. let pak působila v pražských divadlech. Uršula Kluková se vypracovala ve své bytného ženského komika s charakteristickým smíchem. Herečku můžete slyšet taky v rozhlasovém pořadu Humoriáda. Sama o sobě říká, cituji, já se umím hodně pobavit, když něco vyprávím a nikdo se nesměje, tak se směju aspoň já, konec citace. A teď tedy dnešní oslavenkyně, které přejeme vše nejlepší, pobaví i vás. Věřím, že vás rozesměje.
1: Pepa Fousek napsal pro nás takovou častušku, kterou zpíval Miloslav Šimek. Vepředu na jevišti stál a zpíval. A my jsme dělali celý soubor orchestr a aby to bylo co nejlevnější, tak jsme to všechno dělali na hubu, jo. Takže i ty různé nástroje, jako třeba balalajky, jako to znáte, že jo, jak se dělají balalajky. A někdo dělal buben, jo, tak dělal bum, bum, bum, bum, bum. No prostě takhle. A Viktor Sodoma, my dva jsme dělali balalajky. Jo, a když jsme to zkoušeli, tak jsme to zkoušeli a nic se nedělo, všechno klapalo, bylo v pořádku. Ale najednou byla premiéra, Slávek vepředu zpíval, že jo, a my teda hráli vzadu za ním a teď já jsem balalajkovala a najednou nevím, co mě to napadlo. Kouknu se na toho Viktora. A ten místo, aby dělal balalajku jako normální člověk, tak ten jazyk vystrkoval dopředu, jo. No, já jsem tomu nevěřila vlastní oči. No, ta chvilkama ho měl v první řadě. Jo, tak jsem si říkala, co tohleto. Ještě jsem si říkala v duchu, nedívej se tam. A v duchu samozřejmě, a přitom jsem hrála jak šílená na tu balalajku. Ale víte, jak to je, když se nechcete někam podívat, tak musíte. Tak jsem se zase koukla. Jo, a on zase, ale no to bylo. Mně vám to přišlo tak strašně k smíchu, jak se snaží, jo. A teďkon já, když se rozesměju, tak se málo kdy zastavím. Tak jsem se začala smát, tak jako nejdřív v duchu, potom hodně, a pak se mě hned začalo chtít čůrat. Není právě. Právě, že to nebyl konec. Ale já jsem prostě cítila, že to už neudržím, a tak jsem dala nohy křížem a teď ty lidi už viděli, že se něco děje, jo, ale Viktor ten to vyplazoval. No a teď lidi se začali smát a Slávek vepředu si myslel, že je tak dobrý, tak ještě přidával, jo, na hlase, a najednou já už jsem to nevydržela, pustila jsem to. Otočila jsem se a utíkala jsem pryč, jo, a teď nějaký chlap ve třetí řadě křičel, slečno, lejete pivo. Teď je konec.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Opravy zkomplikují autobusovou dopravu do Ruprechtic. Pokračují práce na propojení sky areálů ve Špindlerově mlýně. Nová výstava fotografií v Liberci odhaluje zákoutí pražského Podolí. Dnes bude zataženo s přeháňkami, večer vyjasnění a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Stavbaři ve Špindlerově mlýně pokračují v montáži podpěr nové šestisedačkové lanovky Přehradní. Práce souvisí s propojením lyžařských areálů. Příští týden začnou usazovat ocelové konstrukce druhého mostu přes silnici z Vrchlabí do Špindlerova mlýna. Právě tyto kroky mají přiblížit chvíli, kdy se lyžaři mezi oběma částmi střediska dostanou plynule bez skibusu nebo auta.
4: Stavba se netýká jen samotné lanovky a mostů, pokračuje také budování technické infrastruktury. Zasněžovací systém bude nově rozveden po celé trase sjezdovky lesní, která povede z Medvědína až k terminálu P1. Terminál P1 se má stát výchozím bodem první etapy propojení obou areálů. Právě odtud budou lyžaři nastupovat na novou lanovku Přehradní. V opačném směru se budou moci z Medvědína dostat po nové sjezdovce lesní přes lyžařský most k nové lanovce a potom dál směrem do svatého Petra. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
3: Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově ve fotografické galerii FOK vidět výstavu Jana Dittricha Lidé Podolí. Ukazuje nejznámější místa této pražské čtvrti. Na fotografiích lidé uvidí kromě přírody také bílé anonymní postavy. Co mají znázorňovat, říká autor fotografií Jan Dittrich.
5: Já tu krajinu jsem vždycky vnímal jako takovou stálou, nepříliš se měnící a naopak ty lidi, kteří žijou v té čtvrti, tak se různým způsobem obměňují, stěhují, jsou siluety. Tím jsem chtěl vyjádřit vzájemnou zaměnitelnost těch lidí.
3: Evropská unie chce v nadcházejících měsících výrazně rozšířit sankce proti Rusku. Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová to řekla německému listu Die Welt. Nejrozsáhlejší balík opatření od začátku války předloží na podzim. Pokud by ho členské státy schválily, počet sankcionovaných ruských subjektů se podle ní zvýší o třetinu. Kallasová dodala, že dosavadní opatření Moskvu připravili o více než bilion eur, v přepočtu přes 24 bilionů korun.
2: Počasí.
3: Dnes bude zataženo až oblačno, s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Večer bude pozvolna srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 20 až 23 stupňů, na horách to bude 16 až 19 stupňů Celsia. Ráno místy bude foukat ještě slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu, jinak to bude severozápadní mírný vítr do 6 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Liberci je kvůli rekonstrukci mostu uzavřená ulice Vojanova, a to mezi křižovatkami s ulicemi Švermova a Vysoká. Uzavírka platí do konce srpna. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: 17. srpna v kalendáři, 4 minuty po 6. hodině a zdraví vás Český rozhlas Liberec. Od mikrofonu vás slovem i další hodinou provází Martin Kolín a společně se budeme věnovat tématu, které se opět teď tedy v druhé polovině prázdnin otevřelo. Zamíříme možná trochu netradičně do vězení. Vypadá to, že další 2 metry čtvereční prostoru na osobu vězni od nového roku možná mít nebudou. Ministerstvo spravedlnosti chce nová pravidla už podruhé odložit. Platit by tak začala až v roce 2030, což kritizují odborné organizace i ombudsmanka. My se tématu budeme ve vysílání věnovat v další reportáži už za okamžik. Přejeme tedy příjemný poslech na silnicích, řidičům hlavně šťastnou cestu, ať už dnes před sebou máte cokoliv naplánovaného, hlavně úspěšný vstup do nového týdne.

0: Na začátku nového týdne a také na začátku nové vysílací hodiny. Teď už tedy 11 minut po 6. Zdraví vás Český rozhlas Liberec a to po písni Marie Rotrové S tebou. My jsme v tomto čase také mluvili o tom, kterým směrem se ve vysílání budeme mít možnost vydat. Vězni v českých celách by totiž měli mít více místa. Pro dva lidi nejméně 10 metrů čtverečních. Ministerstvo spravedlnosti, které se k tomu zavázalo, teď ale žádá o odklad do roku 2030. Šlo by o už druhé odložení termínu. Původně měla pravidla začít platit už předloni. Tehdy kvůli pandemii COVID-19 a válce na Ukrajině rezort termín posunul na rok 2027. Podle odborných organizací ale pro změnu moc neudělal a používá stále stejné argumenty. Proč to nejde?
1: Trest si za mřížemi v loňském roce podle Českého statistického úřadu odpikávalo 19 359 lidí. Kapacita věznic je podle mluvčí vězeňské služby Markéty Prunerové z 95% naplněná.
2: V případě nabytí účinnosti předmětných vyhlášek by došlo ke snížení normové ubytovací kapacity o zhruba 2800 míst.
1: Skoro stejně odhadoval dopady nových pravidel před 3 lety tehdejší ředitel vazební věznice Praha Ruzině Zbyšek Trepeš.
3: Administrativní změnou se sníží celková ubytovací kapacita českých věznic přibližně o 10%.
1: Ministerstvo si slibuje, že podmínky dokáže naplnit za 4 roky i díky rekonstrukcím stávajících budov, popisuje mluvčí rezortu Nikola Ješková.
4: V současné době například pokračuje výstavba otevřené věznice ve Velkých Přílepech při vazební věznici Praha Ruzině s plánovaným dokončením v roce 2027. Připravují se také další významné investice.
1: Jenže za poslední 3 roky dokázaly věznice v Česku dohromady navýšit své kapacity o 65 míst. Další zásadní překážkou je nedostatek pracovníků vězeňské služby. I přesto, že předsedkyně výboru Asociace organizací v oblasti vězeňství Jana Smichl-Skavková tyto důvody chápe, odklad kritizuje.
5: Ta změna těch metrů čtverečních, to není žádná novinka, je to něco, o čem se dlouho ví.
1: Smichl-Skavková dodává, že ministerstvo používá stejné argumenty jako v roce 2023. K návrhu se v připomínkovém řízení vyjádřila taky ombudsmanka Eva Kostolanská, říká její mluvčí Jiří Matuška.
6: Není možné argumentovat stále stejnými skutečnostmi, to je událostmi z minulosti, na jejich základě není možné změny realizovat. Česká republika měla dostatek času reagovat na tyto skutečnosti.
1: Kancelář ombudsmanky si proto klade otázku, zda je to pro rezort priorita. Počet lidí ve věznicích je podle ministerstva regulovat třeba i častějšími alternativními tresty nebo snižováním recidivy. Rezort přitom v letošním roce nedal na služby pro propuštěné vězně, které jim pomáhají se začleněním do společnosti, žádné finance. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnešek potěší milovníky takového toho spíše podzimnějšího počasí, bude totiž zataženo až oblačno, ráno místy i mlhavo, očekáváme přehánky nebo občasný déšť a vyskytnou se také bouřky. Později odpoledne a večer bude srážek i částečně oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 14 až 17 stupni. Biozátěž mírná a to na jedničce.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

zavřený jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá, jo ho ho.

až se nočním chladem chvěl, ať se na hucon zkýší pinajmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat hrdy kutu.

sna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na Huconský šíp najmout dá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho, jo-ho-ho. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pondělí 17. srpna. Svátek má Petra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. První obětí dopravní nehody v dějinách byla před 130 lety v roce 1896 Britka Bridget Driscoll. Auto ji srazilo v Londýně na cestě do divadla. Nehodu nepřežila. Podle svědka se auto přihnalo bezohledným tempem. Maximální možná rychlost auta byla přitom něco kolem 14 mil za hodinu, asi tak 20. Koroner Percy Morrison řekl, že doufá, že taková věc se už nikdy nebude opakovat. Zatraceně se mýlil. Název Zetor do rejstříku ochranných známek zaregistrovala před 80 lety v roce 1946 obchodní živnostenská komora Republiky Československé. Ten den před 80 lety byla v Brně zahájena i sériová výroba legendárních Z25. Nedávno vyšla zpráva, že výroba v jihomoravské metropoli definitivně končí a stěhuje se do Asie. Bombardák ze Smetanovy Lhoty, fotbalista Jan Koller, ukončil před 15 lety v roce 2011 svou kariéru.
2: Rekordman v české i československé historii.
1: Z 55 góly je historicky nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace. Hnědouhelná elektrárna Mělník 3 byla odstavena před 5 lety. Do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi. 85 je dneska herečce Uršule Klukové. 70 má česko-francouzská herečka Chantal Poulain. A 65 politik, bývalý ministr zahraničních věcí i ministr obrany Alexandr Vondra. Já přeju hezké pondělí a úspěšný.

0: Kdy začne obnova barokních teras na zahradě zámku Zákupy? To se dozvíte ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Po dvoutýdenních prázdninách dnes bude vláda řešit hlavně sucho a jeho dopady. Na boj proti suchu chce vyčlenit 4 miliardy korun. Vzniknout má také plán na výstavbu nových vodních nádrží. Podle opozice ale vláda reaguje pozdě a nedostatečně. Nového strážníka obecní policie schání Krásná Lípa na Děčínsku. Ve městě sloužila zhruba rok strážnice, ta však podala výpověď. Zájemci mohou posílat své životopisy, včetně výpisu z rejstříku trestů a registru řidičů, do 7. září. Obnova barokních teras na zahradě zámku Zákupy na Českolipsku musí začít do 5 let, počítá s tím memorandum, které Liberecký kraj uzavřel s Národním památkovým ústavem. Na renovaci teras dá Liberecký kraj 10 milionů korun. Lidé ve Velké Británii se dnes naposledy rozloučí se zpěvačkou Bonnie Tyler. Smuteční obřad ve velšském městečku Swansea začne v poledne místního času. Obřad bude živě vysílaný na internetu. Bonnie Tyler zemřela na začátku července v Portugalsku, bylo jí 75 let. Tenistka Sara Bejlek ovládla i druhé české derby na turnaji série Masters v Cincinnati, když ve druhém kole porazila i Barboru Krejčíkovou. Ve třetím kole jsou i Marie Bousková a Kateřina Siňáková. Dnes bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami, večer bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Tanvaldu na Jablonecku je uzavřená ulice Školní. Uzavírka platí až do konce srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32 a za námi další zprávy Miroslava Holubce během prázdninového dobrého rána Českého rozhlasu Liberec, a to při pondělku 17. srpna. Stále nám tedy zbývá zhruba 2 týdny prázdnin, i tak se budeme mít možnost na okamžik do škol vrátit a budeme řešit matematiku společně s předškoláky v závěru vysílací hodiny. Ten důvod je prostý, k tomu připomeneme jedno matematické výročí. Do té doby ale stihneme probrat také, co dalšího se děje v libereckém kraj, a to už za okamžik. Hned po zprávách nabídeme píseň Heleny Vondráčkové Neuč slunce hřát.

0: S písní Mosty pokračuje také pondělní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Lenka Filipová a také Karel Zich nám dospívali 9 minut po 6:30, což je čas, kdy jsme slibovali další pohled na aktuality libereckého kraje. Ku příkladu město Rozpenava na Frýdlansku čeká hned několik odstávek elektřiny. Ta první je plánovaná na 18. srpna, tedy na zítřek mezi 7. a 14. hodinou a týkat se bude ulic Fučíkova, Luhova a také Nádražní. Na ní navazuje další výluka ten samý den mezi 8. a 16. hodinou v ulicích Frýdlanska na Kopečku v Údolí a čísla 420 ve Fučíkově ulici. A ještě jedna výluka 19. srpna mezi 7. a 7. hodinou a 30. minutou. To budou další čísla popisná v ulicích Luhova, Nábřeží a dalších několik domů ve Fučíkově ulici. Konkrétní adresy si můžete případně ověřit buď na stránkách Rozpenavy nebo přímo na ČES distribuce. Informace věřím k tomu tedy praktická pro obyvatele Rozpenavy a informace o rozsáhlé odstávce jsme našli také na Jablonecku, konkrétně na stránkách Janova. Bude to ve středu 19. srpna mezi 8. až 15. hodinou v samotném Janově nad Nisou. Dále v Josefově dole a v Lučanech nad Nisou. Všechny dotčené adresy najdete buď tedy na stránkách Janova nebo opět na webu ČES distribuce.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Nepatrně chladnější počasí nám pokračuje na začátku nového týdne. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Na horách dnes naměříme mezi 14 až 17 stupni. Bude zataženo až oblačno, ráno místy i mlhavo a očekáváme přehánky nebo občasný déšť. Vyskytnou se také bouřky. Později odpoledne a večer bude srážek a částečně i oblačnosti ale ubývat. Ráno ještě místy slabý proměnlivý vítr, jinak očekáváme mírný severozápadní vítr, který v bouřkách přechodně zesílí.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: 10 minut před 7 hodinou je to také čas, kdy si můžeme připomenout dnešní datum, to 17. srpna, protože právě dnes uplynulo 425 let od narození francouzského matematika Pierre de Fermata, který se zabýval hledáním teorií čísel. Na matematiku se proto dětí zeptala i redaktorka Petra Beránková.
1: Co je to obvod?
2: To je, že nějaký lidé odvodují nějaký lidi do domu. Nějaký člověk, třeba když dostane z práce pánáka.
1: Jak se obvod měří?
2: Že tam seba si musím změřit, kolik mám na těch plotů. Že můžeme měřit báky.
1: Co je to objem?
2: Objem, že třeba moje maminka nádobí. Že moje mamka třeba čistý lahve. Že našli na moři nějaké mužle.
1: Jak se objem měří?
2: Objem se měří tak, že se to vezme takový speciální metr a takhle se to zaměří.
1: Co je to hmotnost?
2: To je, že se to hejbe jako taková puzina. Že je to taková slezská hmota.
1: Co je to délka?
2: Že asi takovýhle stůl měří takovou délku, jako tenhle celý bák.
1: A jak se měří délka?
2: Měřítkem. Může se metrem, kejčíškem, metrem a ještě se může speciálním metrem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšit

0: kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Končí lhůta pro odstranění chyb na kandidátkách. Školky využijí pomůcky pro výuku bezpečnosti v silničním provozu. Dny lesních řemesel letos v Českém Švýcarsku nebudou. Dnes bude zataženo s přeháníkami, večer vyjasnění a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval minulý týden. V sobotu pak jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo odmítli. Rozhodnutí pak ještě může přezkoumat soud. Volby do obecních zastupitelstev budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve třetině obvodů vybírat v prvním kole nové senátory. Liberecký tým silniční bezpečnosti připravil na září speciální program pro mateřské školy. Na webu si můžou zdarma stáhnout celkem 21 speciálních pracovních listů. Každý je zaměřený na některé z pravidel silničního provozu. Školky si můžou listy vytisknout a postupně je každý den vyvěsit, například na plot nebo v šatně, vysvětluje koordinátor projektů z týmu silniční bezpečnosti Patrik Lang.
3: Násilnou rychlou formou, tak si vlastně děti s rodičima projdou ten pracovní list, kde je čeká vždycky nějaké pravidlo nebo spojování, tak aby jsme jim přitom měli něco ze zásad bezpečného pohybu v silničním provozu.
1: Letošní dny lesních řemesel u Dolského mlýna u Jetřichovic na Děčínsku nebudou. Tradiční týdenní akci, na které představovala Správa Národního parku České Švýcarsko lesní řemesla, včetně uhlířství, sklářství nebo dechtářství, se nekonají kvůli vysokému stupni požárního nebezpečí. Protipožární opatření by bylo během akce velice těžké udržet, říká Jakub Juda ze správy parku.
4: Kdyby se museli udělat ty preventivní opatření, tak by to znamenalo, že by tam třeba musela být hasičská jednotka celou dobu, by se třeba musela zdrýt vlastně to okolí těch ohnišť. To už by nebyly ty řemesla tak, jak si je vlastně my a ani veřejnost pamatuje.
1: Správa parku musela oblíbenou akci v minulosti zrušit kvůli povodním a před 4 lety kvůli ničemavému požáru v okolí Hřenska na Děčínsku. Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří do Německa, informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je tak nechali evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci Haute Fagne a spálil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. S hašením pomáhají hasiči z celé Belgie i Německa, pomůže i vrtulník z Česka.
2: Počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno, s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Večer bude pozvolna srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje i po dalších zprávách, teď už tedy v čase 4 minut po 7 hodině. A přiznám se, závěr víkendu jsem měl pravděpodobně největší obavu toho, jestli vůbec dnes promluvím. Hrál se totiž závěr 4. kola Šance ligy, tedy naší nejvyšší domácí fotbalové soutěže. A hrál se pod ještědem Liberec proti Pražské Slávy. Zápas, na kterém já osobně jsem byl, zápas, který jsem si velmi intenzivně užil a zápas, kde jsem skutečně málem hlas ztratil. Na druhé straně to se naštěstí nestalo, což věřím, že je dobrá zpráva, a my si utkání budeme mít možnost připomenout také v další reportáži, a to už je za okamžik. No, v následující hodině, respektive v následující půl hodině, nabídneme také opět další pohled toho, co v učebnicích nebylo. Zkrátka půl hodina vysílání, na kterou věřím, že se těšíte stejně jako já. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Skupina Rangers a s nimi další píseň, která nám nezastárla. To byla Vysočina, 11 minut po 7 hodině. Tož je také čas, kdy se můžeme vrátit ještě k závěru víkendu. Liberečtí fotbalisté jako první v této sezóně šance ligy totiž obrali o body Slávy. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže s obhájci titulu remizovali 1-1. Hosty poslal v 15. minutě do vedení Holeš. Za domácí srovnal po změně stran střídající Babula. Po více než třech měsících nastoupil za Pražany také útočník Tomáš Chorý, kterému skončil disciplinární trest.
1: Chorý se v Liberci dostal na trávník ve 64. minutě a jeho příchod provázel pískot domácích fanoušků. Reprezentační útočník byl vyřazený z kádru Slávie po vyloučení v květnovém nedohraném derby se Spartou, kdy dostal třetí červenou kartu v minulém ročníku nejvyšší soutěže. Šéf vršovického klubu Jaroslav Tvrdík původně řekl, že už za Slávii nenastoupí. Po intervenci majitele Pavla Tykače se ale Chorý do týmu před sezónou vrátil.
2: Kolem mě je vždycky velká pozornost. Já si myslím, že hnedka jak přišel na hřiště, tak to byl takový velký výkřičník pro liberecký obránce, protože jemu stačí jedna dobrá situace ve vápně a dokáže skorovat. Když tam máme takovýhle útočníka, tak se musíme snažit, aby tam lítali centry. Z jedné strany, z druhé strany, a to se nám nedařilo a nepodařilo se nám ho využít, ale jsme rádi, že ho máme zpátky.
1: Řekl slavistický kapitán Tomáš Holeš. V utkání v Liberci Chorý strávil na hřišti zhruba půl hodinu, ve které nahradil Mojmíra Chytila. Stejně jako jeho konkurent v útoku se ale do žádné šance nedostal.
3: Věděli jsme, když nezačne, tak určitě pojde průběhu zápasu, co se jej stalo, a já si myslím, že chlapci takisto v defenzíve spolahlivo zodpovědně a do nějakých velkých situací jsme ani jeho, ani útočící hráče Slavy nepustili a naši si poradili s tím dobře.
1: Chválil týmovou defenzivu liberecký kouč Branislav Fodrek. Jeho protějšek Jindřich Trpišovský přiznal, že slávisté v úvodu sezony narazili na zatím nejtěžšího soupeře.
4: To prověrka byla určitě těžká, určitě náročná. Liberec potvrdil tu výkonnost vlastně z začátku sezony a celkově v lize. Myslím si, že to bude s odhadem mezi pět nejtěžších zápasů.
5: Z zápasu můžeme odcházet s hlavou nahoře a možná i s takovým pocitem, že třeba na tři body bylo, ale ve finále stál proti nám velký silný soupeř, takže si toho ceníme, jak jsme hráli, jak jsme to dohráli.
1: Navázal na trenéra Slávie Trpišovského liberecký obránce Lukáš Hulka. Pražané zůstávají v čele neúplné ligové tabulky o skóre před Jabloncem, který má ale zápas k dobru. Slovan je aktuálně čtvrtý. Z Liberce Lukáš Michalík, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Zatím takové zvláštní počasí, které nám během léta pokračuje, zvláštní tedy v porovnání s minulým týdnem, můžeme uvést na pravou míru nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Bude zataženo až oblačno, ráno i místy mlhavo, očekáváme přehánky nebo občasný déšť a vyskytnou se také bouřky. Později odpoledne a večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Ráno ještě místy slabý proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď dnes na jedničce, tedy na mírném stupni zatížení.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germenis-Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jak by mohla vypadat obnova prodejny podle tedy Osečné? Nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Miroslava Holubce.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Český hydrometeorologický ústav vydal na pondělní odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, zasáhnou ale i jižní Čechy. Do Libereckého zámku se v říjnu přesune část úředníků libereckého magistrátu. V současnosti jsou v pronajatých prostorách v soukromé budově Estaur. Smlouva tam městu končí na konci roku, proto chce odbory přestěhovat nejpozději v listopadu. Město Osečná na Liberecku chce obnovit prodejnu potravin v Druscově. Jednou z možností je zřízení tzv. Samoobslužné prodejny. Lidé se do ní dostanou pomocí QR kódu a obslouží se v ní sami. České kraje nedostanou příští rok od státu peníze na opravy silnic nižších tříd. Ve videu na sociálních sítích to potvrdil premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Podle něj mají kraje pro tyto účely dost prostředků z rozpočtového určení daní. České basketbalistky zahájily zápasovou přípravu na mistrovství světa dvěma výhrami. Po sobotním vítězství nad Švédskem porazili na turnaji v Helsinkách domácí Finky těsně 76-75. Dnes bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v Jungmanově ulici kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32 a za námi další zprávy Miroslava Holubce v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Ostatně hraní vysílání pokračuje právě také po půl osmé, kdy můžeme nastínit program na následujících 30 minut. Už za okamžik se budeme opět zajímat o další aktuality z Libereckého kraje, řešit budeme také počasí s meteorology a vydáme se také za hlavně letním tématem, a to cyklistika. O tom, jak vážné bude zranění po nehodě, může totiž rozhodnout jedna drobnost, tedy přilba. Přesto ji často nenosí ani ti nejzranitelnější, tedy děti. Jak často helmu při nehodách nemají, na to se zaměřil BESIP ve své nové analýze a my si o ní povíme před 8 hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Také po písni Věry Špinarové přejeme příjemný poslech pondělního ranního vysílání v éteru Českého rozhlasu Liberec. Píseň Georgie, tedy další písnička, která nám zatím nezestádla v 7 hodin a 38 minut, kdy se můžeme opět podívat na další zajímavosti z Libereckého kraje. A hned z úvodu máme důležitou zprávu pro řidiče v Desné na Jablonecku. Vedení města upozorňuje, že právě ode dneška bude totiž zahájena oprava ulice k elektrárně. Z tohoto důvodu bude tedy omezený provoz. Počítejte s tím a projíždějte tudy hlavně opatrně. Ostatně to platí, ať už jedete kamkoliv, popřejeme tedy šťastnou cestu, v ideálním případě bez jakýchkoliv komplikací. Na druhé straně při pondělku rozhodně na silnicích opatrně. A k tomu se můžeme vydat i na web Malé skály. Tam jsme totiž našli oznámení o kontrolách a čištění komínů pro plyn i tuhá paliva a revize kotlů na tuhá paliva. Komíníci a topenáři navštíví obec v pondělí 24. srpna, ale je třeba se objednat předem. Všechny informace, včetně celé nabídky cen a kontaktů, najdete právě na stránkách Malé skály.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Slibovali jsme telefonát meteorologům a v 7 hodin a 43 minut už můžeme ve vysílání právě z Českého hydrometeorologického ústavu přivítat paní Janu Hertovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Paní Hertová, myslím si, relativně patrná změna oproti třeba minulému týdnu, jsou aktuální teploty, které nám tedy po konci víkendu na začátku nového týdne trochu klesly, tak můžeme tedy upřesnit, jak to aktuálně v Libereckém kraji vypadá?
2: Tak aktuálně v Libereckém kraji máme nejčastěji kolem 15-16 stupňů Celsia, ale co je zásadní, tak během toho včerejšího večera noci nás přišla studená fronta a už se k nám dostává chladnější vzduch, což znamená, že včera jsme měli ještě do 30 stupňů Celsia v Libereckém kraji, ale dneska ty maxima očekáváme, že budou pouze 19 až 22, takže ochlazení o takových 8 až 10 stupňů Celsia.
1: Tak relativně patrná změna, na druhé straně myslím si minimálně tedy za mě velmi příjemná. K tomu ale nejde ani o takovéto typické sluníčkové ráno, které jsme si v podstatě po většinu letošního léta užívali. Spíše je to zatažené, tak očekáváme nějaké přeháňky během dnešního dne?
2: Tak ta studená fronta, vlastně ona je to zvaněná studená fronta, takže ještě během dnešního dne nás přejde takový podobný pás srážek. Vypadá to opravdu, že teďkon by se mohl objevit občasný déšť anebo přehánka v těch dopoledních hodinách, ale někdy po obědě v těch brzkých odpoledních hodinách bude přecházet další studená fronta, což bude znamenat, že na většině území nám zaprší, budou se vyskytovat jak déšť, tak přehánka. A můžou se vyskytnout i bouřky a pravděpodobně budeme vydávat ještě výstrahu i pro Liberecký kraj na ten sever. Mohlo by se jednat o ojedinělé silné bouřky, takže dneska ještě by nějaké úhrny v těch ojedinělých bouřkách padnout mohly, mohl by se objevit i náraz větru. Takže dneska počítat ještě s bouřkovou činností, s těmi teplotami, jak už jsem říkal, do těch 22 stupňů Celsia, takže ochlazení máme ještě potrženo vlastně ještě tím, že během těch odpoledních hodin budou takto se vyskytovat srážky v Libereckém kraji.
1: Tak s tím rozhodně lepší počítat, pravda, takové neobvyklé tedy zatím počasí během letošního léta, přece na to bylo většinou teploty mezi 30 až místy 40 stupni, tak je to taková, myslím si, vítaná změna. Informace nám tedy z Českého hydrometeorologického ústavu předala paní Jana Hertová. Díky za to, přejeme krásný den. Mějte se, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Prší a venku se setmělo.
4: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu týdne nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 11:30.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kolo nebo koloběžka, prázdniny a děti, tohle spojení k létu prostě patří. Právě u dětských cyklistů ale rodiče nebo samozřejmě přímo děti často zapomínají na helmu. Vyplývá to z analýzy BESIPu, která se zabývá více než 1700 nehodami cyklistů do 14 let od roku 2023 až do poloviny letošního roku. Bez ochranné přilby podle analýzy jela téměř polovina zraněných dětí. Nehod dětí bez helmy přitom v posledních letech přibývá.
1: Co máš na hlavě teď?
2: Helmu.
1: A jakou má barvu ta helma?
2: Rozovou.
3: Říká tříletá Eliška, kterou doprovází její máma Martina s mladším sourozencem v kočárku. Společně s manželem helmu vybrali na internetu.
4: Já vždycky koukám hlavně na design, ale rozhodně jsem to řešila, aby to nebyla úplně jako nejlevnější helma, aby to byla skořepinová helma prostě s nějakýma jako základníma bezpečnostníma prvkama.
3: Při srážce nebo pádu na hlavu hrozí třeba otřes mozku, zlomeniny lebečních kostí nebo krvácení do mozku. Helma může následky zmírnit nebo eliminovat, říká primář ortopedie plzeňské nemocnice Primavet Ondřej Havel.
5: Samotné nošení helmy vám může kolikrát pomoci od těch běžných drobných odřenin. Měla by výrazně zmírňovat ten náraz a přenesení té energie na ty měkké tkáně, na mozek, na nervové struktury, kdy dnešní moderní helmy jsou konstruované tak, že brzdí ten náraz.
3: Počet nehod dětí bez helmy se od roku 2017 zvyšuje, říká Lukáš Kadula z Centra dopravního výzkumu.
6: Zatímco v tom roce 2017 bylo evidováno 125 nehod, tak v těch posledních dvou letech už to bylo přes 200. To znamená, ten vývoj není úplně pozitivní. V tom letošním roce jsme na čísle 145 za 7 měsíců.
3: To je podle něj podobné číslo jako v posledních dvou letech. Přilbu by dítě mělo mít správně nasazenou, říká koordinátorka BESIPu pro Vysočinu Veronika Vošická-Buráňová.
7: Zlaté pravidlo dvou prstů. Ta přilba má sedět tak, aby vlastně dítěti jsme mohli nad spojnici obočí vložit dva prsty a zároveň do toho řemínku, který mu vede pod bradou, stejně tak, prostě dva prsty. A cokoliv je víc, tak je velmi vážným rizikem pro ten případný úraz.
3: Nošení přilby na kole a koloběžce je v Česku povinné pro všechny děti a mladé lidi do 18 let. Dětem do 15 let ani jejich rodičům ale žádný postih za nenošení helmy nehrozí. Od 15 let pak mladí lidé podle policie můžou dostat pokutu ve výši až 750 korun. Sára Adamcová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 8 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Opravy zkomplikují autobusovou dopravu do Ruprechtic. Na horách přibylo úrazů, u kterých zasahovala horská služba. V Hejnicích je připravená lokalita pro budování mokřadů. Dnes bude zataženo s přeháňkami, večer vyjasnění a teploty do 22 stupňů. Zprávy

0: Připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. V Liberci dnes začalo omezení městské hromadné dopravy v Ruprechticích, informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Kvůli rekonstrukci Budyšínské ulice jezdí linky 14, 25, 34, 92 a 99 ve směru do Ruprechtic po objízdné trase. Na Tržním náměstí staví na zastávce linky číslo 18 v blízkosti plaveckého bazénu. Dál pokračují ulicemi Durychova, Generála Píky, Božích bojovníků a Přemyslova až do zastávky u Jelena. Tam se napojují na svou trasu. Ve směru do centra je trasa beze změn. Horská služba má během letošních prázdnin zatím víc zásahů než loni. Nejvíc práce záchranářům přidělali úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horské služby Marka Friše mírně přibylo výjezdů i v Krkonoších.
1: My většinou řešíme úrazy pěších turistů, čas od času nějakou cyklistů, ale nemáme tady vyloženě takové bike parky, jako třeba právě Jeseníky, Krušní hory nebo Šumava, takže tady je to většinou na té pěší turistice a na nehodách, které se týkají pohybový a aparátu, to znamená nějaké kotníky a takový.
0: Ve skalním městě v Hejnicích ve Frýdlantském výběžku začne každým dnem stavba mokřadů. Zhotovitel má místo připravené po vykácení rostlin a stromů. Původně chtěla radnice využít celou plochu louky pro stavbu 20 rodinných domů. Po protestech veřejnosti jich tam bude jen 6. Zbylá plocha se změní na biotop s několika tůněmi a povalovými chodníky, aby bylo možné mokřady projít. Práce by měly skončit ještě letos na podzim. Pokračuje starosta Jaroslav Demčák ze starostu pro Liberecký kraj.
2: Mělo by teď nastavit tyhle ty vlastní práce, ty vybudovávání těch tůní, povalejch chodníků a těch dalších činností, které tady mají být. Ten projekt má být dokončený v rámci letošního roku.
0: Vybudování mokřadů má vyjít na téměř 4 miliony korun. Čtvrtinu zaplatí stát z dotace. V Česku je málo porodních asistentek, které chodí za maminkami domů na poporodní návštěvy. Na 3 takové návštěvy hrazené zdravotními pojišťovnami přitom mají od ledna nárok všechny ženy v 6 nedělí. Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že se letos v prvním čtvrtletí uskutečnili skoro 3 000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být více než 50 tisíc. Počasí. Dnes bude zataženo až oblačno, s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Večer bude pozvolna srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách to bude 14 až 17 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci na Tržním náměstí probíhají odklízecí práce. Provoz je tam převeden do protisměru ve zúžených jízdních pruzích. Projíždějte tudy opravdu opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Teď už tady 4 minuty po 8 hodině. Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec při pondělku 17. srpna pokračuje. A pokračuje bohužel tedy nelíbivou statistikou. Klientů bank, kteří naletěli podvodníkům, totiž přibylo i letos v prvním pololetí. Třeba u České spořitelny stoupla odcizená částka oproti loňsku o 35%. Scénáře útočníků se přitom tolik nemění, tak jak to, že jsou tedy tolik úspěšným. Tomu se tedy společně budeme ve vysílání věnovat už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. Od mikrofonu přeje příjemný poslech a úspěšný nový týden. Martin Kolín.

0: Poklidný vstup do další části hraního vysílání Českého rozhlasu Liberec po písni Tomáše Linky Paní má se má 10 minut po 8 hodině. To byla ta příjemná část, teď bohužel ta nepříjemná realita, o které jsme mluvili. Falešný bankéř a policista nebo podvodné investice. Nejčastější scénáře, jak útočníci získávají peníze od lidí přes internet, se prakticky nemění. Přesto oslovené banky potvrzují, že kybernetických podvodů letos dál přibývá. Třeba u komerční banky v prvním pololetí o 41% a roste i částka, kterou podvodníci lidem ukradnou. Obětí se přitom může stát kdokoliv, nehledě na věk nebo na vzdělání.
1: Máme okradené doktory, právníky, ekonomy a stejně tak majitele menších třeba výrobních firm.
2: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Třeba nejčastěji podvedení klienti komerční banky jsou ročníky 1974 až 1979. A trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
3: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku, kteří žijí prostě v našem moderním světě, používají technologie a všechno, ale tenhle podvod je opravdu tak zákeřný, že funguje i na ně.
2: Falešní bankéři a policisté zneužívají toho, že lidé těmto institucím věří, o to víc, pokud jim tvrdí, že se snaží ochránit jejich peníze. I kvůli tomu pak napadení lidé nevěří svým bankám. Ty totiž umí podezřelé transakce rozpoznat a klientům volají, aby jim podvod rozmluvili. Typický scénář, jak klienti uvažují při podvodných investicích, popisuje expert komerční banky na kyberbezpečnost Pavel Šašek.
4: Oni jsou velmi pod tlakem toho, že se bude dařit lépe, protože vám útočník ukáže falešné grafy, falešné investování a samozřejmě pak, když vám bankovní expert na bezpečnost chce vymluvit, že to tak není, tak ono se to opravdu velmi těžce poslouchá. Takže velmi často s námi bojuje a říká, to není pravda, já tam pošlu ještě.
2: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přimějí k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze a nabídnout rychlé řešení. Podle psycholožky Heleny Sovákové jsou útočníci úspěšní i proto, že k lidem se v dnešní době dostává pětkrát víc informací než před 20 lety.
5: Jestliže my máme spoustu možností, pro nás je velmi obtížný už racionálně vyhodnocovat, která ta možnost je a není správná. My si vlastně na to nedáme ani ten čas. Takže my sami v tom dnešním přetížení a v běhu, v jakém jsme, přispíváme tady k tomu.
2: I proto je podle Sovákové nejdůležitější nejdřív přemýšlet nad tím, k čemu lidi podvodník nutí. Banky totiž po svých klientech nikdy nechtějí citlivé údaje nebo přeposlat peníze. Volající bankéře nebo policisty je navíc možné si snadno ověřit. Pravý zaměstnanec banky se například umí prokázat přímo přes aplikaci. A pokud už nějaké peníze lidé podvodníkům pošlou, měli by co nejdřív kontaktovat banku, aby případně stihla ještě transakci zablokovat. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes mezi 19 až 22 stupni. Na horách naměříme mezi 14 až 17 stupni Celsia. Takový tedy máme zatím výhled na začátek nového týdne. Bude zataženo až oblačno, ráno místy i mlhavo, očekáváme přehánky nebo občasný déšť a vyskytnou se také bouřky. Později odpoledne a večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Biometeorologická předpověď pro dnešek na jedničce.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

17. srpna v kalendáři a my se v rámci našeho občasného vesmírného putování na vlnách Českého rozhlasu Liberec můžeme vydat na naši sousední planetu Venuši. Zamíříme u toho do roku 1970, kdy právě s dnešním datem odstartovala sonda Venera 7. Ta přistála na konci stejného roku právě na povrchu Venuše. Vše probíhalo v rámci sovětského programu Venera. Ten měl za cíl zkoumat Venuši nejen z vesmíru, ale také z povrchu. Program trval více než 20 let, převážně v 60. a 70. letech minulého století a právě Venera 7 byla první, která na Venuši přistála. Už od vstupu do atmosféry zasílala na Zemi data a pokračovala i po samotném přistání. Jenže těsně před dopadem se kvůli nehostinnému prostředí porouchal padák a sonda tak spadla. I tak ale po přistání data vysílala a to přes 20 minut. Poté i vysoký tlak a kyselinové deště zcela zničily. Ke zklamání všech šlo jen o vesmírný šum. To se ale po čase změnilo, vědci totiž nakonec našli ve vysílání i technická data. Pro představu jedna z informací byla teplota. Ta se na povrchu pohybovala kolem 470 stupňů Celsia. K tomu se přidal extrémní tlak a potvrdila se tak nehostinnost Venuše. První informace přímo z povrchu planety tak Venera 7 zaslala na den přesně a to před 56 lety.

0: Z jakého důvodu hledají nového obecního policistu v Krásné Lípě na Děčínsku? To se za okamžik dozvíte od Miroslava Holubce.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Od září by podle ministerstva školství měl do základních škol chodit 1 milion a 1500 žáků. V porovnání s minulým školním rokem jde o pokles o zhruba 1400 dětí. Do prvních tříd pak nově zamíří přibližně 115 000 žáků. Nového strážníka obecní policie schání Krásná Lípa na Děčínsku. Ve městě sloužila zhruba rok strážnice, ta však podala výpověď. Zájemci mohou posílat své životopisy, včetně výpisu z rejstříku trestů a registru řidičů, do 7. září. Obnova barokních teras na zahradě zámku Zákupy na Českolipsku musí začít do 5 let, počítá s tím memorandum, které Liberecký kraj uzavřel s Národním památkovým ústavem. Na renovaci teras dá Liberecký kraj 10 milionů korun. 12 lidí zemřelo a dalších nejméně 10 utrpělo zranění při nehodě polského autobusu na dálnici v Maďarsku. Policie předpokládá, že nehodu způsobil řidič, který usnul za volantem. Polsko kvůli nehodě posílá do Maďarska speciální letadlo se zástupci ministerstva zahraničí a se zdravotníky. Tenistka Sara Bejlek ovládla i druhé české derby na turnaji série Masters v Cincinnati, když ve druhém kole porazila i Barboru Krejčíkovou. Ve třetím kole jsou i Marie Bousková a Kateřina Siňaková. Dnes bude zataženo až oblačno, s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle bouřkami. Večer bude oblačnosti ubývat, nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 8:32 a za námi další zprávy Miroslava Holubce. Během ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračujeme ostatně s datem 17. srpna, pondělí. Zdravíme tedy na začátku nového týdne. A my jsme po 8. hodině řešili podvody, většinou tedy spojené s nějakým bankovním únikem peněz nebo pokusem právě někoho o peníze obrat. A jelikož je to téma velmi aktuální, tak se to stalo také terčem našeho zpravodaje v krimi příbězích, tedy Miroslava Holubce, který se dnes právě na podvodníky okrádající důvěřivé příbuzné o peníze zaměřil. Co konkrétně se tedy stalo, to se za okamžik ve vysílání dozvíte.

0: 8:40 během našeho pondělního ranního vysílání máme otázku na vás, také tedy na naše posluchače. Už se vám někdy stalo, že jste dostali SMSku nebo jinou zprávu, ve které vás někdo žádal o peníze a představil se jako váš známý nebo dokonce příbuzný? Tak nebojte, existuje dost velká pravděpodobnost, že se vám to brzy stane. Alespoň to tvrdí Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Zkušenost s podvodnými SMS-kami, e-maily nebo jinými zprávami má, troufnu si říct, když ne většina, tak minimálně polovina lidí. Mně samotnému přišla minulý měsíc zpráva o zásilce, kterou mi veze známá doručovací firma, ale nemůže mi ji doručit, dokud neuvedu svou adresu a další osobní údaje v odkazu přiloženém ve zprávě. Dokonce to nebyla první zpráva od těchto podvodníků, naposledy to zkoušeli někdy před 5 lety. A mé kolegyni tady od nás z redakce přišla před týdnem zpráva od jejího potomka o rozbitém telefonu a s žádostí o zaslání peněz. Byla natolik ducha přítomná, že zavolala na jeho číslo, které má v adresáři, a vida, telefon byl v pořádku a potomek žádné peníze nežádal. Tím chci říct, že postupy podvodníků se příliš nemění až na nějakou občasnou drobnou inovaci. Ale podle všeho se jim to stále vyplácí. I když jim vyjde 1 pokus z 10, pořád je to dobrý biznis. Pokud vám přijde taková zpráva, důležité je zachovat klid a nereagovat unáhleně. A to i když vás zpráva prosí o rychlé jednání. Považte, že je velmi nepravděpodobné, aby se někomu stalo tolik věcí najednou. Rozbitý telefon, potřeba rychle převést peníze na něčí účet nebo dokonce několik účtů a zároveň neschopnost toho dotyčného použít internetové bankovnictví na jakémkoliv dostupném počítači. Nejjednodušší je ověřit si, že daný telefon je opravdu nefunkční a i kdyby náhodou byl nedostupný, náhoda je blbec, stát se to může, spojte se s někým jiným z rodiny nebo blízkého okolí. Uvidíte, že vám to rozmluví, protože pohled zvenčí bývá nezatížený emocemi, které takový rodič dítěte v nesnázích pochopitelně cítí. Takže hlavně klid, i kdyby to byla pravda a vaše dítě bylo v nouzi, o těch pár minut, než si to ověříte, se to nezblázní.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes v Libereckém kraji mezi 19 až 22 stupni, na horách naměříme mezi 14 až 17 stupni Celsia. Očekáváme zataženo až oblačno, ráno ještě místy i mlhavo. Očekáváme také přehánky nebo občasný déšť a vyskytnou se i bouřky. Později odpoledne a večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Ráno místy slabý, proměnlivý vítr, jinak přes den mírný severozápadní, v bouřkách ale přechodně zesílí. Biometeorologická předpověď pro dnešek na jedničce.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Píseň Věry Martinové Dala jsem lásku řekám v 8 hodin 51 minut je patrně, jak čas napovídá, závěr pondělního vysílání Českého rozhlasu Liberec v ranních hodinách. Nebojte se ničeho, po 9. hodině už to bude dopoledne pod Ještědem a také kolegyně Iveta Kalátová, která vás právě dopoledním vysíláním bude na vlnách Českého rozhlasu Liberec provázet. A i dnes můžeme nastínit 9 hodin a 45 minut jako pokračování zámeckého léta s Pavlem Kudrnou. Od mikrofonu se tak pro tuto chvíli loučí Martin Kolín.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Česku se ode dneška ochladí, přijde i déšť. Školky využijí pomůcky pro výuku bezpečnosti v silničním provozu. Sluneční hodiny v klášteře v Hejnicích čeká přemalba. Dnes bude zataženo s přeháňkami, večer vyjasnění a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Po tropickém víkendu se v Česku ochladí. Na většině území se budou teploty celý týden pohybovat mezi 22 a 28 stupni Celsia. Na severozápadě země ale třeba dnes spadnou až ke 20 stupňům. Naopak na jižní Moravě bude tepleji. Teploměry tam budou hlavně ve druhé polovině týdne ukazovat až 30 stupňů. S ochlazením přišly do Česka i bouřky. Meteorologové varují, že je dnes odpoledne mohou doprovázet i kroupy a silný vítr. Příbalové deště můžou zatopit sklepy nebo způsobit dopravu.

0: dopravní komplikace. Ve zbytku týdne už by bouřky neměly být tak silné, přeháňky ale meteorologové očekávají až do víkendu. Liberecký tým silniční bezpečnosti připravil na září speciální program pro mateřské školy. Na webu si můžou zdarma stáhnout celkem 21 speciálních pracovních listů. Každý je zaměřený na některé z pravidel silničního provozu. Školky si můžou listy vytisknout a postupně je každý den vyvěsit například na plot nebo v šatně, vysvětluje koordinátor projektu z týmu silniční bezpečnosti Patrik Lang.
1: Nenásilnou rychlou formou, tak si vlastně děti s rodičima projdou ten pracovní list, kde je čeká vždycky nějaké pravidlo nebo spojování, tak aby jsme jim připomněli něco ze zásad bezpečného pohybu v silničním provozu.
0: Do Rajského dvora v Hejnickém klášteře se má vrátit replika původních slunečních hodin z období baroka. Současné sluneční hodiny vznikly v roce 2001 při záchraně kláštera. Neukazují ale správný čas a neodpovídají ani původní předloze. Podle administrátora hejnické farnosti Jana Heinzla je tak čeká přemalba. Nové hodiny budou kromě času určovat i roční období a další astronomické údaje. K obnově poslouží černobílé fotografie, doplnil Jan Heinzl.
2: Ze kterých je poměrně dobře znatelné, jak ty hodiny původní vypadaly. Teď se připravuje finální návrh, kde řeší se barevnost těch hodin a věřím, že se nám v letošním roce podaří i sem navrátit repliku.
0: 6 lidí zemřelo při ukrajinském raketovém útoku v ruské Belgorodské oblasti, oznámil to úřadující gubernátor regionu Alexandr Šuvajev. Další 4 lidé jsou zranění. Útoky zasáhly město Koloskovo, které leží nedaleko ukrajinských hranic. Podle Šuvajeva je mezi zraněnými i 14-leté dítě. Rusko zase v noci zaútočilo na přístav v Oděské oblasti, oznámili to ukrajinské úřady.
3: Počasí.
0: Dnes bude zataženo až oblačno, s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Večer bude pozvolna srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá až do 25. srpna.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné poklidné, doufám, že i zdravé pondělní dopoledne, tak to už mám krátce po 9. hodině přeje ze studia Českého rozhlasu Liberec Iveta Kalátová, tak doufám, že i u vás takzvaně sprchlo a že i vám se už konečně lépe dýchá. Tak máme tady pondělí 17. srpna, před námi je 3hodinové dopoledne pod ještědem, čemu se budeme věnovat? Tak například oblíbené dny lesních řemesel v Národním parku České Švýcarsko letos nebudou. Správa parku akci zrušila kvůli dlouhotrvajícímu suchu a zvýšenému riziku požáru. Za chvíli se dozvíme už podrobnosti. No a jak mění počasí pohled zemědělců na tradiční plodiny? Už za chvíli se podíváme do jednoho sadu na Liberecku, kde kvůli výkyvům počasí částečně nahrazují tradiční jablka odolnějšími švestkami. A nezapomeňte také na pravidelný čas 9 hodin 45 minut, kdy začíná zámecké léto. Tak ať se vám na prahu nového týdne dobře daří a hezky poslouchá.

0: Po písničce Jiřího Korna ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už zavítáme do Národního parku České Švýcarsko. Už tradiční dny lesních řemesel, které se třetí týden v srpnu už pravidelně konaly na louce u Královského smrku u Dolského mlýnu v Národním parku České Švýcarsko, letos nebudou. Správa parku se rozhodla akci zrušit kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokému riziku požáru. Podrobnosti už má naše reportérka Daniela Pilařová, kterou vítám ve vysílání. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne, je to tak. Návštěvnicky oblíbená akce se letos opravdu nekoná. Kvůli velkému suchu a vysokému riziku vzniku požáru pokračuje Jakub Juda ze správy Národního parku České Švýcarsko.
2: My jsme vždycky podnikali docela důrazná preventivní opatření, aby nám nic nezahořelo. To znamená, my jsme tam měli třeba čtyřkolku, hasicí vaky, měli jsme nahlášený pálení, měli jsme 24 hodin denně hlídky, u každého ohniště byla hasicí nádoba a celou řadu dalších věcí. Ale to horko, který je teďka, už by vlastně znamenalo, že by ty naše preventivní opatření musely být tak náročný, že už bychom to vlastně nezvládli.
1: Podle Judy by bylo například potřeba, aby byla na místě po celý den hasičská jednotka, nebo by účastníci museli zrýt okolí ohnišť, což je časově velmi náročné. Oheň je totiž takovým ústředním prvkem na dnech lesních řemesel. Na začátku akce se staví velký uhlířský milíř, který doutná a pálí uhlí po celý týden a na místě jsou pak pícky na vypalování keramiky nebo výrobu dehtu a letos měl se svou výhní přijet i kovář.
0: To je docela nezvyklá situace. Pamatuješ si, jestli už musela být takhle důležitá akce někdy zrušená?
1: Kvůli vedru je to poprvé. Dny lesních řemesel se nekonaly v roce 2022, kdy v Národním parku České Švýcarsko řádil ničivý požár a nebylo bezpečné je pořádat. A podle Natálie Belisové, zakladatelky akce, se v roce 2013 stala nemilá věc přímo během dnů lesních řemesel. Přišla velká voda a celá louka u Královského smrku musela být evakuovaná. Jinak nebylo oblíbenou akci potřeba nikde rušit. Dokonce i během covidové pandemie se organizátoři trefili do termínu, kdy mohli návštěvníci přijít i bez roušek a prohlédnout si a vyzkoušet, jakými řemesly se lidé v minulosti v oblasti živili.
0: Tak oblíbené dny lesních řemesel v Národním parku České Švýcarsko tedy letos nebudou, tak informovala nás o tom reportérka Daniela Pilařová. Tak děkujeme za informaci a přejeme hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Richard Krajčo, skupina Krištof, život je krásný. Ano, život je krásný a měli bychom se radovat i z takových malých drobností. No a můžeme se radovat i z toho, že konečně trochu zapršelo, tak přehánky a bouřky by se měly vyskytovat i během pondělí, a to na většině území, a může za to zvlněná studená fronta, která přechází přes Česko. Ta letošní sucha opravdu zamotala hlavy nejen vodohospodářům, ale také zemědělcům, a to nejen s letošní úrodou. Někteří už uvažují o změně tradičních plodin na ty, které jsou vůči suchu a horku, ale i dalším výkyvům počasí odolnější. Netýká se to ale jen pěstitelů obilovin či olejnin, ale i sadařů. A do sadů v Pěnčině na Liberecku se vydala i naše reportérka Českého rozhlasu Liberec Jana Švecová.
1: Jo, tam vidíte už to modrá krásně, takže už ty pozdní švesky, ty takový ty pološvesky, ty už vlastně budeme trhat během 14 dnů, 3 týdnů. A jablka už jsme česat začali, ty letní, a vlastně hlavní sklizeň začínáme někde začátek kolem 5. září.
2: Procházím sady s Milošem Tchořem, jedním z největších ovocnářů na Liberecku. Teď se tady díváme na ty obsypané stromy s pološvestkami, ale právě na švestky jste se začal zaměřovat teď daleko víc. Vy jste mi říkal, že jednak chcete rozšířit sortiment, ale mohou být tím důvodem i ty klimatické změny a ty výkyvy v počasí, ať už brzy na jaře, kdy stromy kvetou, nebo teď právě v době dozrávání, ta sucha.
1: Určitě vlastně to ovoce, některé jabloně třeba namrznou, když pak jsou ty jarní mrazy, když přijdou, tak švestky, záleží na odrůdě, některým vydrží víc než ty jabloně, takže ty odrůdy vlastně ploděj a máme místo těch jabloní vlastně jablek, máme švestky, takže nějaké ovoce. Je to z důvodu ekonomických.
2: No navíc ty švestky, když nejsou v té kvalitě, tak se dají skapalnit.
1: Určitě. Tak je to dobrý, taky to občas děláme.
2: My tady teď stojíme zrovna u čerstvě vysázených jablůněk. Ty jste říkal, že jste vysazoval na podzim, ty švestky se sázaly na jaře. Jak s tím letošním suchem vlastně ty mladé štěpy si poradí?
1: Jak vidíte, tak stromky se, jak my říkáme, uchytily, takže roste to, je to v pořádku. Pomohli jsme tomu, že jsme to na jaře dvakrát zalili.
2: No zalévat se ale muselo víc, jak do budoucna třeba si ovocnáři poradí, pokud se budou ty tropické teploty a sucha opakovat.
1: Tak tohle se řeší pak za kapenkovýma závlahama, buď to jsou vrty, které se ovocnáři dělají, a vlastně pak to rozvádějí čerpadlama a ke každému stromku, kde to kape, a podle toho, jak je sucho, jak je půdní profil vlastně vlhký, tak podle toho vlastně to je automaticky i nastavený, že to vlastně zalévá, jak to je potřeba.
2: A uvažujete o tom vy konkrétně?
1: Určitě uvažuji o tom do budoucna.
2: No, ale to není malá investice. Prodraží to potom třeba cenu toho ovoce, nebo to ponesou ovocnáři na svých bedrech?
1: Většinou to ponesou ovocnáři na svých bedrech.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Pondělí 17. srpna. Svátek má Petra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. První obětí dopravní nehody v dějinách byla před 130 lety v roce 1896 Britka Bridget Driscoll. Auto ji srazilo v Londýně na cestě do divadla. Nehodu nepřežila. Podle svědka se auto přihnalo bezohledným tempem. Maximální možná rychlost auta byla přitom něco kolem 14 mil za hodinu, asi tak 20. Po zhruba 6 hodinách vyšetřování nehody porota vrátila verdikt náhodné smrti. Koroner Percy Morrison řekl, že doufá, že taková věc se už nikdy nebude opakovat. Zatraceně se mýlil. Název Zetor do rejstříku ochranných známek zaregistrovala před 80 lety v roce 1946 obchodní živnostenská komora Republiky Československé. Traktory této značky se staly píchou našeho průmyslu. Ten den před 80 lety byla v Brně zahájena i sériová výroba legendárních Z25. Nedávno vyšla zpráva, že výroba v jihomoravské metropoli definitivně končí a stěhuje se do Asie. Bombardák ze Smetanovy Lhoty, fotbalista Jan Koller, ukončil před 15 lety v roce 2011 svou kariéru.
6: Rekordman v české i československé historii.
5: Z 55 góly je historicky nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace. Nějaký podobný šutér by se určitě zase moc hodil. Hnědouhelná elektrárna Mělník 3 byla odstavena před 5 lety. Do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi. 85 je dneska herečce Uršule Klukové. 70 má česko-francouzská herečka Chantal Poulain. A 65 politik, bývalý ministr zahraničních věcí i ministr obrany Alexandr Vondra. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Úspěšné pondělí, hezký den i celý týden vám ze Zámeckého léta přeje Pavel Kudrna. Proč Zámecké léto? Celé prázdniny navštěvujeme naše zámky, prozrazujeme různé tajemství nebo různá tajemství, procházíme objekty i zahradami nebo rozsáhlými parky a taky soutěžíme, tak já doufám, že vám zpříjemníme ty dva poslední prázdninové dny. Ano, dva měsíce nás vlastně provází Zámecké léto a ještě tady chvíli bude. My se dnes vydáme asi 6 kilometrů od Žatce za, myslím, méně známým objektem. Konkrétně, tak to už nám prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: No. Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si je i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No určitě se podívejte na fotografie Stekníku a na první pohled, jestli jste byli ve Vídni, tak připomíná zámek Schönbrunn i tou fasádou nebo některými architektonickými prvky. Je to takový malý Schönbrunn, tak nemusíte až do Vídně, do Rakouska, stačí do Ústeckého kraje 6 kilometrů od Žatce, zámek Stekník. No jestli jste dobře poslouchali, tak jste se dověděli řadu zajímavostí a něco z toho jsme vybrali jako soutěžní otázku. Tak to něco je zatím záhadné, za chvíli se doví třetí volající posluchač do naší soutěže. 731 800 900, možná už znáte z paměti, nebo máte v paměti počítače. Tak můžete vytáčet.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček, obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: už jsem vysvětloval, jak posluchači docházejí do našeho vysílání, jak beru ty telefony. No tak samozřejmě máme počítač, ale telefony zvedám klasicky. No a vždycky trošku zkazím radost tomu, kdo se dovolá jako první, protože si ho napíšu co by náhradníka, abychom to pak měli jak na běžícím páse, tak ho trošku zklamu dnes tedy paní Zdeňku. Ale zase na druhou stranu, pokud pan Vladimír z Prahy 6 nebude vědět, tak se, teď to řeknu naprosto ošklivě, klizu, jak se říká třeba v zemědělství, dostala paní Zdeňka. Ne, to se omlouvám, to se asi nehodilo. Prostě náhradník a uvidíme, jak to všechno dopadne. Zdravím pana Vladimíra. Dobrý den, pane Vladimíre.
1: Dobrý den.
0: Tak já myslím, že ta soutěžní otázka se bude hodit, když dneska je to asi jedno, prostě jestli k mužům nebo k ženám, tak otázka zní, jak se říkalo pánskému pokoji na zámku Stekník? Za A kuřácký, za B karetní, za C lovecký.
1: Kuřácký.
0: Nechcete se opravit třeba?
1: Ne,
0: já jsem se teď trochu polekal, že byste řekl lovecký najednou, jo, že, ale zase, jak jsem říkal, že se to hodí k pánům, tak ženy jsou kuřačky, hrají karty, loví, chodí na ryby, tak já myslím, že asi tady je to úplně genderově jedno. Takže ano, je to správně, pánský pokoj na zámku Stekník je kuřácký, takže vy vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh, no a v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Takže to je výhra, kterou můžete mít, no a na konci prázdnin pak losujeme tři výherce, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Pane Vladimíre, jak se máte? Pan Vladimír zmizel. Pan Vladimír na nic nečekal, on již adresu jsem si napsal, takže ho tímto zdravím. Zdravím i vás všechny, my se zítra vydáme na zámek Holešov, no a nezapomeňte, v 9.45 se na vás bude u zámeckého leta těšit i Pavel Kudrna a nechci strašit, jako se straší v televizi školou, už děti pomalu stresujeme tím, že se škola blíží a známky a tak dále, ale 14 dní máme za sebou už hodně týdnů soutěžení a chcete-li vyhrát, no tak je nejvyšší čas. Mějte se krásně, užijte si pondělí 17. srpna a zítra v 9.45 naslyšenou. Zámecké léto. Poznejte snad.

0: 10 hodin. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Opravy zkomplikují autobusovou dopravu do Ruprechtic. Pokračují práce na propojení z areálů ve Špindlerově mlýně. V Hejnicích je připravená lokalita na budování mokřadů. Dnes bude zataženo s přeháňkami, večer vyjasnění a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. V Liberci dnes začalo omezení městské hromadné dopravy v Ruprechticích. Informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Kvůli rekonstrukci Budyšínské ulice jezdí linky 14, 25, 34, 92 a 99 ve směru do Ruprechtic po objízdné trase. Na Tržním náměstí staví na zastávce linky číslo 18 v blízkosti plaveckého bazénu. Dál pokračují ulicemi Durychova, Generála Píky, Božích bojovníků a Přemyslova až do zastávky u Jelena. Tam se napojují na svou trasu. Ve směru do centra je trasa beze změn. Stavbaři ve Špindlerově mlýně pokračují v montáži podpěr nové šestisedačkové lanovky přehradní. Práce souvisí s propojením lyžařských areálů. Příští týden začnou osazovat ocelové konstrukce druhého mostu přes silnici z Vrchlabí do Špindlerova mlýna. Právě tyto kroky mají přiblížit chvíli, kdy se lyžaři mezi oběma částmi střediska dostanou plynule bez skibusu nebo auta.
2: Stavba se netýká jen samotné lanovky a mostů, pokračuje také budování technické infrastruktury. Zasněžovací systém bude nově rozveden pod

0: Celé trase sjezdovky lesní, která povede z Medvědína až k terminálu P1. Terminál P1 se má stát výchozím bodem první etapy propojení obou areálů. Právě odtud budou lyžaři nastupovat na novou lanovku přehradní. V opačném směru se budou moci z Medvědína dostat po nové sjezdovce lesní přes lyžařský most k nové lanovce a potom dál směrem do svatého Petra. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
1: Ve skalním městě v Hejnicích ve Frýdlanském výběžku začne každým dnem budování mokřadů. Zhotovitel má místo připravené po vykácení rostlin a stromů. Původně chtěla radnice využít celou plochu louky pro stavbu 20 rodinných domů. Po protestech veřejnosti jich tam bude jen 6. Zbylá plocha se změní na biotop s několika tůněmi a povalovými chodníky, aby bylo možné mokřady projít. Práce by měly skončit ještě letos na podzim. Pokračuje starosta Jaroslav Demčák ze starostů pro Liberecký kraj.
2: Mělo by teď nastavit tyhle ty vlastní práce, ty vybudovávání těch tůní, povalejch chodníků a těch dalších činností, které tady mají být. Ten projekt má být dokončený v rámci letošního roku.
1: Vláda chce jako součást boje proti suchu urychlit vybudování vodních nádrží. Ty mají sloužit jako zdroje pitné vody i k zadržení záplav. Zákon, který to má umožnit, má připravit ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián. Řekl to v ranním vysílání Českého rozhlasu. Kvůli výjimečnému nedostatku vody v krajině dnes vláda obnoví Národní koalici pro boj proti suchu.
3: Počasí.
1: Dnes bude zataženo až oblačno, s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Večer bude pozvolna srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty dosáhnou 19 až 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/35 v Pacericích pracují na opravě mostu. Pomalý pruh ve směru na Turnov je proto uzavřený.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: To byly zprávy Miroslava Holubce, hodiny 10. A tímto se nám otevírá cesta do pokračování našeho dopoledního bloku Dopoledne pod Ještědem. Zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová. Tak co nás čeká v příštích minutách? Potraviny, kosmetiku, dárkové předměty, sklářské a textilní výrobky, designové zboží i potřeby pro chovatele a zahrádkáře. To vše především od místních výrobců zapojených do krajského projektu Liberecký kraj sobě nabízí samoobslužná prodejna, do které zamíříme už za okamžik s naším regionálním stopařem. No a také nás čeká aktuální seriál týdne. Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v našem seriálu krátce před 10:30. Hezký poslech.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Zkuste si, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, představit, mít takovou možnost zakoupit produkci regionálních výrobců, řemeslníků a umělců na jednom místě a navíc kdykoliv. S takovým záměrem Liberecký kraj zřídil samoobslužnou prodejnu, která nemá zavírací dobu. Jak jednoduché nebo složité je v ní nakupovat, tak to se vydal vyzkoušet regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré dopoledne.
2: Přeju dobré dopoledne od budov Libereckého kraje, krajského úřadu, od budovy D, to je ta úplně nejblíže novému parkovacímu domu na náplavce, kde je poměrně velký nápis Liberecký kraj v sobě, vzorová prodejna 24/7 a vy půjdete dolů mírně, je to v přízemí mírně dolů z kopečka, přijdete ke dveřím, kde uvidíte podrobné nápisy, vlastně návod k tomu, jak si nainstalovat aplikaci, pokud ještě nemáte aplikaci Store App. Je to poměrně jednoduché, trošičku složitější mi přišlo ověření identity, ale to jsem nakonec také zvládl. No a pak už přiložíte QR kód, který se vám pomocí aplikace na telefonu, na mobilu objeví ke skeneru a musíte pořádně zabrat za modré dveře a už jdete dovnitř a projdete ještě jedněma dveřma, ještě jednou přiložíte kód a už jste ve vzorové prodejně, tak jako já právě teď a už se kocháte tou nádherou, která tady je k dispozici.
1: No nás hlavně zajímá, co tě zaujalo ze sortimentu.
2: Tak hned, jak jsem vešel, tak mě zaujaly různé dobroty z ráje, sirupy a pomazánky, ale třeba také griliáž. Je tady různá nabídka i co se týká třeba moštů, krakonošův sirup, bezový mošt a podobně. Najdete tady také i něco od masa, vidím tady nějaké klobásky a nějaké paštičky. No a pak jsou tady věci takové, řekl bych, pro radost, různá mejdlíčka, jsou tady různé vonavé přísady, svíčky ze včelího vosku, ale je tady i spousta krásných věcí, které jsou použitelné jako dary. Myslím si, že vůbec je to výhodné, když na někoho zapomenete a potřebujete rychle dárek, tak tady vlastně můžete kdykoliv. Dokonce, včetně kytičky, je tady spousta sklářských výrobků, najdete tady i něco knížek, také i něco k pití, nějaké vínko a podobně. No a dámy, také ty určitě budou mít radosti z toho, že je tady pár hadříků, že se tady můžete i trošičku třeba přioblíct.
1: No, zní to tady hodně lákavě, ovšem pro technicky, netechnicky zdatné jedince je to složité to nakupování a vůbec na co si dávat pozor?
2: Taky, jak už jsem zmiňoval na úvod, pro mě teda oříškem bylo to ověření identity. Já jsem to zkoušel bankovní identitou, tak jak jsem prostě zvyklý na většině míst, že to tam projde jednoduše, tak tady ne. Tady to byl oříšek, nakonec jsem využil tu druhou možnost, ale pak už to šlo. No a pak si myslím, že to je jednoduché, vy pak přijdete k pokladně s tím, co si vyberete. Začnete dotykem, takže musíte přiložit tu svoji aplikaci. Teď už mě to tady vyzývá, že jsem nejdřív nepřiložil QR kód, takže ho nejdřív přiložím a už mě to vítá a naskenujeme zboží, dáme zaplatit účtenku, přiložíme kartu, platí se samozřejmě kartou, je to bezobslužný, takže pouze tímto způsobem je to možné, no a máte hotovo.
1: No, tuším, že jsi určitě zakoupil klobásku, jak tě znám, ale ty jsi se už někdy setkal s podobnými prodejnami?
2: Já už mám zkušenosti v Pěnčíně na Jablonecku, kde už funguje minimálně rok, možná ještě déle, tam to funguje dopoledne jaksi obslužně, klasicky a odpoledne někde od 17. hodiny, zase až do rána jako bezobslužná prodejna. No a nově bezobslužnou prodejnu najdete třeba také v Huse, Kup si na vsi a já myslím, že to má velkou budoucnost a tohle je vlastně i taková ukázka pro ty, kteří by měli zájem na venkově, na vesnici pro starosty prostě zbudovat bez obslužnou prodejnu, aby zachovali nějaký ten nějakou tu dostupnost potravin a podobně, jak to může fungovat.
1: Ze samoobslužné prodejny v Liberci se nám přihlásil regionální stopař Jaroslav Hoření, tak moc děkujeme, že jsme s tebou mohli tak trochu nahlédnout do této prodejny a budeme se na tebe opět těšit. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Československá písnička Vloupám se opět a Radeček a Maria Čirková. V dopoledni pod Ještědem máme pondělí s datem 17. srpna a tento pátek to už bude 58 let, kdy naše země zažila první poválečnou okupaci. Invaze vojsk pěti států, členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem, začala v noci z 20. na 21. srpna 1968, kdy hranice Československa překročilo na 100 000 vojáků a tisíce tanků. My se teď vrátíme do tohoto dramatického roku ve vzpomínkách pamětníků. Prvního z nich, profesora Oldřicha Jirsáka, průkopníka nanotechnologií, oslovila v našem novém seriálu Týdne redaktorka Ivana Bernátová.
1: To jsme byli u rodičů a tam ráno tam vpadl soused, který bydlel v tom sousedním bytě a křičel, úplně byl mimo mísu, když řekl, křičel, přepadli nás Rusové a to je jako Bílá hora a to je 300 let, bude tady úplně jiný způsob života. No, byl to hrozný šok tedy pro nás a myslím si, že jsem se toho šoku v podstatě nikdy nezbavil, ani do dneška.
2: Vzpomíná profesor Liberecké univerzity, kterému bylo v době okupace jako vysokoškolákovi 21 let. Pobýval zrovna ve svém rodném městě v Hradci Králové.
1: Tenkrát jsme okamžitě s bratrem vyrazili do ulic a jezdili jsme i kolem města, protože Hradčáci teď se vždycky pohybují na kolách, tak my jsme ani pěšky nechodili. No a když jsme vyjeli kousek za město, tak od Polska, tam vedla silnice jako od Náchoda, od Jaroměře a tam už stály kolony, ale polských vojáků. Ty ani asi nevěděli, co tam jsou, tak my jsme se trošku nejdřív snažili nějak provokovat, ale naštěstí to byli Poláci a ne Rusové. To bychom možná hodně špatně dopadli, když to byli Rusové. Ty Rusové potom schazovali z helikopter ve městě letáky, kde šířili to svoje vysvětlení, celé ty akce. Ale byl to hrozný šok. My jsme potom měli mít nějaké cvičení v září, nějaké topografie někde na Moravě, nějaké vesnici, tak to se zrušilo, protože tenkrát byly obavy pochopitelně, že studenti by asi nějakým způsobem reagovali velice nevhodným, tak to nám tenkrát zrušili. No, bylo to všechno naprosto hrozné. No, my jsme to prožívali právě, my jsme žili tou atmosférou toho roku 68, pořád jsme byli u rádia a najednou tohle to všechno. V té době člověk hodně citlivý, žije v něčem, čili nás to zasáhlo jako duševně obrovsky.
2: V Liberci během okupace zemřelo 9 lidí. Do konce roku 1968 si okupace po celé zemi vyžádala celkem 137 mrtvých a stovky zraněných lidí. Potom, co československá vláda s výjimkou nezlomného politika Františka Krígla podepsala moskevský protokol, který umožnil upevnění komunistické moci pod kontrolou Sovětského svazu, emigrovali ze země na západ desítky tisíc lidí.
0: Dodává v seriálu Týdne k 58. výročí okupace československá redaktorka Ivana Bernátová. Zítra si o tomto dramatickém období naší historie popovídáme s libereckou pamětnicí Věrou Davidovou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jsem moc ráda, že s námi trávíte i pondělní čas tady s námi s Českým rozhlasem Liberec, a protože máme přesně 10:40, čeká nás spotřebitelský servis. No a právě nám píšete i o případech, kdy se závada na výrobku při kontrole v servisu neukáže. Jak postupovat, pokud už se blíží konec záruky, to dnes řekne spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Pan Aleš už třikrát reklamoval mobilní telefon, který po určité době přestane fungovat a lze ho zapnout pouze s připojenou nabíječkou, a z reklamace se pokaždé vrátil s vyjádřením, že se voda neprojevila a reklamace se tady neuznává. Blíží se tady konec záruky a pan Aleš se obává, že další opravu už bude muset zaplatit. Pane posluchači, je možné, že i prodejce hraje na to, že se blíží konec záruky, proto je potřeba samozřejmě, pokud se vada objeví ještě před koncem záruky, abyste si nechal potvrdit soudním znalcem a reklamaci zopakoval s tímto potvrzením.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 11:30.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vzpomínáte si na 90. léta Culture Club, Boy George a Kama Chameleon. 10 hodin 49 minut je tady s vámi pondělní dopoledne pod Ještědem. Je docela možné, že vám ještě zbylo něco dobrého, třeba buchta nebo koláč od víkendu a teď si právě užíváte chuť a zapijíte dobrou kávou, tak vám popřeji dobrou chuť a my teď budeme také péct. Z receptářů našich babiček pro nás dnes Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření vybrali drobenkový koláč s tvarohem, který se pekl z čirokové mouky a už teď můžete tento recept najít na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz.
1: V našem vyprávění o dobrotách z kuchyně našich babiček se tentokrát zastavíme u dnes trochu opomíjené obiloviny. Budeme si povídat o čiroku, plodině, která byla po staletí součástí jídelníčku mnoha národů.
2: Čirok patří mezi nejstarší kulturní obiloviny na světě. Archeologické nálezy potvrzují, že se pěstoval už v pravěku na území Dálného východu i v subsaharské Africe. Odtud se postupně rozšířil do dalších částí světa.
1: Díky své mimořádné odolnosti vůči suchu a vysokým teplotám si vysloužil přezdívku velbloud rostlinného světa. Jeho hluboký kořenový systém dokáže hospodařit s vodou tak dobře, že přežije i tam, kde jiné obiloviny, například kukuřice, neumí. Do českých zemí se čirok dostal v 19. století. Nejprve sloužil hlavně jako krmivo pro hospodářská zvířata, ale mezi světovými válkami se začal více využívat také při výrobě mouky a dalších potravin. Přestože nikdy nedosáhl obliby pšenice nebo žita, své místo v hospodářství i v kuchyni si dokázal najít. V kuchyni měl ještě v polovině 20. století čirok překvapivě široké využití. Jeho zrníčka se připravovala podobně jako jáhly nebo rýže, obilovina se přidávala do polévek, kaší a různých kucmochů i sladkých pokrmů. Z čirokové mouky se pekl chleba i koláče.
2: A jeden recept ze starého receptáře dnes přidáme. Drobenkový koláč s tvarohem.
1: Budeme potřebovat 30 deka čirokové mouky, 12 deka cukru krupice, 14 deka másla, vrchovatou lžičku prášku amonia, půl kila tvarohu, dvě vejce, 5 lžiček cukru krupice, vanilku, 5 deka bramborové moučky, 2 deci mléka a třeba třešně, meruňky, jahody nebo borůvky. Do mísy nasypeme mouku s amoniem, cukr na kousky nakrájené máslo. Rukama zpracujeme na drobenku. Tvaroh s vejci, cukrem a bramborovou moučkou vymícháme do hladka a po částech vmícháme mléko. Pekáček vymažeme, nasypeme na něj většinu drobenky a asi 3 až 4 lžíce si necháme. Drobenku rovnoměrně rozhrneme a nalejeme na ni tvarohovou směs. Na tvaroh naskládáme očištěné ovoce a posypeme zbylou drobenkou. Vložíme do vyhřáté trouby do zružovění povrchu asi na hodinu. Po vytažení z trouby necháme vychladnout a nakrájíme.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Valdemar Vatuška, písnička Kladivo, 6 minut před 11. hodinou. Napadá mě teď jiná písnička Já mám rovnátka od doktora Hnátka. Je to autorská dvojice Svěrák Uhlíř, hodina zpěvu. O rovnátkách bude řeč už za okamžik, protože naším dnešním hostem bude specialista v oboru ortodoncie Martin Linka. Neznamená to, že rovnátka nosí jenom děti, ale i dospělí. Například takový Tom Cruise, slavný herec, nosil klasická kovová rovnátka ve věku 40 let. Tak jaká rovnátka vůbec v současné době jsou, jak se používají, nejenom to probereme za okamžik.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
4: Je 11 hodin.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
6: Dnes končí lhůta pro odstranění chyb na kandidátkách do voleb. Evropská unie přispěje na přestavbu českolipského Škroupova náměstí. Hejnice vybírají firmu na výstavbu nového bytového domu. Dnes bude zataženo s přeháňkami, večer vyjasnění a teploty do 22 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval minulý týden. V sobotu pak jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo odmítli. Rozhodnutí pak ještě může přezkoumat soud. Volby do obecních zastupitelstev budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve třetině obvodů vybírat v prvním kole nové senátory. Přestavba Škroupova náměstí v České Lípě bude pro město lacinější. Na opatření související se zachytáváním dešťové vody radnice získala 7-milionovou dotaci z operačního programu Životní prostředí, spolufinancovaném Evropskou unií. Celkové náklady na přestavbu náměstí přesahují 55 milionů.
7: Jde o druhé největší náměstí ve městě. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, finanční podpora se vztahuje i na výsadbu celkem 32 stromů. Ty budou usazené v takzvaných retenčních rýhách, do kterých bude déšť z dlážděné plochy sveden. Oprava náměstí začala loni na jaře, dokončená má být v příštím roce. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
6: Hejnice dostaly na výstavbu nového bytového domu 4 nabídky. Českému rozhlasu to řekl starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj. Komise nabídky posoudí a tu vítěznou budou schvalovat radní 30. srpna. Bytový dům má obsahovat 16 menších jednotek pro mladé rodiny, jednotlivce nebo páry. Celkové náklady mají podle odhadu radnice vyjít na více než 70 milionů korun. Více než polovinu by mohly pokrýt dotace, pokračuje Jaroslav Demčák.
8: Víme, že se podaly nabídky, že byly třeba 4 nabídky, ale nevíme částky. Rozpočtovaná cena jako podle projektanta bylo 74 milionů včetně DPH, tak uvidíme, jaká je vlastně ta výsledná jako nabídka.

0: Vstup do státních galerií bude každou první neděli v měsíci zdarma, zatím do konce roku, informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Poprvé budou lidé moci volný vstup využít 6. září. Seznam všech institucí, které se bezplatně otevřou, by mělo ministerstvo kultury zveřejnit během dneška. Podle Klempíře tak rezort navazuje na jarní pilotní projekt, kdy se zdarma otevřely stálé expozice státních galerií v Praze, Brně a Olomouci. Během posledních nedělí v srpnu a v září se lidem navíc zadarmo otevřou i všechny státní hrady a zámky. Počasí. Dnes bude zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Večer bude pozvolna srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách to bude 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Mimoni na Českolipsku se v Jezdovské ulici střetla dvě osobní auta. Policie na místě nehodu vyšetřuje, jeďte tudy opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už máme 4 minuty po 11, znamená to, že jsme vkročili do další hodiny pondělního dopoledne pod Ještědem. Vše dobré vám přeje Iveta Kalátová. Také někdy zazávidíte lidem, kteří se můžou smát, protože mají krásné rovné zuby. Tak rovné zuby a dokonalý úsměv si přejeme všichni bez rozdílu. V některých případech, jako jsou křivé nebo stěsnané zuby, ale už musí k dokonalosti pomoci odborník, který doporučí rovnátka. Tak jaké typy jsou nejpoužívanější, nakolik nám dokážou změnit vzhled zubů i tváře, tak nejenom o tom si budeme povídat za chvíli se specialistou oboru ortodoncie Martinem Linkou. Pěkný poslech.

0: Také se vám často stává, když se s někým setkáte, tak se tomu člověku díváte nechtěně na zuby a na ruce. O tom prý rozhoduje hodně, když se s někým potkáme úplně poprvé. Tak možná mi to potvrdí i náš dnešní host, specialista v oboru ortodoncie, pán Martin Linka. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Vítám vás, děkuji za pozvání, dobrý den.
0: No, také už máte takovou tu profesionální, takovou tu deformaci, že se občas lidem díváte na zuby a říkáte se, no teda ty bys potřeboval ty rovnátka.
1: Už to není občas dívám, ale je to vždy dívám, ale ano, občas bojuju s tím, že skoro bych na potkání rozdával vizitky, ano.
0: No, mám také trošku problémy teďka při setkání s vámi, ale já jsem tady rovnátka poctivě nosila, protože já měla ty přední zuby absolutně křivé, ale to byla už taková, no, doba dávná. To je takový pravěk rovnátkový, to už jsem ještě nosila, taková ta zvláštní rovnátka, která se nasazovala na noc, na hořejšek i na dolejšek. A to teda bylo hodně nepříjemné.
1: Ano, ano, snímatelné aparáty, jejich nástupce v současné době stále používáme.
0: Ano, jsou vyhledávaná stále. Ano. No, když už jsme u té historie, kdybychom nahlédli do muzea ortodoncie, s čím bychom se setkali, nebo do jaké doby, až bychom museli zabloudit?
1: Dostali bychom se skutečně hodně daleko. Těch aparátů historicky objevených je celá spousta a z některých těch aparátů skutečně vychází technologicky i ty aparáty současnosti. Skutečně to není výdobytkem moderní doby, jenom to, že se zuby někam posouvají. Sice jsou na to používány modernější materiály, moderní technologie, moderní postupy, ale takový ten prapůvod, že třeba dřívko z balzy ve slinách v ústech může nabobtnat, zvětšit se a tím zvětšením začne tlačit na zub, takové to jako historické výdobytky se můžou objevit a různé kaučukové desky a kaučukové aparáty byly skutečně rozšířené, skutečně už třeba před 150-200 lety už se bohatě používaly.
0: No, co se týče procedur rovnání, tak já jsem se někde dočetla, že některé starověké společnosti například používaly místo kovových rovnátek jakési struny, které byly vyráběny z vláken pocházející ze střev živočichů a prý je nosila i samotná Kleopatra, ale to už se asi úplně přesně nedozvíme.
1: Takhle dalece to už asi nepotvrdíme, ale skutečně se popisuje už třeba v 15. století různé oblouky, ke kterým se třeba vlákny a nití dovazovaly ty zuby, aby se dotáhly k tomu tvaru ideálního oblouku. Mm-hmm. A vlastně tvar ideálního oblouku nám zůstává stále.
0: No a takovým tím zřetelným průkopníkem byl kdo?
1: No tak třeba, pokud se bavíme o tomto ideálním oblouku, tak Francouz Fouchard.
0: Fouchard, nemá to nic společného s fušeřinou.
1: Ne,
0: to
1: ne,
0: asi,
1: naštěstí
0: to
1: ne.
0: Asi rozhodně ne. No a vy sám, bude to trošku indiskrétní otázka, vy jste musel používat rovnátka, nebo vy máte dar od přírody?
1: I na mě se obor ortodoncie podepsal, takže můžu s klidným svědomím svým pacientům doporučit a ukázat, že i lékař, který se o ně stará, touto terapii prošel, možná by to si měl zažít každý ortodontista. Projít si tou svojí léčbou.
0: A vy jste chtěl být vždycky ortodontista? Jak asi jste to, k tomu došel?
1: Asi to spíš vzniklo tak jako konstelací a studiem stomatologie jako takové, protože každý ortodontista musí nejprve vystudovat stomatologii a u mě se tam spojila možná trošku genetika, protože moje babička byla zlatnice, takže takové šperky, když si představíte, tak ono to s tou ortodoncí tak jako může i blízce souviset, protože někdy můžeme pojmenovat rovnátka jako šperk v ústech.
0: I o tom si budeme povídat v příštích minutách s naším hostem Českého rozhlasu Liberec, kterým je specialista v oboru ortodoncie Martin Linka.

0: obyčejnou ženu.
1: Tomu se říká opravdová výhra. Obyčejná, neobyčejná žena v podání Petra Spáleného. Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec máme také neobyčejného muže, specialistu v oboru ortodoncie, Martina Linku. Já si tak říkám, má to tak někdo štěstí, když třeba někdo má tatínka zubaře anebo ortodontistu, jako ve vašem případě vy máte synka. Tak dohlížíte, přesně.
2: Tak dohlížím, ano. A nevím, jestli on, 9letý syn Karel, by vám potvrdil, že je to výhra, protože skutečně jako má pravidelný dohled a tím pádem občas nejása.
1: No, proč o tom mluvíme? Protože mě hned napadl film Karlík a továrna na čokoládu. Předpokládám, že jste film viděl.
2: Ano, oblíbený dětský film, ano, i u nás doma. Ano.
1: Kdy malý Karlík měl tady neuvěřitelný stroj v puse, to se snad ani nedá jinak nazvat.
2: V dnešní době už podobné přístroje pacienti naštěstí nemají.
1: Dobře, tak začneme tady od malých dětí. Tak mnozí naši posluchači mají třeba děti nebo vnoučky a pozorují, že už jim vypadly ty první zoubky a už se začínají klubat ty druhé zuby. Je dobré tedy navštívit zubaře, ortodontistu, aby už třeba předem byli připraveni, jak by měli postupovat?
2: Já bych posluchače uklidnil, protože pokud jsou registrovaní u běžného stomatologa, u klasického stomatologa, tak plně v kompetenci klasického stomatologa je, aby upozornil na to, že se mu někde něco nezdá, že třeba časově neprořezávají zuby, jak by měli a podobně. A právě klasický stomatolog doporučí tu návštěvu u specialisty, u ortodontisty. Takže to není úplně o tom, že by se na nás kdokoliv obrátil, na ortodontistu se obrací vlastně ten, koho běžný stomatolog nebo klasický stomatolog upozornil na to, že by ortodonci měl navštívit. Dalším uklidněním pro pacienty tohoto typu může být, nebo pro rodiče může být, že šířkový růst čelistí u dívek směřujeme do věku někde kolem 8,5 let, u chlapců až kolem věku 9 let, takže třeba v těch 6-7 letech, když se jim někde něco nezdá, že prořezává mírně odchýleně, tak v takovém případě lze ještě třeba s ortodontickou léčbou počkat. Necháváme třeba plně rozvinout ten přirozený růst čelistí a teprve to, co nezvládne příroda, opravdu po tom třeba 9. roce věku ve fázi toho smíšeného chrupu začínáme už upravovat a třeba snímatelnými aparáty odpoledne a na noc začínáme upravovat. Takže toliko takové uklidnění posluchačů a rodičů, že nemusí třeba v 6 letech plašit, že ta první jednička dole, která se tam ukazuje, není rovná, protože my někdy hovoříme skutečně o takzvaném fyziologickém přechodném stěsnání, kdy víme, že šířkovým růstem čelistí se ta situace ještě má šanci samovolně upravit. Ale musí to být skutečně v určité míře, pokud to už tu míru překročí a třeba ten zub nemá vůbec šanci prořezat, protože toho místa je tam skutečně tak výrazný nedostatek, tak pak už samozřejmě ten stomatolog upozorní, podívejte se, ten zub nejenže prořezává křivě, ale nemá vůbec místo, aby prořezal, v takovém případě pak často ta ortodoncie bývá.
1: No a často se tady může i stát, že ten ortodontista, když to říkáte mamince, tak nejenom zjistí, že ta maminka ty zuby má také podivně poskládané, že má třeba hodně stěsnané a to už vám asi blikne a řekne si ajajaj, tak tady to bude asi dědičné. Je to dědičné?
2: Svým způsobem tam zohledňujeme jak genetiku, ano, dědičnost těch vad tam bývá, svým způsobem tam pak zohledňujeme i ty faktory mimo genetiku, takové ty zlozvyky a návyky, které v té rodině přetrvávají, takže takovým třeba nenápadným zlozvykem, který u těch dětí výrazně ortodontista musí řešit, je třeba ústní dýchání, je to zlozvyk, který není v populaci příliš známý a přitom třeba šířku zubních oblouků ovlivňuje výrazně. A pokud vidím, že v rodině je ústní dýchač rodič, otec nebo matka, tak skutečně i ty návyky dechové se potom u těch dětí projevují.
1: No to tedy objevuje Ameriku, to jsem nevěděla, že dýchat pusou má velký vliv na skladbu zubů.
2: Ano, ano, na šířku zubních oblouků, na velikost čelistí a to je právě věc, kterou u těch malých dětí řešíme.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Krásně nám zpívali Celine Dion a Barbara Streisand, dvě velice zajímavé, krásné ženy s krásným chrupem. Zpěvačky musí mít hezký chrup, to jinak nejde.
1: Je to obrázek nebo součást celkového obrazu, ano?
0: Ano, my se teď s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, specialistou v oboru ortodoncie Martinem Linkou, ještě zaměříme. Mně totiž nedá spát to dýchání ústy. Na to by tedy asi měli dbát ty rodiče, aby občas sledovali děti, zdali náhodou nedýchají stále ústy.
1: Že a potom... vy jste zmínila, že vám to nedá spát.
0: No, nebo
1: skutečně
0: nedá spát,
1: je to
0: ano.
1: Jedna ze součástí, na kterou pacienty upozorňuji, aby si to zkontrolovali skutečně i ve spánku, protože skutečně není dobře, aby někdo celou noc dýchal ústy, protože pak s věkem to může skutečně progredovat, posouvat se i k výraznějšímu chrápání, zástavám dechu ve spánku a podobně.
0: Takže hurá na ORL a zvětšené mandle, dejme
1: často,
0: tomu odstranit.
1: Často jsme jedni z prvních, kdo rodiče upozorní na to, že by bylo dobré vyšetřit průchodnost dýchacích cest a zaměřit se třeba na řešení nějakých, řekneme, obstrukcí, takže třeba zbytnělých těch nosních mandlí. Hmm.
0: Dobře, tak a teď už se zaměříme na druhy rovnátek. Mě by zajímalo, jaká škála rovnátek se teď nabízí.
1: No, my je můžeme v základě rozdělit na snímatelné aparáty a aparáty pevné. Ty snímatelné aparáty si představíte, pokud to zjednoduším, jako ty různé pryskyřičné desky, patrové desky, které se používají u těch dětí v období smíšeného chrupu, takže to zjednodušíme třeba nejčastěji mezi 9. a 11. rokem věku smíšený chrup, tedy máme už něco dospělého, ale ještě tam jsou některé zuby mléčné. No a pro dospělého pacienta nebo pacienta, který už má dokončenou výměnu a máme tam dospělý chrup, tak to jsou třeba ty pevné zámečkové, ty, které nesnímáme. No a v ojedinělých případech pak můžeme využít i třeba některé ty snímatelné aparáty fóliové, ale ty nepoužíváme u těch malých dětí, ale spíše pak už u pubertáků nebo mladých dospělých, což je také snímatelný aparát. Někdy se laicky nazývá jako neviditelná rovnátka. Mm-hmm. Jsou to ty průhledné fólie, které si pacient nasazuje na zuby.
0: A teď jak je to s ústní nebo zubní hygienou, jak je to s čištěním zubů?
1: Jakýkoliv aparát, který se do těch úst dává nebo je tam napevno nasazen, tak vždycky znesnadní tu provádění dentální hygieny, takže bohužel my jsme v pozici, kdy musíme hodně jako vyžadovat po pacientech, aby výrazně čistili zuby. Skutečně v každé návštěvě u nás na ortodoncii kontrolujeme, zda ten pacient má dobře vyčištěné zuby, protože vždycky, ať už je ten aparát napevno nebo snímatelný, tak ta hygiena se provádí náročněji. Takže trváme na tom, že zuby musí být dobře vyčištěné. No a v současné době i víme, že předpokladem kvalitně vyčištěných zubů je i používání mezizubních kartáčků, které do celé té plejády pomůcek k čištění řadíme. Takže ano, naši pacienti musí poctivě používat i třeba mezizubní kartáčky, které zatím v populaci nebývají úplným standardem.
0: No, když se podíváme do obchodů v drogerii, tak tam máte plné regály mezizubních kartáčků a je to někdy ale těžké se v tom vyznat, tu správnou velikost.
1: My vlastně doporučujeme používání mezizubních kartáčků už od doby, kdy se vytvoří první mezizubní prostor. Takže skutečně u těch malých dětí, kterým je 5-6 let, chceme, aby rodič používal mezizubní kartáček a dočišťoval tomu dítěti mezizubní prostory. A většinou říkám, teprve v době, kdy se naučí zavázat si tkaničky, tak teprve v té době můžeme doufat, že to dítě začne ten mezizubní kartáček ovládat i samo.

0: Specialista v oboru ortodoncie Martin Lenka je naším dnešním pondělním hostem Českého rozhlasu Liberec. Jsou to tady hodně užitečné rady i pro nás, starší posluchače. No, protože někdo třeba v tom starším věku si řekne, no možná by to stálo za to taky si ty svoje zuby nechat ještě trochu narovnat, i když mi je 50, 60. Není to problém?
1: Určitě to není problém. Skutečně máme pacienty i plně dospělé. Někdo uvažuje skutečně čistě esteticky, tedy, že by si ještě rád splnil to přání a nechal si zlepšit estetiku toho úsměvu. Často k nám se dospělý pacient dostává ale třeba i z těch funkčních problémů, protože třeba bolí čelistní klouby, nebo je potřeba připravit ortodonticky tu situaci třeba před zavedením zubního implantátu, protože pacient třeba o zub přišel a sousední zuby se do té mezery stihly už sklonit. Spoustu takových případů prostě potřebujeme u dospělých pacientů, řeknu, řešit nebo připravovat pro toho klasického stomatologa, který by bez nás, bez ortodontisty v těch ústech tu svoji práci nebyl schopný udělat.
0: Nemluvě o vyjadřování, ale třeba o šišlání, patlání, ono to v tom hraje velkou roli, když ty zuby jsou špatně rozmístěné.
1: Tak. Příroda většinou zjednodušuju, tak z 90% nám ty zuby dala na kousání, abychom se najedli, takže tu funkční stránku té konzumace a stravy a z 10% je tam samozřejmě důležitá ta výslovnost, takže ano, i ta výslovnost je důležitá, bez těch zubů prostě nemůžeme správně mluvit.
0: Ale teď, abychom ještě na to nezapomněli, ráda bych se zmínila o něčem, s čím se bohužel také asi člověk narodí a to je, vy jste mi to sám mimo mikrofon řekl, to je takzvaný podkus. Někdo má předkus, to měl třeba Freddie Mercury, ale takový ten podkus, ten je tady hodně nepříjemný.
1: Ty podkusové vady bývají poměrně, řeknu, závažné, nejsou naštěstí tak časté. Třeba ty předkusové vady ve střední Evropě časté jsou, říká se až 40% středoevropské populaci nějakým stádiem předkusu trpí, ale ty podkusové vady, kdy ta dolní čelist je výrazně velká, ty nejsou naštěstí tak časté, jako třeba v asijské populaci, tam je to výraznější, ale o to složitěji je třeba musíme řešit často za cenu redukce zubů, chcete-li trhání zubů v té dolní čelisti a v těch nejhorších případech, kdy skutečně se můžeme bavit o genetické zátěži, třeba takzvané té habsburské bradě, kdy ta dolní čelist je skutečně výrazná, musí někdy pacient skutečně podstoupit i nějaký rozsáhlejší chirurgický výkon v dospělosti, aby skutečně došlo ke zmenšení kosti té dolní čelisti.
0: Pokud tady někdo má pocit, že dítě už k tomu má sklony, tak aby potom nemuselo na tu náročnou operaci, tak je dobré to tedy řešit ještě,
1: ano, ano.
0: Když je malé.
1: U těch malých dětí samozřejmě ta kost je měkká, poddajná a existuje spousta postupů, jak i u menších dětí takovýto problém elegantně vyřešit. Používáme jak ty snímatelné aparáty, výjimečně třeba i nějaké obličejové masky, nějaké aparáty zevní, které se přikládají k obličeji. Takže jsme schopni i těm malým dětem výrazněji pomoci, aniž by bylo nutné nějakou rozsáhlou chirurgii řešit.
0: Náš dnešního specialista v oboru ortodoncie Martin Linka, ale musím ještě zmínit, možná i naši posluchači na to čekají. Vy jste byl v pořadu Peče celá země, my jsme vás sledovali, jak vám to krásně šlo. Jak to jde dohromady, tyhle ty dobroty a zdravé zuby?
1: Už jsem posluchače uklidňoval stran třeba růstu, tak je uklidním i trošku stran toho cukru, protože se všichni dívali, jak to, že prostě stomatolog, ortodontista peče sladké zákusky. Dejte si cukru, kolik chcete, zákusku, kolik chcete, nejsem dietolog, ale pořádně si potom ty zuby vyčištěte, protože ten cukr je potravou pro bakterie v ústech, takže pokud udržíme bakterie na uzdě, tak míru cukru u mě v ordinaci neřešíme.
0: Takže kartáčky s sebou, pokud jdeme do cukrárny, dáme si tam velký větrník, tak si potom takzvaně odskočíme a vyčistíme si zuby.
1: Můžeme to tak doporučit.
0: Tak vám moc děkuji za váš čas, ať se vám dobře daří a budeme se na vás opět těšit. Naším hostem byl specialista v oboru ortodoncie Martin Linka. Hezké léto, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, děkuji.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A zítra to bude ne o zubech, ale o cukru. Mají cukry opravdu tak neblahý vliv na zdraví člověka? Existují zdravé a nezdravé cukry a kde je najdeme? A jak účinně bojovat proti rozkolísané hladině cukru v krvi a jakým způsobem v tomto směru dlouhodobě plánovat jídelníček a aktivity? Tak na tyto a další otázky nám v repríze odpoví lékařka Maria Kureš z diabetologické poradny v Jablonci nad Nisou.

0: Léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hygienické rady.
1: Řada z nás si ráda dává sádlo na chleba, jiní na něj nedají dopustit při smažení, pečení a třeba i při přípravě cukroví. Dříve se používalo místo krému na obličej pro přírodní a efektivní promaštění suché pokožky. Hodí se také, pokud trpíte na suché ruce nebo popraskanou kůži. Stačí si udělat sádlový zábal. Jen pozor, sádlo by mělo být vždy v nesolené verzi. Můžete do něj ale naložit různé bylinky, třeba hojivý měsíček lékařský, který do rozpuštěného másla přidáte a zhruba po 3 dnech ho znovu rozpustíte a předsedíte. Taková mast je výborná na opruzenou kůži. Sádlo se dá použít dokonce i k péči o kožené pásky nebo kabelky. Vždy tady ale platí, že nejdřív ho vyzkoušejte, abyste se byli jistí reakcí s typem použité kůže. A už generace před námi věděly, že sádlo je také ideální na promazávání vrzajících pantů u dveří a vrat.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: V závěru dopoledne po deštěném ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nás čeká setkání s oslavenkyní, dlouholetá členka divadla Semafor, známá nejen svým nakažlivým smíchem, ale i ikonickým účesem. Uršula Kluková dnes slaví 85 let. Původně dětskou zdravotní sestru učarovalo divadlo a v roce 1958 pomáhala založit v Broumově amatérský soubor Kladivadlo. Od poloviny 70. let pak působila v pražských divadlech. Uršula Kluková se vypracovala ve své bytného ženského komika s charakteristickým smíchem. Herečku můžete slyšet taky v rozhlasovém pořadu Humoriáda. Sama o sobě říká, já se umím hodně pobavit. Když něco vyprávím a nikdo se nesměje, tak se směju aspoň já. A teď dnešní oslavenkyně, které přejeme vše nejlepší, pobaví i vás a věřím, že vás rozesměje.
1: Pepa Fousek napsal pro nás takovou častušku, kterou zpíval Miloslav Šimek. Vepředu na jevišti stál a zpíval. A my jsme dělali celý soubor orchestr a aby to bylo co nejlevnější, tak jsme to všechno dělali na houbu, jo. Takže i ty různé nástroje, jako třeba balalajky, jako to znáte, že jak se dělají balalajky. A někdo dělal buben, jo, tak dělal bum, bum, bum, bum, bum. No prostě takhle. A Viktor Sodoma, my dva jsme dělali balalajky. Jo, a když jsme to zkoušeli, tak jsme to zkoušeli a nic se nedělo, všechno klapalo, bylo v pořádku. Ale najednou byla premiéra, Slávek vepředu zpíval, že jo, a my teda hráli vzadu za ním a teď já jsem balalajkovala a najednou nevím, co mě to napadlo, kouknu se na toho Viktora. A ten místo, aby dělal balalajku jako normální člověk, tak ten jazyk vystrkoval dopředu, jo. No, já jsem tomu nevěřila vlastní oči. No, ta chvilkama ho měl v první řadě. Jo, tak jsem si říkala, co tohleto. Ještě jsem si říkala, v duchu, nedívej se tam. A v duchu samozřejmě, a přitom jsem hrála jak šílená na tu balalajku. Ale víte, jak to je, když se nechcete někam podívat, tak musíte. Tak jsem se zase koukla. Jo, a on zase, ale no to bylo. Mně vám to přišlo tak strašně k smíchu, jak se snaží, jo. A teďkon já, když se rozesměju, tak se málo kdy zastavím. Tak jsem se začala smát, tak jako nejdřív v duchu, potom hodně, a pak se mě hned začalo chtít čůrat. Není právě. Právě, že to nebyl konec. Ale já jsem prostě cítila, že to už neudržím, a tak jsem dala nohy křížem a teď ty lidi už viděli, že se něco děje, jo, ale Viktor ten to vyplazoval. No a teď lidi se začali smát a Slávek vepředu si myslel, že je tak dobrý, tak ještě přidával na hlase a najednou já už jsem to nevydržela, pustila jsem to, otočila jsem se a utíkala jsem pryč, jo, a teď nějaký chlap ve třetí řadě křičel, slečno, lejete pivo!
0: To jsou zážitky Uršula Kluková, která dnes slaví 85. narozeniny. No a více už se nám do dopoledne pod ještědem nevejde. Ještě tak Paul Young, který nám zaspívá. Ve 12 hodin už si budete moci poslechnout zprávy s Ivetou Bláhovou a písničky na přání, ty už patří Filipovi Majslovi, který se vám přihlásí po 12. hodině. Loučí se s vámi Iveta Kalátová, popřeji vám krásné pondělí a zítra po 9. opět naslyšenou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Práce na průtahu Libercem mezi nákupními centry Nisa a Makro potrvají do poloviny listopadu. Ceny zemědělských výrobců meziměsíčně klesly. Mateřské školy můžou v září využít pomůcky pro výuku bezpečnosti v silničním provozu. Odpoledne bude zataženo až oblačno, přeháňky místy bouřky a teploty až 23 stupňů. Zprávě připravila Iveta Bláhová. Hezké poledne. Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Liberce mezi ulicemi České mládeže a Sjezdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu. Práce zatím běží podle harmonogramu, jak na místě zjistila reportérka Jana Pavlíčková.
2: Díky výměně dešťové kanalizace se zlepší odvodnění průtahu. Teď se tady při větších deštích tvoří kaluže a hrozí riziko akvapaliningu. Kromě toho se tady také vymění ocelová svodidla za betonová a opraví veřejné osvětlení. Aktuálně se tady pracuje ve středním, tedy dělícím pásu, ale zhruba od druhé poloviny září se bude opravovat levý jízdní pás od Prahy na Liberec a potom následně pás z Liberce na Prahu. To znamená, že řidiči od poloviny září v obou směrech budou v daném místě jezdit jenom v jednom pruhu. Takže kolony tady budou vlastně ještě delší, než jsou teď. A celkově ty opravy mají tady skončit v půlce listopadu. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: V červenci klesly ceny zemědělských výrobců ve srovnání s červnem o více než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Oproti předchozímu měsíci zlevnily například brambory o 25%, vejce o více než 8% a mléko zhruba o 0,5%. Zdražila naopak drůbež nebo olejniny. Oproti červenci minulého roku klesly ceny zemědělských výrobců o 13%. Průmysloví výrobci naopak mírně zdražovali, meziměsíčně o 0,3%, meziročně pak o více než 1,5%. Ceny se podle úřadu zvyšovaly i ve stavebnictví. Liberecký tým silniční bezpečnosti připravil na září speciální program pro mateřské školy. Na webu si můžou zdarma stáhnout celkem 21 speciálních pracovních listů. Každý je zaměřený na některé z pravidel silničního provozu. Školky si můžou listy vytisknout a postupně každý den vyvěsit například na plot nebo v šatně, vysvětluje koordinátor projektů z týmu silniční bezpečnosti Patrik Lang.
3: Nenásilnou rychlou formou, tak si vlastně děti s rodičima projdou ten pracovní list, kde je čeká vždycky nějaké pravidlo nebo spojování, tak aby jsme jim připomněli něco ze zásad bezpečného pohybu v silničním provozu.
0: Čeští vědci našli způsob, jak účinně vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody. Využitelné je i v čistírnách odpadních vod pro odstranění.

0: odstranění přebytečného z fosforu. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude zataženo až oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, místy bouřky, a to i silné. Večer od západu částečné protrhávání oblačnosti a slábnutí srážek. A nejvyšší odpolední teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci v Jičínské ulici narazilo nákladní auto do plotu. Nehodu na místě vyšetřuje policie. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Krásné pondělní poledne, tak snad abychom na tuto hodinu oprášili své znalosti francouzštiny. Jednak se vám to samozřejmě může hodit, pokud pojedete na dovolenou třeba do Paříže, to se stává celkem běžně, tak abyste si v restauraci za poslední velké peníze neobjednali nedopatřením flambovací příplatek. I to se může stát. Ale hlavně dnes má narozeniny, a ne jen takhle jaké, 70. narozeniny herečka a zpěvačka Chantal Poulin. Když budeme mít chvilku, určitě se jí budeme věnovat, ale se budeme věnovat vašim hudebním přáním, protože právě teď začínají písničky na přání. Zdraví vás Filip Majsla s Českým rozhlasem Liberec. Přeju hezký poslech.
1: Písničky na přání s Filipem Majslem.

Jan Kalousek, Řeka v plamenech, 12 hodin a 9 minut. No a v Českém rozhlase Liberec začínají písničky na přání. Teď ještě pár informací k tomu, jak se do nich zapojit. Těch způsobů je několik, můžete napsat SMS zprávu na číslo 900104, ovšem musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, pěkně dohromady, potom mezera a potom váš text, nejlépe bez diakritiky, tedy bez háčků a bez čárek. Nebo nám napíšete e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz, to je naše e-mailová adresa, anebo jednoduše zavoláte na číslo 22 155 37 22. Na všechna vaše přání se moc těším a přeju hezký poslech.

Tak jsme na chvíli s Českým rozhlasem Liberec zavítali do filmového světa. Možná si vybavíte film s Rowanem Atkinsonem Johnny English a v tom případě si jistě vzpomenete i na písničku, která nám právě teď dozněla. Robbie Williams, Man for All Season. Máme 14 minut po 12. a je nejvyšší čas splnit první písemné přání, které k nám dorazilo. Napsala paní Šárka, poprosila o zahrání písničky od Evy Farné s Mirajem, Vzpomeneš si. A tahle písnička prý bude pro všechny lidičky a dnes slaví svátek Petry, tak všem přeji hodně štěstí, zdraví, lásky a spoustu pohody i vaší kolegyni. A ještě má dnes narozeniny Míša, sestřička z Pavlovic. I té všechno nejlepší. Všechno nejlepší samozřejmě přejeme i my a tady je tady písnička.

0: Vzpomeneš si, tak to spojili síly Eva Farná a Miraj. Já vám určitě nemusím připomínat, že v Českém rozhlase Liberec probíhají písničky na přání, to jist víte. A ví to i naše první volající. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipe. Přeji i dobré odpoledne všem posluchačům. Kdo ještě obědvá, tak dobrou chuť. Kdo už ne, tak příjemný kafičko po obědě přeju. A chtěla bych jenom, zahrajeme písničku pro všechny posluchače i vám do studia.
0: Děkujeme.
1: Pro Jarušku do Frýdlantu a pro naší babičku Marušku. A jenom jestli takhle můžu cestou rádia, tak Jaruško, k vašemu vzkazu včerejšímu, tak my bychom se s váma taky rádi sešli.
0: Ale tak vy už si tady domlouváte taková v úvozovkách randíčka. No proč
1: no jo,
0: ne, samozřejmě.
1: No Jaruška něco nakousla.
0: Dobrá. No mimochodem, když už jste nakousla téma odpolední kávy, jestli pak máte k té odpolední kávě něco připraveného?
1: No jenom písničku a já teda croissantík tady mám.
0: No, vy víte, jak žít, tak si samozřejmě krásně tu polední pohodičku užijte. Já k tomu posílám Hanu Zagorovou, přeju krásný den a zase někdy příště naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tím som sám zpíval Jožoráš ze skupiny Elán, ale vy samozřejmě s Českým rozhlasem Liberec nikdy nejste sami a obzvláště pak v písničkách na přání, které už jsou v plném proudu. Máme 4 minuty před 12:30 a teď tady máme takový výjimečný e-mailový vzkaz a přání. Písničku, kterou jsem vybrala, bych chtěla nechat zahrát rodičům, kteří tento pátek 14. srpna oslavili, pozor, 55 let společného života. K přání se připojují dcera Miluška s rodinou, dcera Jana, vnučka Nikola a vnuk Petr. No a samozřejmě také Český rozhlas Liberec. Gratulujeme.

0: vezou brambory.
1: Láska na vsi, to jsou bakchanálie Pokáč a Petra Géblová. Ti nám dospívali přesně v půl jedné a my budeme pokračovat dál. Tentokrát nám do písniček na přání v Českém rozhlase Liberec dorazila SMS zpráva, velice stručná a jasná. Prosím pro radost, Celine Dion. Děkuji, Helena. Paní Heleno, já jsem jedním okem kouknul do kalendáře a zjistil jsem, že vy máte zítra svátek, tak snad se neurazíte, když vám preventivně k těm jmeninám Celine Dion pošlu. Zoha Sulík.

0: To je krásné. Céline Dion a její příkladná francouzština. Zavládla sudí 4 minuty po půl jedné. No a když už nám tady ta francouzština zavládla, tak se přesuneme z Kanady, odkud Céline Dion pochází, do Francie. Pochází z Francie, srdcem i profesí je už od 80. let spjata s Českem. Česko-francouzská herečka a šansoněrka, o které byla řeč v úvodu této hodiny, Chantal Poulin, dnes slaví 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala zejména díky manželství a společným vystoupením s Bolkem Polívkou i díky svým šanzonům.
1: C'est une chanson.
2: Já žiju ve francouzštině, já všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věc, že já se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu v češtině je pro mě mordování.
3: I české scénáře si Chantal Poulin pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Volkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
4: Je m'ennuie.
5: Budu překládat. Říká, nudím se.
4: Il me faut un bouffon.
5: Říká, potřebuji šaška.
3: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenace Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
6: Teď se zastavila, dívá se na mě.
4: Ty.
6: Vybrala si mě.
3: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání, řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
2: Já jsem to zůstala úplně jako stůla, já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci a říkal, že jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzská, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, která tady dělá svoje profese.
3: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
2: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče, nebo když mluvím s dětma, nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluce. Ty nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
3: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulin také výtvarnicí. A že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Je vois, j'entends, j'espère des luges d'espoir au fond du tunnel. Je la vois, cette ombre est...

Herečka a šansoněrka Chantal Poulin, dnešní narozeninová oslavenkyně, všechno nejlepší samozřejmě i od Českého rozhlasu Liberec. Le Carousel. No musím říct, že po těch 10 minutách, co jsme byli obklopeni francouzským jazykem, jsem docela rád, že se vracíme k češtině. Už mi postupně před očima začala defilovat žabí stechínka. Tak tady máme tady další přání, které dorazilo e-mailem a v něm pan Petr z Liberce píše, že by si přál zahrát písničku Stretnutie, kterou spolu v roce 1991 naspívali Pavol Habera a Daryl Rollins, a pokud bychom ji nenašli, tak písničku Ztracený ráj, kterou zpívá Vašo Patejdl a Heidi Janků. Tak padl tady los na variantu B, tedy on to byl tak trochu nedobrovolný los, protože skutečně Stretnutie od Pavla Habery a Daryl Rollins nemáme. Tak tedy Vašo Patejdl, Heidi Janků a Ztracený ráj.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trati už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. I'm nothing special. In fact...

Nesmrtelná švédská čtveřice, skupina ABBA a písnička, která měla vlastně hned dvě premiéry v 78. v angličtině pod názvem Thank You for the Music, tu jste právě teď slyšeli, a o dva roky později ji ABBA nahrála také španělsky pod názvem Gracias por la Música. Máme 3:45 a budeme pokračovat v písničkách na přání a hned ten další e-mail má takový sportovní podtón. Napsal nám pan Petr a poprosil, tedy... Pardon, napsal nám pan, ano, Petr, a poprosil o písničku pro fotbalisty Liberce za včerejší remízu se Slaví a píseň vybral od Zdeňka Svěráka Mléčný bar. Tak jestli existuje taková představa, že fotbalisté po remíze se Slaví slavili v Mléčném baru, je to docela dobře možné.

0: Ježíš Maria, kakají, tak to možná vypadalo na cestě Slávie včera zpátky do Prahy. My budeme pokračovat dál v písničkách na přání, když už se pomalu chýlí k závěru, za 8 minut tady bude 13. hodina a napsal nám další pan Petr, já jsem napočítal už čtyři Petry, kteří se zúčastnili dnešních písniček na přání a Petra ani jedna a přitom má dnes svátek a v Libereckém kraji jich máme přes 4 500. Dámy, já vám samozřejmě za veškeré osazenstvo Českého rozhlasu Liberec přeju jenom to nejlepší a teď ještě posílám a paní Věře do Semel na Letnou písničku od Richarda Millera Srdce jako kníže Rohan, kterou vybral tady v pořadí 4. Petr a s touhle písničkou se s vámi také rozloučím, protože za malou chvíli už se můžete těšit na osobnosti Česka. Oskar Hess si tentokrát pozval k mikrofonu cestovatele Petra Horkého. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se těším na slyšenou.
1: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, strzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Třináct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Libereckém kraji dnes odpoledne hrozí silné bouřky. Lesní hřbitov v Novém Boru se znovu otevírá. Oprava Budušínské ulice v Liberci ode dneška komplikuje autobusovou dopravu do Roprechtic. Odpoledne bude zataženo až oblačno, přehánky místy bouřky a teploty do 23 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Meteorologové varují před silnými bouřkami. V Liberském kraji platí do 18 hodin večer. Silné bouřky může doprovázet vítr s nárazy ojedinělé kolem 70 km za hodinu. Přidat se můžou taky přívalový déšť a menší kroupy. Lidé by proto podle meteoroložky Českého hydrometeorologického ústavu Jany Ehertové měli dbát na svou bezpečnost.
3: Především s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími předměty, hlavně větvemi. Nezůstávat ve vodě, na kopcích a blízkosti železných konstrukcí, osamocených stromů ani pod skalními převisy. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně.
1: Až do odvolání taky i nadále platí výstraha meteorologů před rizikem požárů. Lesní hřbitov v Novém Boru je ode dneška znovu přístupný veřejnosti. Město o tom informovalo na svých webových stránkách. Hřbitov byl uzavřený od 5. srpna kvůli silné bouřce, která ve městě polámala desítky stromů. Nyní odborníci potvrdili, že z hlediska rizika pádu stromu je pohyb návštěvníků bezpečný. Doplnil mluvčí města Jiří Lebiš.
4: V areálu se budou i v dalších dnech pohybovat pracovníci, kteří dokončují úklid a odvoz dřeva. Prosíme proto všechny návštěvníky o zvýšenou opatrnost, respektování probíhajících prací a případných pokynů pracovníků.
1: V Liberci dne začalo omezení městské hromadné dopravy v Ruprechticích. Informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Kvůli rekonstrukci Budyšínské ulice jezdí linky 14, 25, 34, 92 a 99 ve směru do Ruprechtic po objízdné trase. Na tržním náměstí staví na zastávce linky číslo 18 v blízkosti plaveckého bazénu. Dál pokračují ulicemi Durychova, Generála Píky, Božích bojovníků a Přemyslova až do zastávky u Jelena. Tam se napojují na svou trasu. Ve směru do centra je trasa bez změn. Dnes končí lhůta pro odstranění případných chyb v kandidátních listinách do komunálních voleb. Strany a hnutí na možné nedostatky musely upozornit registrační úřady nejpozději do poloviny minulého týdne. V sobotu pak rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které odmítnou. Komunální volby budou 9. a 10. října.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude zataženo až oblačno, postupně přehánky nebo občasný déšť, místy bouřky a to i silné. Večer od západu částečné protrhávání oblačnosti a slábnutí srážek. Nejvyšší odpolední teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/9 mezi Zahrádkami a Dubou na Českolipsku probíhá údržba a opravy mostů. Zpevněná krajnice je uzavřena. V České Lípě v ulici Jiřího z Poděbra dejte pozor, je tam propadlá vozovka, projíždějte se zvýšenou opatrností. A v Tanvaldu je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená ulice Školní. Uzavírka potrvá.

0: až do konce srpna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do Plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika, a takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů, a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni, a možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci, a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: neděje.
2: Nepamatuju.
1: Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělej postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý země koule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program, taky to si posluchači můžou najít www.jaksevaripivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Milí posluchači, omlouváme se za odvysílání části předchozího dílu pořadu. Nyní si můžete poslechnout ten aktuální. Děkujeme za pochopení.
1: Osobnosti Česka.
2: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
3: Krásný den.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký, vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
3: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Od malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk pamatuju, si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když v černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jet do pouště a zeptat se jich. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
2: No ale kde se to vzalo?
3: Kde se to vzalo?
2: Protože člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
3: zvědavost.
2: Ulici.
3: Zvědavost. To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívám? Proč bych nesměl?
2: Kdo mě zastaví? Blbost, jako. Mě zastaví?
3: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
2: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
3: Jo, tak to jasný.
2: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
3: Jo.
2: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
3: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu. Já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně, jako vlastně to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogový dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že jo? To je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život. Tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím tak říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo a pak, když ten druhý mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
2: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vyrazte se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, na jak dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakém jako dlouhodobém temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
3: Jo.
2: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jo, jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
3: Byla.
2: A jak dlouhá byla třeba?
3: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je... Děkuju.
2: Máme to je... vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
3: Já vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí v nějakém odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit tam nezačal, takže to je dobrý. Určitě 2 roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. Jsem tam, až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy 6letého kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel. Nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem na takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodňouska, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě a schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Jaroš, pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete? S tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
3: No jasně.
2: Do jaké míry s tím cestovatel Hrolezec počítá?
3: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenou linkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu z hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
2: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, kdy jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a jako o život. Tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
3: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec, a já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s tím v pohodě.
2: Já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. No, já bych přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
3: Tak tohle mám jinak, vidíte.
2: Jakože...
3: To je zajímavé.
2: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
3: Umí to, no. Tam byl všude popel. Že? Tam byl úplně všude popel.
2: A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
3: Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Rozumím. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
2: Všichni jeli dál, jste blíž.
3: Já jsem, pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky, našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
2: A během toho?
3: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, protože to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. Tak to, a byl jsem úplně jako magor. To jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě a říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
2: Ano, Mordor.
3: Tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela cestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalci dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel podobně jako kravině jako já. A že vidím úplně kulový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuji, co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, prostě se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A já, když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká, ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
2: Mně se to netýká.
3: Přesně, no, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady děje. It's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. Pro mě i pro mý blízký.
2: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. A přijde mi, že vlastně bychom to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
3: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla, smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná, ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci, takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se mluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně a že
2: až
3: moc, ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit toho, z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, že z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
3: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivnej sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky, nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A proti nej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo, což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo, že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc. Na dva životy.
2: A nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že to řeknu, ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a dvě dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně, když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí, nebo prostě vidím obavu a tam taky ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme jenom, když tam budeme aspoň dva. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počítat, až budou holky třeba. Já jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci a říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu, tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
2: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení, vůbec takhle tady ty šílený výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zas odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
3: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
2: No právě, prostě a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako dvě děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
3: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě a kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik musí soudnej.
2: Musí mít. Zkrátka musí potom.
3: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit, i že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
3: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
2: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
1: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Práce na průtahu Liberce mezi nákupními centry Nisa a Makro potrvají do poloviny listopadu. Evropská unie přispěje na přestavbu českolipského Škroupova náměstí. Policie společně s celníky zajistila na Teplicku 10 kg drog. Zítra bude oblačno až zataženo s přehánkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Liberce mezi ulicemi České mládeže a Sjezdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu. Práce mají skončit v polovině listopadu, jak uvedl za ředitelství silnic a dálnic vedoucí provozního střediska Liberec Jakub Hušek.
2: Je tady 5 stok a 2 stoky už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu a při velkých srážkách bylo vidět v tom žlabu a ve vpustech, že už se tam držela prostě voda. Kanalizace vede i pod jízdními pásy, ale ta bude provedena bezvýkopovou metodou, aby se komunikace nemusela překopávat.
0: Přestavba Škroupova náměstí v České Lípě bude pro město lacinější. Na opatření související se zachytáváním dešťové vody radnice získala 7milionovou dotaci z operačního programu životního prostředí spolufinancovaném Evropskou unií. Celkové náklady na přestavbu náměstí přesahují 55 milionů.
3: Jde o druhé největší náměstí ve městě. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, finanční podpora se vztahuje i na výsadbu celkem 32 stromů. Ty budou usazené v takzvaných retenčních rýhách, do kterých bude déšť z dlážděné plochy sveden. Oprava náměstí začala loni na jaře, dokončená má být v příštím roce. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Hejnice dostali na výstavbu nového bytového domu 4 nabídky. Českému rozhlasu to řekl starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj. Komise bude teď nabídky posuzovat a tu vítěznou budou schvalovat radní 30. srpna. Bytový dům má obsahovat 16 menších jednotek pro mladé rodiny, jednotlivce nebo páry. Celkové náklady mají podle odhadu radnice vyjít na více než 70 milionů korun. Více než polovinu by mohly pokrýt dotace. Celníci společně s kriminalisty zajistili na Teplicku skoro 10 kg heroinu, kokainu a pervitinu. Zadrželi přitom 2 cizince, kteří podle nich drogy dováželi, prodávali a pro vyšší zisk drogy zředili. Vyšetřovatelé u obou mužů zajistili peníze a další majetek v hodnotě přes 1 000 000 korun. Oba cizinci už jsou ve vazbě a hrozí jim až 12 let vězení.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu kraje až zataženo, už jen ojediněle očekáváme přehánky nebo občasný déšť. Na horách a na severu kraje očekáváme srážky četnější, nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů. Zítra bude oblačno, během odpoledne převážně zataženo, během dne se vyskytnou přehánky jen ojediněle a zejména na horách. Později večer očekáváme přehánky nebo déšť na většině území. Teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 283 v obci Slaná na Semelsku havarovala 2 osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte tudy opatrně. A na silnici 270 u Jablného v Podještědí na Liberecku se také střetla 2 osobní vozidla. Opatrnosti je místo průjezdné.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Někde v Libereckém kraji už se rozpršelo, jinde to s největší pravděpodobností, co nevidět, přijde. A to je vlastně ideální příležitost udělat si kávu nebo čaj, pokud máte tu možnost, a kochat se krásou ošklivého počasí. A samozřejmě užívat si pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Je celkem příhodné, že podstatnou část této hodiny jste

0: trávíme u vody. Podíváme se na lesní koupaliště v Liberci, kde vybudovali nové tůně, které chrání před naplaveninami. To bude téma pro Kateřinu Kubíčkovou. A pak budeme s regionálním stopařem sondovat, jak obstál biotop v Dolánkách při prvních zatěžkávacích zkouškách. Pak to vezmeme přes zámecké léto, konkrétně zámek Stekník, až k dětské anketě, která dnes bude na téma matematika. To je velmi užitečný předmět. Díky němu jsem se vlastně dozvěděl, proč mi můj otec celkem často říká, já tě vydělím dvěma. Ono to totiž v překladu znamená, já tě roztrhnu. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne.
1: Pohodové odpoledne s Filipem Majslem.

0: 11 minut po 14. hodině v Českém rozhlase Liberec, Helena Vondráčková, a je tady léto, ano. Dá se říci, jako malované v tuto chvíli. Pokud v blízké době vyrazíte do lesa v Lidových sadech v Liberci, můžete podél cest narazit na vyhloubené jámy. Jedná se o nová opatření, která mají pomoci zadržet vodu v krajině. Vybudovaly je městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme jizerky a kromě tůní vznikly v okolí lesního koupaliště také nové svodnice na cestách a opatření s názvem Jáma Hráz.
1: Nacházíme se v lokalitě Lidových sadů, kousíček nad lesním koupalištěm.
2: S ředitelem městských lesů Jiřím Blimlem jdeme po lesní cestě.
1: Tady zrovna si můžete všimnout svodnic nových se zasakovacími tůněmi na ústí těch svodnic.
2: Vypadá to trošku jako rigol.
1: Chápu, že pro někoho to tak to vypadá, bude to trošku možná horší přejet na kole nebo přejet kočárkem, nicméně ten účel to musí plnit, to jest odvádět tu vodu do těch zasakovacích tůní.
2: Kolik takových tůní tady vzniklo?
1: 15. Na těch cestách je vždy takováto tůňka s takzvaným záhozem, tak aby se ta voda roztříštila a nevymílala tu půdu zase v té jamě nebo v té tůňce.
2: Jak vznikalo to plánování tůní, jak budou velké, kde budou?
1: Spolek Milujeme jizerky se tímto už dlouhodobě zabýval a ty monitorovali danou lokalitu přes rok a zkoumali, kde vlastně ta voda nejvíce teče a kde by bylo dobré ji zachytit. Zase vidíme jiný typ svodnic, dláždění z kostek, takže ten by pro cyklisty teoreticky měl být relativně menším problémem.
2: A to je liberecká žula?
1: Ano, je to tady z blízkého lomu.
2: Tady máme další žulovou svodnici.
1: Ještě tady máme jedno opatření a to se jmenuje Jáma Hráz. Zde byla stará linka, která se dlouhodobě nevyužívá.
2: Jsou to v podstatě takové jámy, které jsou za sebou a nad nimi je vždycky nasypaná půda.
1: Nacházíme se vlastně v kopcovitém terénu. Tady tekla voda a postupně od zhora vlastně se tato voda zadrží v těch jámách.
2: V lokalitě jsou podle ředitele Blimla celkem tři typy opatření.
1: Jáma Hráz je na třech linkách. Svodnice tady myslím kolem 60, těch tůní zasakovacích, tak těch je tady 15.
2: Úpravy vyšly na necelý 1 milion korun. Město Liberec zaplatilo 60 tisíc, 500 000 korun přispěl Liberecký kraj. Zbylou částku zaplatil spolek Milujeme jizerky. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu týdne nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 11:30.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: užívat svět.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Máme 14 hodin 22 minut, no v tuto chvíli byste tomu asi nevěřili, ale máme za sebou 3 víkendy a 2 vlny veder a takovými zkouškami zatím prošel nový biotop v Dolánkách u Turnova. Nový vodní prvek si rychle našel spoustu příznivců, ale ne všichni dodržují návštěvní řád a tak první zkušenosti nejsou jen pozitivní. A víc má pro nás přímo na biotopu a od biotopu regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
3: Přeju dobré odpoledne z biotopu v Dolánkách, který právě teď opustili poslední plavci, protože se nám sem žene pěkná bouřka. Já tady v Dolánkách pamatuju ještě velký plavecký areál a tak jsem měl moc velkou radost, když se tady zrodilo zase něco k osvěžení, nějaká voda se tady objevila, tentokrát v podobě biotopu. Biotop ale není klasické koupaliště, aby biotop fungoval, musí návštěvníci dodržovat jistá pravidla, což se zatím teda jako neúplně daří. Proto vedení Turnova spolu s městskou sportovní Turnov, která se o areál tady stará, bude vlastně hovořit o tom, jak dál, no, co se zatím tady dělo a nedělo a jaké byly ty první týdny. Také to se zeptáme jednatele městské sportovní Jiřího Veselku. Tak jaké jsou zkušenosti z těch prvních týdnů?
4: Dobré odpoledne. No, bohužel musím konstatovat, že ty zkušenosti nejsou pro biotop a ani pro nás úplně pozitivní.
3: Co pak návštěvníci dělali? No, to totiž má svá pravidla. Jedním z těch pravidel je třeba nutno se sprchovat a nelézt do vody vlastně od nějakých krémů. To asi důležité.
4: No ano, samozřejmě. My jsme tady vyvěsili na převlékárnách takzvané návštěvní řády, kde jsou pravidla popsaný, ale ne každý to čte. Takže tady dochází k řadě takových prohřešků návštěvníků, které ten biotop poškozují. Je potřeba vzít v úvahu to, že je to biologický přírodní subjekt, který vyžaduje nějaké přiměřené zacházení. Když jste třeba zmínil to sprchování, tak to jsme zrovna minulý týden řešili, kdy nám vlastně přestaly fungovat filtry ze skimrů, který čistějí tu povrchovou vodu, protože byly úplně mastný a byly zanesený krémy na upalování.
3: Jak tak koukáme na ty cedulky, které tady jsou kromě těch návštěvních řádů, tak je třeba i vymezená plocha, kam vlastně se chodit může a kam se nemůže.
4: No to byla první velká necnost, na kterou jsme narazili, když se sem nahrnulo spousta lidí s dětmi, tak děti brali jako ráj, že můžou do těch biologických zón s rostlinama a tak je různě čistili, trhali, lámali, což samozřejmě je špatně, protože ty rostliny pomáhají a čistí tu vodu a náš správce, který tady je, musel každý den dosazovat desítky rostlin a on ještě ten biotop není úplně vzrostlý, ono až pak to vzroste, tak to bude hustší ta oblast a ty děti tam tolik nepolezou, ale zatím to prostě, tahleta bolest tady je.
3: Biotop je volně a zdarma přístupný. Neuvažujete přece jenom o nějakém omezení, které by třeba jaksi více motivovalo návštěvníky dodržovat ta pravidla?
4: No to, abych řekl pravdu, není úplně na nás. My máme na starosti nějakou správu a provoz toho biotopu. Jinak biotop, vlastníkem biotopu je město Turnov a to bude rozhodovat o režimu jeho provozu. Myslím si, že po těchto počátečních zkušenostech to bude vyhodnoceno a rada města nebo vedení města rozhodne.
3: A chovají se návštěvníci teďka už o něco lépe než na úplném začátku?
4: No, my se snažíme nejenom kromě těch restriktivních cedulí, které jsme sem dali, které tady ani být nemají a neměli, vidíte, že to dost jako jízdí ten areál, tak se snažíme i dělat nějakou osvětu v médiích, vysvětlovat lidem, jak se mají chovat a upřímně řečeno, malinko se to zlepšuje.
3: Tak doufejme, že to bude už jenom lepší a lepší. Uvidíme, s jakým rozhodnutím přijde vedení města Turnova, které také bude řešit parkování v Dolánkách, které už předtím byly dost zahuštěné parkujícími automobily a s biotopem jich ještě přibylo.
2: Když jsem tak poslouchal tu pasáž o sprchování, napadla mě parafráze Járy Cimrmana do biotopu s umytýma nohama. Z Dolánek u Turnova nás pozdravil náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkuju a naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezké odpoledne.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Zpíval jen rock and roll, nic víc, písnička, která jakoby nestárla od Radka Tomáška, a přesto čas nezastavíte. Věřili byste tomu, že do konce prázdnin už zbývají pouhé 2 týdny? Tím nechci tedy děti nějak strašit, ale dobrou zprávou je, že ještě 2 týdny s námi můžete putovat po zámcích. A samozřejmě každé dopoledne s naším kolegou Pavlem Kudrnou také vyhrávat. Se zámeckým létem navštěvujeme každý den jedno ze šlechtických sídel. A kam se vydáme dnes, to už je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením 4 živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: No. Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si je i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Za 10 minut bude 15 hodin s Českým rozhlasem Liberec. Stále příjemné, byť tedy deštivé pondělní odpoledne. A my se teď budeme věnovat matematice, alespoň na chvíli. Přiznávám, já mám na matematiku ještě ze základní školy velmi silnou vzpomínku. Tenkrát se nám totiž představoval někdy v 7. třídě zbrusunový učitel a na úvod první hodiny prohlásil: jmenuji se Jiří Andela, budu vás vyučovat i matematice a doufám, že se mi nikdo nebude smát, protože neumím hlásky w. No ale mluvím o tom také proto, že dnes uplynulo 425 let od narození francouzského matematika Pierre de Fermata, který se zabýval hledáním teorií čísel. I to je důvod, proč se na matematiku dětí ptala redaktorka Petra Beránková.
1: Co je to obvod?
2: To je, že nějaký lidé odvodují nějaký lidi do domu. Nějaký člověk, třeba když dostane z práce pánáka.
1: Jak se obvod měří?
2: Že tam seba si musím změřit, kolik mám na těch plotů. Že můžeme měřit báky.
1: Co je to objem?
2: Objem, že třeba mé maminka nádobí. Že moje mamka třeba čistý lahve. Že našli na moži nějaké mužle.
1: Jak se objem měří?
2: Objem se měří tak, že se to vezme takový speciální metr a takhle se to zaměří.
1: Co je to hmotnost?
2: To je, že se to hejbe jako taková puzina. Že je to taková slezká hmota.
1: Co je to délka?
2: Že asi takovýhle stůl měří takovou délku, jako tenhle celý bák.
1: A jak se měří délka?
2: Měřítkem. Může se metrem, kejčíškem, metrem a ještě se může speciálním metrem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mautsta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně

0: přesune do budovy zámku. Národní koalici proti suchu povede premiér Babiš. Zítra bude oblačno až zataženo, přehánky a teploty do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké odpoledne. Organizátoři zrušili protestní pochod v Hodkovicích nad Mohelkou proti vyhlášce omezující taneční akce. Minulý týden to oznámili radnici. Starostka Markéta Kauerová ze starostů pro Liberecký kraj o tom informovala na webu města. Podrobnější vyjádření odmítla. Pochod měl začít v pátek 28. srpna ve 12 hodin u vlakového nádraží a dál pokračovat hlavními ulicemi města. Skončit měl o půlnoci na soukromém pozemku u města.
1: Novou vyhláškou radnice reagovala na květnovou dvoudenní technoparty, kterou policie ukončila. Zastupitelstvo se proto rozhodlo pravidla pro pořádání tanečních akcí zpřísnit. Příznivci hudebního žánru techno se na základě toho rozhodli uspořádat protestní pochod. Podle dřívějšího vyjádření radnice byl oznámený podle zákona a nedalo se mu proto zabránit. Z Hodkovic nad Mohelkou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Do Libereckého zámku se v říjnu přesune část úředníků Libereckého magistrátu. Jde o zhruba 30 úředníků z odborů dopravních staveb, energetiky, interního auditu a také kancelář architektury města. V současnosti jsou úředníci v pronajatých prostorách v soukromé budově Estaurv. Smlouva tam město končí na konci roku. Odbory chce přestěhovat nejpozději v listopadu, říká náměstek primátora Adam Lenert z Hnutí ANO.
2: Chceme v listopadu vlastně opustit Estaver tak, aby jsme měli měsíc na nutné opravy, protože musíme to uvést do původního stavu, takže samozřejmě při stěhování se tam uštípne někde roh, moždinky jsou tam navrtaný, takže vlastně ten prostor předáme tak, jak jsme ho přebírali.
0: Stavbaři ve Špindlerově mlýně pokračují v montáži podpěr nové šestisedačkové lanovky přehradní. Práce souvisí s propojením lyžařských areálů. Příští týden začnou osazovat ocelové konstrukce druhého mostu přes silnici z Vrchlabí do Špindlerova mlýna. Právě tyto kroky mají přiblížit chvíli, kdy se lyžaři mezi oběma částmi střediska dostanou plynule, bez kybusu nebo auta. Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Dnes oznámil, že spolu s ním v komisi zasednou ministři zemědělství Martin Šebestián za SPD, ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů nebo klimatolog Miroslav Trnka z portálu Intersucho. Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Skupina zasedne dnes odpoledne.
3: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu kraje až zataženo. Už jen ojediněle očekáváme přehánky nebo občasný déšť. Na horách a na severu kraje očekáváme srážky četnější. Teploty 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů. Zítra bude oblačno, během odpoledne převážně zataženo, během dne se vyskytnou přehánky ojediněle, a to zejména na horách. Později večer očekáváme přehánky nebo déšť na většině území a nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 287 u obce Pěnčín na Jablonecku havarovalo osobní vozidlo. Na místě probíhá vyšetřování nehody, s opatrností projedete. A v Hamru na jezeře na Českolipsku v Liberecké ulici dejte pozor, je tam záplava po bouřce. Na místě probíhají odklízecí práce, jsou tam hasiči, také tady projíždějte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Ano, řidičům samozřejmě přejeme šťastnou cestu, protože na některých místech našeho regionu se opravdu čerti žení, tak buďte za tím volantem bdělí a ostražití. A aby těch radostí, v úzovkách radostí pro řidiče nebylo málo, tak ředitelství silnic a dálnic předělává 3 kilometry kanalizace v havarijním stavu mezi obchodním centrem Nisa a sjezdem na Doubí v Liberci. Je to velké omezení na průtahu Libercem a podrobnosti k tomu bude mít za pár minut kolegyně Jana Pavlíčková. S Janou Švecovou se vydáme do Friedlandu. Tam se sjeli mladí muzikanti z celých Čech a začala tam letní jazzová dílna Karla Velebného a rubrika Co je nového nás pozve do Kravařů. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: 11 minut po 15. hodině v Českém rozhlase Liberec. Petr Spálený, trápím. A je pravda, že řidiči na průtahu Libercem mezi obchodním centrem Nisa a sjezdem na Doubí mají také určité trápení. Ale dobrou zprávou je, že rekonstrukce dešťové kanalizace v této lokalitě zatím probíhá podle harmonogramu. Řidiči tedy v tomto místě musí počítat s omezením, a to do poloviny listopadu. Ovšem díky opravě za 107 milionů korun by 2-kilometrový úsek s táhlou zatáčkou měl být bezpečnější.
1: Je to rekonstrukce odvodnění středního dělícího pásu a zádržných systémů na 2 kilometrech.
2: Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Oprava už podle něj nešla odkládat.
1: To odvodnění tady už bylo prakticky na hranici své technické životnosti a pokud bychom to neudělali, tak by mohlo dojít k tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquapleningu.
2: Voda po dešti tu ale dělá problémy, už teď upozorňuje zařesede vedoucí provozní úseku Liberec Jakub Hušek.
3: Je tady 5 stok a 2 stoky už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu.
2: Kromě dešťové kanalizace se mezi obchodním centrem Nisa a sjezdem na Doubí opraví i veřejné osvětlení a zmizí odtamtud stávající ocelová svodidla, říká Hušek.
3: Takže zde budou betonová svodidla 3,5 kilometru, která budou zamezovat i oslnění vozidel světly.
2: Betonová svodidla se budou instalovat i kvůli množství nehod v daném úseku, při kterých se ocelová svodidla často poškodila.
3: Tady těch nehod je celkem hodně a většinou to jsou takový malý jako ťukance a to betonový svodidlo díl vydrží. Ocelový to každý druhý osoba, který do toho drcne, tak se hned ohne, zmuchlá a to betonový svodidlo, ono má 7 tun, to 4-metrový svodidlo a když do něj drcne osobák, jen tak ho lízne, tak se mu nic nestane, tomu svodidlu, jo. Maximálně je poškrábaný nebo odřený, protože to bude jednodušší na údržbu a tak na opravy.
2: Výměna kanalizace potrvá do poloviny září, pak se musí ještě opravit jízdní pruhy. Pro řidiče to znamená, že provoz jak z Liberce na Prahu, tak v opačném směru bude pouze v jednom jízdním pásu, zdůrazňuje Hušek.
3: Ano, nejhorší na řidiče čeká. Teď to z Liberce bylo 2 pruhy, takže zdržení bylo minimální a do Liberce už se občas stálo ve špičkách. Nicméně od poloviny září už se bude jezdit 1+1, takže by se mohly tvořit kolony ve špičkových hodinách. Je tady přibližně 41 000 metrů čtverečních asfaltových ploch na výměnu. Udělá se tady nový koberec, ten bude mít ty protisněhové vlastnosti a i ten odtok vody by měl být jakoby plynulej a neměly by se tady tvořit žádný kaluže a nějaký vyšší vodní film, takže by to mělo těm nehodám zabránit.
2: Omezení potrvá do poloviny listopadu. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Miroslav Žbirka, klasik československé hudební scény na vlnách Českého rozhlasu Liberec 9 minut před 15:30. My u hudby zůstaneme, ovšem nabereme z úplně jiného žánrového soudku. Ve Friedlandu začala tradiční letní jazzová dílna Karla Velebného, už 43. Nabírat zkušenosti tam letos přijel rekordní počet účastníků, kteří jazzovou hudbu a zpěv studují pod vedením českých i zahraničních lektorů, jaký jsme jsou třeba Jiří Stivín, Martin Zoubek, Josef Fečo nebo americký zpěvák Lee Andrew Davidson, nebo saxofonista Neil Welts. Na jednu ze zkoušek dorazila i reportérka Jana Švecová.
1: Dorazila jsem do Friedlandské besedy, kde Neil Wetzel, americký jazzový altsaxofonista, skladatel a profesor hudby, nacvičuje s Big Bandem jednu ze skladeb. Kapelu tvoří zhruba 20 muzikantů různého věku, od teenagerů po zkušené muzikanty. Tady potkávám jednoho z frekventantů, který se představil jako František. V jaké lektorské dílně jste?
2: Jsem u Andyho Scofielda, hraju tam v kapele a je to opravdu úžasné.
1: Další saxofonista Martin z Prahy.
3: Jsem tu už po několikáté, přišel jsem se podívat, jak dílna žije a těžím dodnes ze základu.
4: Mám ráda, že poznám různý lidi a prostě poslechnu si spoustu dobrý hudby.
1: Oslovení muzikanti patří k necelým 300 frekventantů, kteří se na 43. letní jazzovou dílnu sjeli z celé země i zahraničí. V jazzové hře i zpěvu se zdokonalují pod vedením ostřílených jazzmenů zvučných men.
4: Já hraju na saxofon, na altový saxofon. Jsem na letní jazzové dílně u Štěpána Janouška v kapele a moc se na to těším, protože jsem tu už asi po 8.
1: Chybět samozřejmě nebude ani jeden z duchovních otců a také moderátor Aleš Benda, kterého jsem se zeptala, co ho do Friedlandu i po tolika letech láká a čím si myslí, že letošní ročník bude specifický, kromě rekordního počtu účastníků.
5: Tak do Friedlandu mě láká tradice. 43 let letní jazzové dílny, to je už nějaká historie a mě těší, že se to prostě nejen udrželo, ale že se to rozvinulo. A mám takový pocit, že to je ze všech dílen ta nejdílnovatější.
1: Letní jazzová dílna nepatří jenom samotným muzikantům, ale především veřejnosti, před kterou chtějí frekventanti předvést, co se tu během týdne naučí.
2: Já jsem tady poprvé, takže nevím, co od toho očekávat, ale věřím, že to určitě bude úžasná zkušenost zahrát ty naučené skladby před veřejností.
1: Na čtvrtek a pátek jsou připraveny celkem 2 koncerty, na kterých se postupně představí formace jednotlivých lektorů. V kostele pak zazní vokály, které doprovodí bard letní jazzové dílny Jiří Stivín. Ten také vystoupí na tradičním koncertě lektorů. Za pěkného počasí letos opět na nádvoří Friedlandského zámku. A už zítra bude jazz slyšet i v kostelní ulici a jeho okolí. A nejenom zítra, jak dodává majitel jazzové osvěžovny Stanislav Křížek.
6: Vlastně během toho týdne hraje celý Friedland a skončí to následující sobotu ráno, protože ta poslední páteční noc je hodně dlouhá.
0: A já ještě doplním, že koncert lektorů se pozítří, tedy ve středu, koná od 18 hodin a čtvrteční a páteční koncerty v restauraci Beseda začínají ve 20 hodin. Podrobnější program najdete na webových stránkách města Friedlandu.
7: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: Český Elvis Presley, Karel Zich ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, 7 minut po půl čtvrté. No to je tak akorát čas, abychom se rozběhli do kraje a nabídli vám zase několik zajímavých pozvánek, ať už na nějakou kulturně společenskou akci, anebo na nějaké zajímavé místo. A tentokrát míříme na Česko-Lipsko, konkrétně do Kravařů. Na telefonu máme Denisu Zajícovou z informačního centra Kravaře, kterou tímto zdravím. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak já jsem tedy tak vágně oznámil, že vyrážíme do Kravařů, ale v Kravařích je určitě spousta míst, kam stojí za to vyrazit. Tak co byste nám doporučila?
1: No, určitě bych vám doporučila navštívit Výsockou rychtu. Jedná se o zachované největší roubené obytné stavení v Čechách. V současné době je otevřená první sezónu po rekonstrukci a vznikaly tady krásné nové expozice lidového umění. Takže to je určitě skanzen, který si zaslouží vaši pozornost. No a pak tady máme hrad Ronov, máme tady holandské rybníky a máme tady krásný kopec Vohoš, kde jsou nádherné útvary skalní, kde prostě je to krásná procházka na odpočinek a na relaxaci a jsou tady krásné výhledy do kraje.
0: Takže historie, turistika, relaxace, všechno to máme pěkně pohromadě. Mimochodem tady Česko-Lipsko je také pověstné tím, že se tam docela často jezdí na houby. Rostou?
1: No, zatím tady u nás moc ne.
0: Tak třeba se ještě dočkáte.
1: Houbičky nám zatím moc ale je tady poměrně sucho. A když asi se blízká na lepší časy, dneska jsme tady měli krásný deštík, takže třeba se zadaří a začnou růst.
0: Tak budeme doufat, ale teď se vraťme zase zpátky přímo do Kravařů. Co pro nás máte teď momentálně připraveného, nějakou zajímavou akci, na kterou bychom se mohli, tedy bychom se mohli podívat?
1: Máme za sebou teď úspěšnou akci, která, aspoň zdá se nám úspěšná, byla Kravařská láska, kde jsme si zasoutěžili přijezdu přes naše koupaliště na trakářcích a kolech a bylo to takové úsměvné a humorné. Navštívilo nás přes 400 lidí, takže z toho máme velikánskou radost, protože jsme malá obec a takovou účast jsme ani nečekali. No v nejbližší době nás chystáme charitativní bazárek Kravařský.
0: Co si pod tím máme představit?
1: No, charitativní bazárek je prodej oblečení, který prostě budeme zase prodávat na koupaliště pod stanama a začíná to ve 13 hodin 29. srpna a je to spojený se zakončením vlastně létem na koupaliště, takže tam bude i program pro děti, budeme tam mít koníky z Mokařova, budeme tam mít nějaké promítání kina večer a přijede nás pobavit ještě klavnice dítě, takže máme bohaté programy pro děti.
0: Spousta důvodů vyrazili do Kravařů, které nám předložila Denisa Zajícová z informačního centra Kravaře. Já vám moc krát děkuju, přeju samozřejmě i dál krásné a vydařené léto a budu se těšit zase příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
1: Moc krát děkuju, naschledanou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 20 mělo.
1: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 11:30.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin 48 minut, když tak koukáme do kalendáře, zjistíme, že už jsme vlastně za polovinou srpna a v tomto období si připomínáme dramatické srpnové dny roku 1968, které nejsou jen příběhem bojů o pražskou budovu na Vinohradské třídě. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci sehrála regionální studia Československého rozhlasu, která narychlo improvizovala ze záložních pracovišť, varovala před pohyby tanků a vyvracela sovětskou propagandu. Úvodní část pětidílného seriálu Vlny 68 připravil hlasatel rozhlasu roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace rok 1968 proběhnout měla potichu. Jenže invazní armády ve svých plánech podcenily sítě regionálních studií Československého rozhlasu. Když Praha padla, byla tu Plzeň, Ústí, Budějovice, Hradec, Brno, Ostrava, udrželi zemi v obraze. Vysílali. Hlasem roku 1968 byl Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Posloucháte Plzeň, posloucháte rozhlasovou stanici Plzeň.
3: Karel Sedláček, rok 1968. Teď Karel Sedláček, rok 2026.
5: Opravdu jste nic netušili?
3: Před okupační vysílání Československého rozhlasu přineslo uvolnění a pořady do té doby naprosto nemyslitelné.
5: Například ty rozhovory lidé, kteří prožili nejhorší léta svého života v Jáchymově nebo na Borech v Plzni.
6: Na té chodbě už padly první facky a to mě pochopitelně vzrušilo a zneklidnilo.
7: Pamatujete si některé jméno z těch, kteří vás byli?
6: Tu první facku jsem dostal nepochybně od Maška. No a ty další, ty ušli pak od Trepky. Důsledek toho byl, že mě vyrazili asi první čtyři zuby. Začal zvedat karabáč na mě. Tak mě dobíte, ale pamatujte si, že veřejnost se stejně doví, co se tady na Borech dělo, ale ještě vaši vnukové se budou stydět za vaše jméno.
3: Nový vítr nebyl jen v rozhlase, ale také ve společnosti.
5: Byl také založen klub 231, vznikl mládežnický Dubček klub a samozřejmě i organizacích KSČ docházelo k určitému pnutí staré konzervy. Musím říci, že jsem nakonec byl překvapen tou okupací.
3: Konaly se manévry spřátelných vojsk a ta ne a ne otáhnout.
5: No to je pravda, to bylo tehdy dost napováženo. My jsme měli možnost v Plzni sledovat bavorskou televizi, takže jsme sledovali ty zprávy a viděli jsme, že se na hranicích shromažďují vojska pěti států Varšavské smlouvy.
3: O možnosti vpádu vojsk do Československa informovala také Svobodná Evropa i Hlas Ameriky.
5: No samozřejmě, že ti to hlásili také. Sám jsem se podivoval nad tím, že sovětské vedení se nechá urážet tím, že musí jednat ve vagonu nebo v nějaké nádražní restauraci v Černé Pričope, kdy přijelo soudruhu Dubčekovi a dalším představitelům vyhrožovat a nic tam nechtěli jíst, protože měli strach, že je někdo otráví. A potom právě v té Černé Pričope a ten soudruh Bilak předal ten zvací dopis na těch pánských záchodcích.
3: Okupační akce měla zelenou.
8: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
9: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
10: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
3: A tak v noci z 20. na 21. srpna 1968 začala invaze.
11: Ivana je z domu, Natasa si chodí s Koliou, máma.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
12: Vážení přátelé, píseň, kterou právě slyšíte, jsme nazvali Dobrý.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Lesní hřbitov v Novém Boru se po silné bouřce znovu otevírá. V Hejnicích je připravená lokalita Skalní město na výstavbu mokřadů.

0: areálu se budou i v dalších dnech pohybovat pracovníci, kteří dokončují úklid a odvoz dřeva. Prosíme proto všechny návštěvníky o zvýšenou opatrnost, respektování probíhajících prací a případných pokynů pracovníků.
1: Ve skalním městě v Hejnicích na Frýdlantském výběžku začne každým dnem stavba mokřadu. Zhotovitel má místo připravené pro vykácení rostlin a stromů. Původně chtěla radnice využít celou plochu louky pro stavbu 20 rodinných domů. Po protestech veřejnosti jich tam bude jen 6. Zbylá plocha se změní na biotop s několika tůněmi a povalovými chodníky, aby bylo možné mokřady projít. Práce by měly skončit ještě letos na podzim. Pokračuje starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
2: Mělo by teď tyhle ty vlastní práce, ty vybudovávání těch tůní, povalejch chodníků a těch dalších činností, které tady mají být, ten projekt má být dokončený v rámci letošního roku.
1: Dnes končí lhůta pro odstranění případných chyb v kandidátních listinách do komunálních voleb. Strany a hnutí na možné nedostatky musely upozornit registrační úřady nejpozději do poloviny minulého týdne. V sobotu pak rozhodnou, které kandidátní listiny zaregistrují a které odmítnou. Komunální volby budou 9. a 10. října. Maďarská policie zahájila trestní stíhání proti řidiči polského autobusu, který včera havaroval na dálnici M3. Podezírá ho z obecného ohrožení z nedbalosti s následkem smrti. Při nehodě zemřelo 12 lidí a další utrpěli vážná zranění. Soud teď bude rozhodovat o uvalení vazby.
3: Počasí.
1: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu kraje až zataženo. Už jen ojediněle očekáváme přehánky nebo občasný déšť. Na horách a na severu kraje očekáváme srážky četnější. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách naměříme 10 až 7 stupňů Celsia. Zítra přes den bude oblačno, během odpoledne převážně zataženo, během dne se vyskytnou přehánky jen ojediněle a zejména na horách. Později večer očekáváme přehánky nebo déšť na většině území a nejvyšší denní teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 13 až 16 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: U obce Rovensko pod Ruskami je na vozovce padlý strom, na místě probíhají odklízecí práce, jsou tam hasiči, silnice je neprůjezdná. A v České Lípě v ulici Jiřího z Poděbrad také dejte pozor, je tam propadlá vozovka, projíždějte se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
5: Krásný den všem.
4: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
3: Humoriáda.

0: Tak toto byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny. A je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po slavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co tam
1: myslím,
0: máme na
1: Uršula
0: začátek?
1: Určitě jako každá dáma ráda sní.
0: Co sní?
2: No myslím jako sen.
0: Jo tak, dobře.
2: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věci, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, už se nese. Pivečko bude, televizku si pustíš, háčni si, Františku, udělej si
0: co
1: pohodlí.
0: Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchaný.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že za mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studený, studenější. Představ si, prej, jestli mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsme tí hnusní polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne, já nechci,
1: dám.
0: Ne, právě, že to je takhle dobré.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Je. Yeah.
1: Ano, a zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Jistě, víš, já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála. Aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježiš, ty jsi žodná, ale tak já tu polivku ani nějak nebudu.
1: No právě to, uděláš si pohodlíčko.
0: Jsem mi fotbal,
1: no,
0: já?
1: Hajni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkovej ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No, já ti ho radši podám, ještě upletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pivečko.
0: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím tě.
1: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
1: Ne, já, kam
2: počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom?
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
0: Je.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa, k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš ano. Už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: Mně se sny hvězdami. Plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, to je hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel můj show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak pouk a říkám, prosím. A on říká, no, dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK, a zaspíval díval jsem se s ním skutečně na jeviště a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme, jak mi
4: abychom si ho představili z 90.
5: V 90. letech mu tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takové, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
5: Já to miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germenis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Halo. Dobrý odpoledne. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko a chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: Tak děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschlenou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník, moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník, přeju vám krásné sobě. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavně víme.
3: Děkujeme
2: krásně.
3: Velmi, Veroniko.
2: Zveme další, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, z Vlkavy zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: My vás. A
8: chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
2: Děkujeme hned pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji velmi, dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růže z Rychnovska. Nashledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: dneska budeme básně.
2: Už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: Já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A jimi jsou číslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8. 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18. 21.
11: 22. 33.
10: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františku.
11: Do smrti nemusím vůbec nic dělat.
12: Ale Františku, teď by si se se mnou doma jenom nudil.
13: Jo?
12: No jistě, hele, v podniku si tě budou považovat.
13: Je.
12: Jen pracuj, určitě ti opatří mladíčku a krásnou sekretářku.
13: Je, takhle. No. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
12: Děti, no. Že jsi mi to připomněl. Tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
13: Zabili domovnici.
12: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
13: Pánové, tak oni se propadají, nejenom se náhle zlepšili.
12: Zlepšili.
13: Ježíš, ale to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. To...
12: Hej, hej, Františku, sama zařídím, sama zařídím.
13: Ježíš Maria, co to zase bude? Jak to hrajou ty lajdáci?
14: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
13: A to už to asi neprohrajou.
12: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho Messie, no ale ty seš tady napsaný taky.
13: To je za známku Paris, Paris.
12: To bude z ciziny.
13: Je.
12: Počkej. Počkej, tak Františku, tak je Františku.
13: Tak co tam je?
12: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svůj uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
13: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě je toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
12: No jo. Ducni si, dadni si. Počkej, počkej, sama natřesu poštáře.
13: Je, děkuju ti.
12: Potnu.
13: Boženko.
12: A spínkej
13: sladce. To jsou věci.
12: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
13: No jo. Ježiši Maria. Ah, to jsou věci. Sny. Naštěstí je všechno, jak má být.
15: Humoriáda.

0: na čase být.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči, to si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno skonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Olympiáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencově s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál, když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod širým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Tepliciach, taky na nějakém openéru, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej?
2: Pome,
1: a teraz aj kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu To je for, kterým provázel kolega Ota Jirák. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Zdravíme.
4: Zdravím Pavla i Láďu.
5: Děkuji.
4: Láďo, já vám řeknu jednu věc, co mě udělal Pavel. Když byla soutěž v Zubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
3: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
5: Nebojte se, jeho po vysílání za vás uškrtím, slibuju.
3: Takže zítra humoriáda nebude.
4: To by byla zase škoda, protože
5: jo.
4: On je vlastnické střevo a...
5: Dobře, já ho budu teda škrtit jenom děkuji jako, jo.
3: No.
4: Dobře, tak jo.
3: No tak Petře.
4: Otu Jiráka, prosím.
3: Koho? Otu Jiráka. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo.
6: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím o tu Jiráka.
3: Mm-hmm.
6: A děkuji za pěknou pohodu.
3: No, rádo se stalo, toho
7: ahoj,
3: jsme
7: zde. Ahoj, rádi, máme vás rádi.
5: Chtěla pana Jiráka, tak...
3: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
5: Děkujeme.
8: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a hvězdička a to si musí celý národ pamatovat.
5: Já se pířím.
3: Ano.
5: Já se pířím.
8: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s hvězdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
3: Děkujeme
8: a také. Bčko.
3: Ano, zapsáno, díky.
5: Děkujeme za krásnou pochvalu.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
3: Máme zapsáno.
9: Jinak přeju hezký den.
3: Děkujeme, krásně, naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Ota Jirák a další v pořadu, to je for.
10: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna půjde, já jsem doma přestala vařit prostě, jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti, dělá manžel. A moravý holka říká, já jsem zkusila to samý, první den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
11: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo, a po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načiž jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
2: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračice a
12: tak.
2: Ne, a co mě se stalo opravdu, a to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra tak. To jsem říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Pak teda zacouval ke kněžně, ale to bylo
13: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
14: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím fox z poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl, prostě jsem byl na čundu, já jsem si sedl na kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak se pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku, no nametený jsem byl, já to řeknu.
12: Tak jsem sundal ty
14: kalhoty a dal jsem nacpal se do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo, a já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co jsi dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřel ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nekecej. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš? No, ne, se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Otejírák se v ukázce hezky smál během fóru kolegů pana Vyčítala i Petry Janu a dalších, ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
15: Ano, milé, hele.
3: No, bez vás.
5: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na něj tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstna.
3: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka z archivu na tichou píseň. Během toho hlasování humor mezera A, anekdoty, humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata, anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme i v podání Vládi Hrona.
2: Možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Taťolínku.
3: Ano, Hurvajs. Ano. Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: Tak to já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme Hurvínka pouštět, dáme rovnou anekdotu.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle. I pana
2: Hrova. Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna, jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Jsem ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
2: Děkujeme.
1: My vás. Dobré odpoledne. Komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdravím vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem pana Krampola, ano, rozumíme. Děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló? Ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil.
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
11: Je tady restaurace u Nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u Nudle.
2: Furt nic, člověče,
1: nic.
2: Furt
1: nic. A teď dobrý den. Další, prosím.
12: Dobrý den, já vás zdravím. Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
12: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
12: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo. No,
12: a já bych přála, prosím vás, Bčko, ty
1: anekdoty. Máme zapsa.
12: Nebo
1: Ačko, jsou anekdoty. Ačko, ano, ano, ano.
12: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
12: že
1: tak
12: je,
1: ale má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta? Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
13: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě, už od do platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
14: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
15: To si nepřejde, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
16: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
17: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka mi brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
18: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
17: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
2: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Omezení pohybu v areálu Liberecké nemocnice potrvá do konce září. Oprava Budyšínské ulice v Liberci od dneška komplikuje autobusovou dopravu do Ruprechtic. Kabinet Andreje Babiše definitivně zrušil Eurocentra. Zítra bude oblačno až zataženo s přehánkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký podvečer. Zhruba do konce září potrvá omezení průchodu areálem Liberecké nemocnice. Stavební firma tam připravuje piloty, na kterých bude stát několika set tunový tubus. Propojí centrum urgentní medicíny s heliportem a budovou chirurgických oborů. Druhý tubus pak propojí centrum urgentní medicíny s novým parkovacím domem.

0: kvůli rekonstrukci Budyšínské ulice jezdí linky číslo 14, 25, 34, 92 a 99 ve směru do Ruprechtic po objízdné trase. Na Tržním náměstí staví na zastávce linky číslo 18 v blízkosti plaveckého bazénu. Dál pokračují ulicemi Durychova, Generála Píky, Božích bojovníků a Přemyslova až do zastávky u Jelena. Tam se napojí na svou trasu. Ve směru do centra je trasa beze změn. Město Osečná chce obnovit prodejnu potravin v Druscově na Liberecku. Dřív tam prodejna byla, teď už je ale několik let zavřená. Podle starosty Osečné Jiřího Hausera ze sociální demokracie je jednou z možností zřízení tzv. Samoobslužní prodejny. Lidé se do ní dostanou pomocí QR kódu a obslouží se v ní sami.
1: Ten Družstov je bez nějakého prodeje, takže by bylo pro ty lidi dobrý. Oni nemají 20 km, kde si co koupit. Takže ty turisti, ty místní obyvatelé, lidi, kteří přijdou na chalupu, zapomenou něco, tak to možná by to tak fungovalo. Takže určitě letos ani příští rok by to nebylo, ale bylo by to další rok, protože my tam děláme rekonstrukci, aby to mělo nějakou úroveň.
0: Vláda rozhodla o zrušení tzv. Eurocenter, kde mohli lidé získávat informace o Evropské unii. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj není nutné, aby byla v každém kraji kamenná pobočka. Skončit mají k začátku ledna příštího roku. Stát tím podle Babiše ušetří 10 milionů korun ročně. Úřad vlády už dřív uvedl, že teď bude kabinet klást větší důraz na online komunikaci. Eurocentra fungovala v krajích od roku 2006 a každý rok pořádala zhruba 1300 akcí na školách, knihovnách nebo univerzitách. Počasí. Noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu kraje až zatažano, už jen ojediněle očekáváme přehánky nebo občasný déšť. Na horách a na severu kraje očekáváme srážky četnější a nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů. Zítra bude oblačno, během odpoledne převážně zataženo, během dne se vyskytnou přehánky jen ojediněle, a to zejména na horách. Později večer očekáváme přehánky nebo déšť na většině území. Teploty vystoupí na 18 až 21, na horách na 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/35 mezi Stráží nad Nisou a Chrastovou stojí u krajnice porouchané osobní vozidlo. Jeden jízdní pruh je uzavřen, počítejte se zdržením. A v Liberci v ulici Ke Hluboké je na vozovce padlý strom, probíhají tam odklízecí práce, silnice je neprůjezdná.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
3: Hezké, byť lehce potemnělé pondělní odpoledne, máme 17 hodin a 4 minuty a v Českém rozhlase Liberec jako vždy touto dobou začíná den v kraji. Nové tůně chrání lesní koupaliště v Liberci před naplaveninami. Ve Frýdlantu začala letní jazzová dílna Karla Velebného a liberečtí fotbalisté v tomto ročníku šance ligy jako první sebrali body obhájci titulu. To jsou jen některá témata, která jsme pro vás na následující hodinu vybrali z našeho dnešního vysílání. Za malou chvíli Iveta Bláhová a souhrn regionálních zpráv a Filip Pajsl vám přeje hezký poslech.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Liberce mezi ulicemi České mládeže a Sizdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu. Práce výrazně omezí průtah Libercem. Více se dozvíte už za chvíli. Lesní hřbitov v Novém Boru je ode dneška znovu přístupný veřejnosti. Město o tom informovalo na svých webových stránkách. Hřbitov byl uzavřený od 5. srpna kvůli silné bouřce, která ve městě polámala desítky stromů. Nyní odborníci potvrdili, že z hlediska rizika pádů stromů je pohyb návštěvníků bezpečný, doplnil mluvčí města Jiří Lebiš.
2: V areálu se budou i v dalších dnech pohybovat pracovníci, kteří dokončují úklid a odvoz dřeva. Prosíme proto všechny návštěvníky o zvýšenou opatrnost.
1: Liberecký tým silniční bezpečnosti připravil na září speciální program pro mateřské školy. Na webu si můžou zdarma stáhnout celkem 21 speciálních pracovních listů. Každý je zaměřený na některé z pravidel silničního provozu. Školky si můžou listy vytisknout a postupně každý den vyvěsit například na plot nebo v šatně. Vysvětluje koordinátor projektů z týmu silniční bezpečnosti Patrik Lang.
3: Nenásilnou rychlou formou, tak si vlastně děti s rodičima projdou ten pracovní list, kde je čeká vždycky nějaké pravidlo.
1: Přestavba Škroupova náměstí v České Lípě bude pro město lacinější. Na opatření související se zachytáváním dešťové vody radnice získala 7milionovou dotaci z operačního programu Životní prostředí spolufinancovaném Evropskou unií. Celkové náklady na přestavbu náměstí přesahují 55 milionů korun. Ve skalním městě v Hejnicích ve Frýdanském výběžku začne každým dnem stavba mokřadů. Zhotovitel má místo připravené po vykácení rostlin a stromů. Původně chtěla radnice využít celkovou plochu louky pro stavbu 20 rodinných domů. Po protestech veřejnosti jich tam bude jen 6. Zbylá plocha se změní na biotop s několika tůněmi a povalovými chodníky, aby bylo možné mokřady projít. Práce by měly skončit ještě letos na podzim.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. We'll be right back.

0: počasí.
1: Před námi jsou poslední dva prázdninové týdny. Jaký bude tedy její začátek? To nám prozradí Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme se nejprve podívat na počasí, které nás čeká v Libereckém kraji dnes večer, v noci a ráno. Co máme čekat?
2: Tak jak už jsme si určitě všichni všimli, tak nás přešla výrazná studená fronta. To dnešní počasí už bylo úplně jiné než ty předešlé dny. Aktuálně se nám teploty pohybují v Libereckém kraji od 14 do 17 stupňů Celsia a taky ještě se nám vyskytuje občasný déšť. Máme už po bouřkách, nic závažnějšího už se dít nebude, ale zkrátka ještě s nějakým občasným deštěm nebo s přeháňkou počítat musíme během těch večerních hodin a možná i těch nočních, zejména tedy na severu a na horách v Libereckém kraji. Na ostatním území by se mohla oblačnost i na chviličku protrhávat.
1: Počítám, že v noci nad ránem to bude chtít teplejší deku a také teplejší prádlo.
2: Tak ty noční teploty, respektive ty ráni, se nám budou pohybovat od 13 do 10 stupňů Celsia, na horách tam do 7 stupňů Celsia, ještě by tedy mohly napršet do 3, na horách do 5 mm, takže ten, kdo má rád chladnější, možná ten, kdo opravdu chladnější počasí, tak určitě by to zvládlo i bez deky a ten, kdo už je mu zima, tak ať se rozhodně přikryje.
1: Ano, my, co preferujeme studený odchov, si určitě užijeme. A jaké bude úterý 18. srpna?
2: Tak zítra bude nejchladnější den v tomto týdni, v týdnu. Očekáváme, že bude zpočátku nějaké oblačno, během dne až zataženo, budou se nám vyskytovat ojedinělé přehánky nebo občasný déšť a zejména v těch večerních hodinách, tam ten déšť to vypadá, že bude na větší území, takže ještě během zítřejšího večera by nám zapršelo, už to vypadá, že by se nevyskytovaly bouřky, rozhodně ne silnější bouřky, mělo by se jednat opravdu o občasný déšť nebo přehánky. Takže celkem pozitivní jak pro zahrádkáře, tak i vlastně pro ostatní rostliny, které opravdu tu váhu potřebují. Zítřejší maxima očekáváme pouze od 18 do 21 stupňů Celsia, takže zítra takový odpočinkový, chladnější a zatažený den.
1: Tak my už máme o program, jak jste sama řekla, postaráno, bude odpočinkový den. Já moc krát děkuju a přeju krásný podvečer. Naslyšenou.
2: Odpočinkový od sluníčka, naslyšenou.
1: Tak to tady vidí Jana Ehrtová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: S Českým rozhlasem Liberec stále příjemné odpoledne. Máme tady den v kraji, který pokračuje i 5 minut před 17:30. Rekonstrukce dešťové kanalizace na průtahu Libercem mezi obchodním centrem Nisa a sjezdem na Doubí zatím pokračuje podle harmonogramu. Řidiči tam musí tedy s omezením počítat do poloviny listopadu. Ovšem díky opravě za 107 milionů korun by 2-kilometrový úsek s táhlou zatáčkou měl být bezpečnější.
1: Je to rekonstrukce odvodnění středního dělicího pásu a zádržných systémů na 2 kilometrech.
2: Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnice Jan Riedl. Oprava už podle něj nešla odkládat.
1: To odvodnění tady už bylo prakticky na hranici své technické životnosti a pokud bychom to neudělali, tak by mohlo dojít k tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquapleningu.
2: Voda po dešti tu ale dělá problémy, už teď upozorňuje za ŘSD vedoucí provozního úseku Liberec Jakub Hušek.
3: Je tady 500 a 200 už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu.
2: Kromě dešťové kanalizace se mezi obchodním centrem Nisa a sjezdem na Doubí opraví i veřejné osvětlení a zmizí odtamtud stávající ocelová svodidla, říká Hušek.
3: Takže zde budou betonová svodidla 3,5 kilometru, která budou zamezovat i oslnění vozidel světly.
2: Betonová svodidla se budou instalovat i kvůli množství nehod v daném úseku, při kterých se ocelová svodidla často poškodila.
3: Tady těch nehod je celkem hodně a většinou to jsou takový malý jako ťukance a to betonový svodidlo díl vydrží. Ocelový to každý druhý osoba, který do toho drcne, tak se hned vohne, zmuchlá a to betonový svodidlo, ono má 7 tun, to 4-metrový svodidlo a když do něj drcne osobách jen tak ho lízne, tak se mu nic nestane, tomu svodidlu, jo. Maximálně je poškrábaný nebo odřený, protože to bude jednodušší na údržbu a tak na opravy.
2: Výměna kanalizace potrvá do poloviny září, pak se musí ještě opravit jízdní pruhy. Pro řidiče to znamená, že provoz jak z Liberce na Prahu, tak v opačném směru bude pouze v jednom jízdním pásu, zdůrazňuje Hušek.
3: Ano, nejhorší na řidiče čeká. Teď to z Liberce bylo 2 pruhy, takže zdržení bylo minimální a do Liberce už se občas stálo ve špičkách. Nicméně od poloviny září už se bude jezdit 1+1, takže by se mohly tvořit kolony ve špičkových hodinách. Je tady přibližně 41 000 metrů čtverečních asfaltových ploch na výměnu. Udělá se tady nový koberec, ten bude mít ty protisunkové vlastnosti a i ten odtok vody by měl být takový plynulej a neměly by se tady tvořit žádný kaluže a nějaký vyšší vodní film, takže by to mělo těm nehodám zabránit.
2: Omezení potrvá do poloviny listopadu. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

zmizela jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Při pondělním pozdním odpolední minutu po půl šesté jste snad dobře naladěni, ideálně. Na vlny Českého rozhlasu Liberec pokračuje Den v kraji. Pokud v blízké době vyrazíte do lesa v Lidových sadech v Liberci, můžete podél cest narazit na vyhloubené jamy. Jedná se o nová opatření, která mají pomoci zadržet vodu v krajině, a vybudovaly je městské lesy ve spolupráci se spolkem Milujeme Jizerky. Kromě tůní vznikly v okolí lesního koupaliště taky nové svodnice na cestách a opatření s názvem Jáma Hráz.
1: Nacházíme se v lokalitě Lidových sadů, kousíček nad lesním koupalištěm.
2: S ředitelem městských lesů Jiřím Blimlem jdeme po lesní cestě.
1: Tady zrovna si můžete všimnout svodnic nových se zasakovacími tůněmi na ústí těch svodnic.
2: Vypadá to trošku jako rigol.
1: Chápu, že pro někoho to tak to vypadá, bude to trošku možná horší přejet na kole nebo přejet kočárkem, nicméně ten účel to musí plnit, to jest odvádět tu vodu do těch zasakovacích tůní.
2: Kolik takových tůní tady vzniklo?
1: 15. Na těch cestách je vždy takováto tůňka s takzvaným záhozem, tak aby se ta voda roztříštila a nevymílala tu půdu zase v té jamě nebo v té tůňce.
2: Jak vznikalo to plánování tůní, jak budou velké, kde budou?
1: Spolek Milujeme Jizerky se tímto už dlouhodobě zabýval a ty monitorovali danou lokalitu přes rok a zkoumali, kde vlastně ta voda nejvíce teče a kde by bylo dobré ji zachytit. Zase vidíme jiný typ svodnic, dláždění z kostek, takže ten by pro cyklisty teoreticky měl být relativně menším problémem.
2: A to je liberecká žula?
1: Ano, je to tady z blízkého lomu.
2: Tady máme další žulovou svodnici.
1: Ještě tady máme jedno opatření a to se jmenuje Jáma Hráz. Zde byla stará linka, která se dlouhodobě nevyužívá.
2: Jsou to v podstatě takové jámy, které jsou za sebou a nad nimi je vždycky nasypaná půda.
1: Nacházíme se vlastně v kopcovitém terénu, tady tekla voda a postupně od zhora vlastně se tato voda zadrží v těch jámách.
2: V lokalitě jsou podle ředitele Blimla celkem tři typy opatření.
1: Jáma Hráz je na třech linkách. Svodnice tady myslím kolem 60, těch tůní zasakovacích, tak těch je tady 15.
2: Úpravy vyšly na necelý 1 milion korun. Město Liberec zaplatilo 60 tisíc, 500 000 korun přispěl Liberecký kraj. Zbylou částku zaplatil spolek Milujeme Jizerky. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Českém rozhlase Liberec 7 minut po půl šesté, trocha poproku, tichá dohoda a marioneta a teď hudba z jiného soudku. Ve Friedlandu začala tradiční letní jazzová dílna Karla Velebného, už 43. Nabírat zkušenosti tam letos přijal rekordní počet účastníků, kteří jazzovou hudbu a zpěv studují pod vedením českých i zahraničních lektorů, jakými jsou Jiří Stivín, Martin Zbrožek, Josef Fečo nebo americký zpěvák Lee Andrew Davison či saxofonista Neil Wetzel. Na jednu ze zkoušek dorazila i reportérka Jana Švecová.
1: Dorazila jsem do Friedlandské besedy, kde Neil Wetzel, americký jazzový altsaxofonista, skladatel a profesor hudby, nacvičuje s Big Bandem jednu ze skladeb. Kapelu tvoří zhruba 20 muzikantů různého věku, od teenagerů po zkušené muzikanty. Tady potkávám jednoho z frekventantů, který se představil jako František. V jaké lektorské dílně jste?
2: Jsem u Andyho Scofielda, hraju tam v kapele a je to opravdu úžasné.
1: Další saxofonista Martin z Prahy.
3: Jsem tu už po několikáté, přišel jsem se podívat, jak dílna žije a těžím dodnes ze základu.
4: Mám ráda, že poznám různý lidi a prostě poslechnu si spoustu dobrý hudby.
1: Oslovení muzikanti patří k necelým 300 frekventantů, kteří se na 43. letní jazzovou dílnu sjeli z celé země i zahraničí. V jazzové hře i zpěvu se zdokonalují pod vedením ostřílených jazzmenů zvučných men.
4: Já hraju na saxofon, na altový saxofon. Jsem na letní jazzové dílně u Štěpána Janouška v kapele a moc se na to těším, protože jsem tu už asi po 8.
1: Chybět samozřejmě nebude ani jeden z duchovních otců a také moderátor Aleš Benda, kterého jsem se zeptala, co ho do Friedlandu i po tolika letech láká a čím si myslí, že letošní ročník bude specifický, kromě rekordního počtu účastníků.
5: Tak do Friedlandu mě láká tradice. 43 let letní jazzové dílny, to je už nějaká historie a mě těší, že se to prostě nejen udrželo, ale že se to rozvinulo. A mám takový pocit, že to je ze všech dílen ta nejdílnovatější.
1: Letní jazzová dílna nepatří jenom samotným muzikantům, ale především veřejnosti, před kterou chtějí frekventanti předvést, co se tu během týdne naučí.
2: Já jsem tady poprvé, takže nevím, co od toho očekávat, ale věřím, že to určitě bude úžasná zkušenost zahrát ty naučené skladby před veřejností.
1: Na čtvrtek a pátek jsou připraveny celkem 2 koncerty, na kterých se postupně představí formace jednotlivých lektorů. V kostele pak zazní vokály, které doprovodí bard letní jazzové dílny Jiří Stivín. Ten také vystoupí na tradičním koncertě lektorů. Za pěkného počasí letos opět na nádvoří Friedlandského zámku. A už zítra bude jazz slyšet i v kostelní ulici a jeho okolí. A nejenom zítra, jak dodává majitel jazzové osvěžovny Stanislav Křížek.
6: Vlastně během toho týdne hraje celý Friedland a skončí to následující sobotu ráno, protože ta poslední páteční noc je hodně dlouhá.
7: Také na Friedlandsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec je stále s vámi. I nadále posloucháte Den v kraji a my se na okamžik vrátíme ke včerejší sportovní události. Liberečtí fotbalisté jako první v této sezóně šance ligy obrali obody Slávy. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže s obhájci titulu remizovali 1-1. Hosty poslal v 15. minutě do vedení Holeš, za domácí srovnal po změně stran střídající Babula. Po více než třech měsících nastoupil za Pražany útočník Tomáš Šchorý, kterému skončil disciplinární trest.
1: Chorý se v Liberci dostal na trávník ve 64. minutě a jeho příchod provázel pískot domácích fanoušků. Reprezentační útočník byl vyřazený z kádru Slávie po vyloučení v květnovém nedohraném derby se Spartou, kdy dostal třetí červenou kartu v minulém ročníku nejvyšší soutěže. Šéf vršovického klubu Jaroslav Tvrdík původně řekl, že už za Slávii nenastoupí. Po intervenci majitele Pavla Tykače se ale Chorý do týmu před sezónou vrátil.
2: Kolem mě je vždycky velká pozornost. Já si myslím, že hnedka, jak přišel na hřiště, tak to byl takový velký výkřičník pro liberecký obránce, protože jemu stačí jedna dobrá situace ve vápně a dokáže skorovat. Když tam máme takovýhle útočníka, tak se musíme snažit, aby tam lítali centry. Z jedné strany, z druhé strany, a to se nám nedařilo a nepodařilo se nám ho využít, ale jsme rádi, že ho máme zpátky.
1: Řekl slavistický kapitán Tomáš Holeš. V utkání v Liberci Chorý strávil na hřišti zhruba půl hodinu, ve které nahradil Mojmíra Chytila. Stejně jako jeho konkurent v útoku se ale do žádné šance nedostal.
3: Věděli jsme, když nezačne, tak určitě pojde průběhu zápasu, co se jej stalo, a já si myslím, že chlapci takisto v defenzíve spolehlivo zodpovědně a do nějakých velkých situací jsme ani jeho, ani útočící hráče Slavie nepustili a naši si poradili s tím dobře.
1: Chválil týmovou defenzivu liberecký kouč Branislav Fodrek. Jeho protějšek Jindřich Trpišovský přiznal, že slávisté v úvodu sezony narazili na zatím nejtěžšího soupeře.
4: To prověrka byla určitě těžká, určitě náročná. Liberec potvrdil tu výkonnost vlastně ze začátku sezóny a celkově v lize. Myslím si, že to bude s odhadem mezi pět nejtěžších zápasů.
5: Z zápasu můžeme odcházet s hlavou nahoře a možná i s takovým pocitem, že třeba na tři body bylo, ale ve finále stál proti nám velký silný soupeř, takže si toho ceníme, jak jsme hráli, jak jsme to dohráli.
1: Navázal na trenéra Slávie Trpišovského liberecký obránce Lukáš Hulka. Pražané zůstávají v čele neúplné ligové tabulky o skóre před Jabloncem, který má ale zápas k dobru. Slovan je aktuálně čtvrtý. Z Liberce Lukáš Michalík, Český rozhlas.
0: Ze zeleného pažitu jsme tedy ukončili dnešní Den v kraji. Za 9 minut tady máme 18. hodinu. Právě za těch 9 minut pro vás bude mít Iveta Bláhová zprávy a pak bude následovat Šarm Lady Klokočníkové. A na co se zaměříme v našem zítřejším vysílání? V České Lípě zrovna zítra začne rekonstrukce schodiště před kostelem Narození Panny Marie a my budeme u toho. V Turnově musí skončit improvizovaný hřbitov pro domácí mazlíčky a začalo také jubilejní hlasování o strom čtvrtstoletí. 13 šampionů z předchozích let se tak opět vrací do hry. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se budu těšit opět na slyšenou.
6: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Práce na průtahu Libercem mezi nákupními centry Nisa a Makro potrvají do poloviny listopadu. Příznivci Techna zrušili protest v Hodkovicích nad Mohelkou. Prezident podepsal růst rodičovské o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. Zítra bude oblačno až zataženo s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Liberce mezi ulicemi České mládeže a sjezdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu. Práce mají skončit v polovině listopadu, uvedl vedoucí provozního střediska Liberec Jakub Hušek.
3: Je tady 5 stok a 2 stoky už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu a při velkých srážkách bylo vidět v tom žlabu a ve vpustech, že už se tam držela prostě voda. Kanalizace vede i pod jízdními pásy, ale ta bude provedena bezvýkopovou metodou, aby se komunikace nemusela překopávat.
2: Organizátoři zrušili protestní pochod v Hodkovicích nad Mohelkou proti vyhlášce omezující taneční akce. Minulý týden to oznámili radnici. Starostka Markéta Kauerová ze starostů pro Liberecký kraj o tom informovala na webu města. Podrobnější vyjádření odmítla. Pochod

0: Pražském klášteře se má vrátit replika původních slunečních hodin z období baroka. Současné sluneční hodiny vznikly v roce 2001 při záchraně kláštera. Neukazují ale správný čas a neodpovídají ani původní předloze. Podle administrátora hejnické farnosti Jana Heinzla je tak čeká přemalba. Nové hodiny budou kromě času určovat i roční období a další astronomické údaje. K obnově poslouží černobílé fotografie, doplnil Heinzl. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku z 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO navýšení pomůže rodinám s dětmi zvládat inflaci a zlepšit jejich situaci. Část opozice neúspěšně prosazovala zavedení automatické valorizace příspěvku. Počasí. Noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu kraje až zataženo, už jen ojediněle očekáváme přehánky nebo občasný déšť. Na horách a na severu kraje očekáváme srážky četnější. Teploty 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů. Zítra bude oblačno, během odpoledne převážně zataženo, během dne se vyskytnou přehánky jen ojediněle, a to zejména na horách. Později večer očekáváme přehánky nebo déšť na většině území. Teploty vystoupí na 18 až 21, na horách na 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V České Lípě v ulici Jiřího z Poděbra, dejte pozor, tam propadlá vozovka, projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Po týdnu vás opět zdraví Lada Klokočníková. Kdo ví, co by na letošní léto řekl majitel říčních lázní Antonín Důra, jedna z hlavních postav lyrické novely Vančurova Rozmarného léta. Zmiňuji ho proto, že právě tuto postavu hraje už řadu léta bravurně herec Miroslav Hanuš, který bude už za chvíli naší dnešní osobností Šarmu. Takže i na to jeho rozmarné léto dojde. A co dalšího magazín nabídne? Módní trendy podzimu probereme s Jitkou Šedovou. V dalším díle domácí etikety se dozvíte, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu. Taky se zeptáme, jak vypadají přípravy na letošní ročník Muže roku, a s Pavlou Apostolaky se v našem letním cestovatelském seriálu podíváme do Rakouska. Tolik naše nabídka a teď už Helena Vondráčková, příjemný poslech.

0: Miroslav Hanuš je podle vlastního vyjádření herec lehce staromódního typu s romanticko-skautskými ideály. Ty se projevují i v běžném životě potřebou vnášet spravedlnost do okolního dění. Možná ho tak vidíte i vy, možná ho vidíte jinak. V každém případě je tenhle oblíbený herec další osobností, kterou jste za rok 2025 nominovali mezi 10 nejšarmantnějších. Miroslava Hanuše známe nejen z divadla a z filmu, ale také z televize, ať už to byl kriminalista Korejs v seriálu Případy prvního oddělení, anebo postava politika Hložánka v seriálu Ulice. Bohatá je i jeho rozhlasová práce. Řadu let také hraje majitel říčních lázní Antonína Důru v adaptaci úsměvné lyrické novely Vladislava Vančury Rozmarné léto. No a tak jsem si říkala, proč nezačít náš rozhovor právě tady. Dnešní osobností šarmu, kterou jste vy, naši posluchači, nominovali v 30. ročníku naší ankety Šarmantní osobnost roku, je herec a režisér Miroslav Hanuš. Pane Hanuši, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsme v druhé polovině prázdnin, takže první otázka na vás. Jsou i u vás divadelní prázdniny?
1: No, skutečné prázdniny ty teprve začínají. Já jsem minulý týden hrál Rozmarné léto a jak v létě hraju nerad, protože já když jsem nastoupil k divadlu, tak já jsem asi do 45 let netočil nic, jenom jsem žil divadlem a v té době jsme nastoupil na Kladno, jsme hodně hráli a pak byly prázdniny. O těch prázdninách jsem nic nedělal, jenom jsem byl s rodinou, moje žena učila na damu pohyb a děti měly prázdniny, takže já jsem mohl být vlastně celé léto s rodinou a tak jsem na ten rytmus tak nějak si zvykl a nerad hraju, ale to Rozmarné léto, na to se těším, ten Vančura, to je tak krásný text, když říkáte, tak když cucáte nějaký výborný bonbon prostě.
0: Je to poezie.
1: Takže jsem cucal, no je to poezie, takže jsem cucal bonbony a ještě to budeme hrát, to je v divadle v Celetné, to budeme hrát zase v září a v říjnu, to je jenom takový letní speciál a říjnem to končí až zase za rok.
0: Takže budeme se těšit na vaše Rozmarné léto. No, je to Rozmarné léto u vás i na té chalupě v Českém ráji, kterou máte rád a kam jezdíte s vaší ženou Janou?
1: Tak bohužel neprší, takže to není rozmarné, ale snažíme se mít co nejhezčí léto. My ho trávíme hodně s dětma, my máme 3 dcery a příští týden jedeme, na to se vždycky těšíme, na 14 dní někam k moři. A teď pojedeme na Rujánu, to jsem je ukecal loni, že já jsem byl jednou s rodiči na Rujáně, že to bylo za socíku, když se někdo vypravil na Rujánu, tak jako jel k moři do NDR. Najmu nějaký hezký dům, tam jsou všichni se svými partnery. Navštívit se, to je jako super. Ale být spolu jako fakt pár týdnů, to je ještě jinak. No, střídáme se, kdo bude vařit, nakupovat, kdo bude posluhovat ten den ostatním, že no tak.
0: Krásná rodinná pospolitost, takže vás čeká Rujána. No a ta chalupa, mě stále nedá se nezeptat, jestli chalupa. I tam se takhle hezky scházíte a je na to čas.
1: Tam jezdíme ještě s mojí maminkou, která bude 85, tak tam budeme asi to slavit. A na chalupě, tak jako jsme, a kdo přijede, ten tam je.
0: Ještě se zastavím přece jenom u vaší práce, protože kromě té herecké režijní taky dabujete, jste autor divadelních her, textař. Co vás asi teď nejvíc zaměstnává, nebo co nejraději, na co si uděláte čas i v tom letním období? Je čas třeba na tu textařinu?
1: Já jsem prostě trochu línej, když to řeknu. A ty věci dělám ve chvíli, kdy chystám nějakou inscenaci, tak si je píšu jako pro sebe a když jako já si sám sobě udělám tu objednávku. A protože příští rok nebudu režírovat, budu zkoušet jenom jako herec, tak teď ta objednávka není, tak se zrovna tomuhle nevěnuju, ale moje ucho poslechem rozhlasu, já hodně poslouchám rozhlas, ale vlastně poslouchám jenom ty veřejnoprávní média. A tak to moje ucho poslouchá texty písniček a nedá mi pokoj a někdy, když slyším takové blbosti v těch textech, tak se rozčiluju A naopak, když slyším něco hezkýho, tak jsem rád. No. Koncem srpna budu hrát Rock and Roll, což je taková věc, co jsem napsal o Micky Volkovi. A v tom taky hraju, to je ve studiu 2, ale to se hraje na letní scéně na Vyšehradě. A tam jsem textoval nějaké věci a napsal jsem to, tak tam si, když si to poslechnu a říkám si, no to jsem napsal docela hezky, tenhle ten rým třeba, tak si to jako chodím pochválit.
0: Ano. No dostali jsme se tím i k té vaší rozhlasové práci. Já jsem ráda, že jste nám řekl, že ten rozhlas máte rád, my vás také máme rádi. Nakonec v letošním roce je toho dokladem to, že jste byl posluchači nominován mezi 10 nejšarmantnějších osobností za rok 2025. Takže budeme doufat, že se na těch rozhlasových vlnách budeme společně slýchat co nejčastěji.
1: Rozhlas to je taková radostná práce. Tam se dělají věci, které se jako jinde nedělají, protože stojí moc peněz a třeba by se to nevyplatilo a takhle v rozhlase, který stojí na té imaginaci, jo. To je vlastně nejlepší. Jo. Ta televize už to trochu zkazí, ona k tomu přidá ten obraz. Hmm.
0: Takže budeme se těšit, pane Hanuši, že nad tou rozhlasovou prací se společně setkáme. V tuto chvíli vám přeji krásné prázdniny. Pozdravujte vaši ženu Janu. Užijte si to v českém ráji a také v té Praze, kde společně žijete. Mějte se moc a moc hezky. Děkujeme za rozhovor do magazínu Charm.
1: Všechny posluchače, mějte se krásně. Na shledanou.
0: Krásné léto. Děkuji

0: trendy.
1: Přestože prožíváme horké letní dny, minulý týden jsme vám slíbili, že dnes už probereme v modních trendech podzimní módu, protože móda ta je vždy napřed, je to tak. Jitka Šedová, návrhářka, naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Je to tak, takže pojďme se podívat, jaký bude ten podzim, protože já už jsem trošku naznačovala barvy. Ta čokoládově hnědá, béžová, zase půjdeme do toho podzimu.
2: Ono to asi k tomu podzimu zkrátka patří, ale zároveň tady ty podzimní tóny vypadají fantasticky. Pokud je trošičku osladíme nebo prostě opepříme takovýma těma výraznýma barvama. Takže když už jako třeba lahově zelená nebo smrkově zelená, jak je komu libo, třeba taková ta limetková, ta to rozáří, když tam dáme oranžovou, nádherně to rozáří, tmavě hnědá, vypadá fantasticky, ať už jako s jemnější růžovou nebo s fuksiovou, takže nebát se tam sáhnout zároveň i do těch jakoby živých barev a vypadá to fantasticky.
1: Pojďme tedy i k těm střihům, jaké kalhoty se budou nosit. Četla jsem, že hodně půjdou ty široké s vysokým pasem, ale nejen ty.
2: Přesně tak, jdou ty široké, ty se nám už trošičku tady prolínají z minulých sezon, ale je to zkrátka ozvláštněné tím, že je to minimalistické. Jsou tam samozřejmě kapsy, může tam být sklad, je tam puk, aby ty kalhoty vypadají opticky užší, ale zároveň zase se říká, ta nohavice dole, čím širší, tím lepší.
1: Takže kostýmky se budou nosit?
2: Kostýmky, sako, kalhoty nebo sako, to sukně. To je k tomu podzimu a vypadá to, myslím si, že krásně. A pokud je podzimní sako, ať už třeba z vlny tenké nebo z manžestru nebo z hrubší bavlny, přehodíte ještě přes letní šaty, pokud jsou podzimní dny krásné, tak já myslím, že to bude vypadat krásně, ten kontrast se přitahuje a zkrátka plynule přejdeme do podzimní módy a ani vám to nepřijde, že najednou letní šaty vyměníte za ty podzimní.
1: Někdy byla velká saka v módě, někdy ta malá sáčka na šaty. Co je lepší právě třeba na ty šaty? Je to jedno?
2: Na ty šaty myslím si, že teďka víc užijete ty volnější. Neříkám, že úplně oversize, ono se to trošičku zase zeštíhluje. Ta silueta toho saka, ta silueta je ženštější, ale není vyloženě vypasované, že by bylo vyslimované. Ta linie pasuje tam trošičku víc projmutá a vypadá to pěkně a žensky. K tomu vlastně můžeme potom obléct si i klasické nohavice, běžné klasické nadčasové šířce a nebo potom i klidně nějaké takové ty jakoby slimovanější. A milovnice barelových nebo volnějších džín v tomto směru nebo i džínů nebo kalhot v mrkvovém střihu, tak vlastně, když si vezmou takové sako k těmto vlastně střihům nohavic, tak to vypadá fantasticky.
1: Ty úzké kalhoty se ale asi také nosí, ty rovné.
2: Přesně tak, ty se nosí, to je elegance, to je nadčasovost a to je kousek, který ve skříni musíte mít, protože když nevíte, co na sebe, tak tímhle nikdy nic neskazíte.
1: Ano, pojďme ještě krátce k sukním.
2: Sukně jdou úzké nebo užší, jdou mírně rozšířené nebo opravdu rovné, mají víc takový ten pánský kalhotový vypracovaný jakoby horní díl nebo horní část, takže je tam zipový rozparek vepředu, jsou tam zase kapsy, ať už klínové nebo sedlové a ta délka je do půl lítek, takže s rozparkem, takové to, co známe z těch 80. 90. let, zkrátka taky zase ta jednoduchost, minimalismus a záleží na tom, v jakém materiálu to použijeme, jde hodně kůže, jde samozřejmě i denim, ale denim jde v takové ten neseprané, té klasické barevnosti, ať už světle modrý, nebo víc ten tmavě modrý, nebo tmavě šedý, tam už záleží na nás, ale jsou tam potlačené ty efekty toho seprání.
1: Uh-huh. A šaty stále v módě? I ty podzimní?
2: Přesně tak, šaty stále v módě a můžou být pro ten podzim takové ty svetrové, ty úplety, zkrátka, takže ať už rozšířený, pokud je to vlastně třeba jemný úplet, jemná pletenina, anebo pokud je to hrubší pletenina, tak takové ty přiléhavé slim šaty trošičku tam musíme zapracovat ještě, když tak popřípadě na své figuře a nebo zvolit vhodné prádlo.
1: Ano, ano, ať chceme nebo ne, podzim klepe na dveře, přestože prožíváme, jak už jsem říkala, horké letní dny. Zdaleka všechno jsme neprobrali, takže za týden se opět budu těšit v modních trendech s Jitkou Šedovou a slíbili jsme si, protože brněnské veletrhy Styl a Kabo, to je hodně o botách, hodně o kabelkách, to Kabo, takže za týden bychom se podívali na podzimní kabelky a podzimní boty.
2: Budu se těšit.
1: Těším se, nashledanou.
2: Taky nashledanou. Každý

0: Magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A i dnes jsme si řekli s expertem na etiketu Danielem Šmídem, že se posadíme ke stolu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Budeme probírat vaši domácí etiketu, je to tak?
2: Jistě, přece jenom je to způsob, jak získávat ty nejdůležitější návyky. Tam vznikají návyky, které si neseme do práce, do školy, právě doma.
1: Vy jste říkal, že jsou dobré ty společné večeře, obědy, kde si můžeme povídat. Zajímalo by mě, jak dlouho by měla trvat taková konverzace u stolu.
2: Tak dlouho, aby nebyla otravná pro ostatní. Pokud se rozhodnete vyprávět nějaký příběh, který se vám stal, nebo nějakou stížnost, tak zvažte, že ti ostatní jsou tam také a nejprve říkejte tu pointu, o co vlastně jde, a případně ji potom rozvádějte dál a dál. Obvykle lidé nejprve začnou ze široka mluvit a potom se dostanou k pointě. U stolu bych řekl, řekněte to nejdůležitější a cítíte-li, že někdo potřebuje další informace, doplňte je a potom dále.
1: Když někdy cítíme, že někdo vypráví a už nás to unavuje, dát to nějakým způsobem najevo?
2: Každopádně, protože i to patří k etiketě, k jakési osobní hygieně, než si myslet, no s tebou je to vždycky nadlouho, ty, než se vymluvíš, takové ty, řekněme, vnitřní nadávky malé, tak raději otevřeně říct, moment, ještě nemluvil Honzík o tom, co ho čeká zítra ve škole. Mm-hmm. Nebo toto musíme probrat třeba na rodinné poradě.
1: Pojďme se zaměřit na samotné jídlo a nápoje. Servírovat víno od hosta, i když se nehodí k menu.
2: To je jeden z mýtů v etiketě, že když nám přinesou hosté nějaké víno, že bychom ho měli hned otevřít a servírovat. Aby on byl, řekněme, přesvědčen o tom, že si vážíme toho jeho dárku. Já si myslím, že ne vždy to může být dobré, protože pokud jste připravili něco, co se k danému vínu nehodí, tak vlastně celé to menu pošlete, jak se říká, do kytek, protože to víno nebude snoubit s tím jídlem, které jste připravili.
1: Poslední otázka, kterou asi dnes stihneme, ptát se spolustolovníků, co mají na talíři? Nakukovat?
2: Bývá to relativně častá otázka, když si každý připravuje jídlo sám. To bývá třeba s dospělými dětmi nebo se staršími dětmi, kdy třeba pár rodiče si vezmou tu společnou večeři a další si vezmou každý po svém, co mu chutná. Já osobně si myslím, že to může působit jako přílišná zvědavost, než jenom zvídavost. Jestli je to zvídavost a zajímá mě to, tak ano, ale pokud je to zvědavost a spíš mu chtím tou svojí otázkou chci říct, co jsi zase naložil v přeneseném slova smyslu, tak to bych určitě vynechal.
1: Teď trošku odběhnu od té domácí etikety do společnosti. Co takové nakukování, co mají lidé u druhého stolu, pokud přijdeme do restaurace?
2: Stává se to poměrně často a myslím, že je to jeden z přirozených jevů vůbec lidskosti, lidského rodu, podívat se, co si jiní objednávají, abych si případně zvážil, že si to dám také, když už si to dává někdo jiný a vidím vlastně, jak to vypadá. Můžete po očku, takzvaně nenápadně, ale někomu zírat do talíře není vhodné. Pokud ale třeba víte, že u druhého stolu sedí někdo známý, se kterým můžete pohodit pár slov a je to vhodné, tak vidím, že jsi se objednal, co jsi vybral. Je to zase ten zájem, zdravý zájem, ne zvědavost. Mm,
1: chutná ti to, možná si to dám taky.
2: Přesně tak. Přesně.
1: Dobře, Daniel Šmíd a etiketa, nejen ta domácí, a za týden budeme pokračovat, protože čeká nás pizza, čeká nás ovoce a řada dobrůtek. Takže se zeptáme, jak jíst mnohdy jídlo, se kterým si nevíme rady. Takže za týden těšíme se na vás.
2: Také já se těším. Naschledanou.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: 10 mladých mužů z České republiky bude soutěžit v náchodském hotelu Beránek o další titul muž roku. Je to už po 27. a jaké přináší tento ročník novinky, o tom si budu povídat právě teď s organizátorem soutěže Davidem Novotným. Davide, dobrý den.
1: Krásný den, dobrý den, přeji.
0: Pojďme tedy k letošnímu ročníku a novinkám. Jaké jsou?
1: Těch novinek pro ten letošní rok je několik. Bylo tradicí, že po dobu 26 let pánové absolvovali volnou disciplínu. V letošním roce je zrušena, což nahradí úplně novou takovou disciplínu, kdy každý vlastně finalista bude mít svého patrona, což třeba bude Saskia Burešová, bude to Míša Dolinová, Lucie Zedníčková, Jitka Sedláčková, řada dalších osobností a budou muset hádat a dělat pantomimu, anebo ten finalista bude muset takzvaně okecávat různý předmět a ta daná celebrita bude muset hádat, co vlastně jako předvádí. Takže si myslím, že to bude velice zábavné. Vlastně je to takové, máte rádi Česko. A také vlastně je novinka taková, že v letošním roce jsou pánové až do 38 let.
0: Všimla jsem si, že tady ta věková hranice se opravdu posunula o takových těch několik let výš. Jaký je důvod?
1: Tak hlavně je to důvod mezinárodních soutěží, protože trendem je vlastně mít starší pány nebo starší prostě chlapy.
0: No starší to je těch 38 let. Je to tak?
1: Tak, přesně tak. Ale taky jsme byli, když to bylo 28, takže já si myslím, že to je velký pokrok právě o těch 10 let navíc. Ano. Už přece jenom je znát, že už to nejsou děti, ale jsou to opravdu pánové, kteří v životě vědí, co chtějí, mají rodinu, mají zázemí. Myslím si, že o toto bude poutavější pro ženské publikum.
0: Ano, vy už jste vybírali v předkolech samozřejmě, těch mužů bylo daleko víc než těch 10. Kolik vůbec mužů se letos přihlásilo do soutěže?
1: Tak v letošním roce se přihlásilo 717 pánů. My jsme jich viděli přibližně nějakých 150 fyzicky na castingcích, které jsem vlastně předvybral a o tom rozhodovala třeba Jitka Sedláčková, Zuzana Bubilková nebo Bára Basiková nebo Jana Švandová, takže ty vlastně vybrali tu finálovou desítku, která se utká v Náchodě v pátek, samozřejmě každoročně to uvádí Lenka Špilarová a Karel Voříšek a během toho večera vystoupí řada osobností, jako je Petra Janů, vystoupí tam Heidi Janků, Míša Tomešová, Jana Fabiánová, Honza Bendik, Standa Hložek, Tereza Mátlová a řada dalších vlastně osobností, takže si myslím, že to bude moc pěkný večer.
0: Obrovské množství osobností, které opět přijedou do náchodského hotelu Beránek a znamená to tedy, že opět početná porota, která by se blízkla určitě zase v Guinnessovce?
1: Asi letos bych to nedal na Guinnessovku, ale samozřejmě, že ten zápis do Guinnessovy knihy rekordů, že mám největší porotu na světě, pořád platí. Myslím, že jsem to měl nějakých 96 porotců, tak myslím, že letos to nepřekonám.
0: Bude to o něco méně, no v každém případě to určitě bude zážitek, takže ještě jednou připomeňme, v kolik hodin začínáte?
1: Je to vlastně 21. srpna od 20 hodin, kdy celý ten večer vypukne a už pánové nacvičují právě choreografii a nacvičují chůzy a právě tyto aktivity, ale také třeba i mluvení a kurz řečnictví a rétoriky se Štěpánkou Duchkovou, aby se blejskly a hlavně věřím, že zvítězí ti nejlepší samozřejmě.
0: Budeme jim to přát samozřejmě, ať zvítězí skutečně ten nejlepší muž roku, kterého také potom představíme v našem vysílání. Davide, přejeme hodně štěstí, pevné nervy, ať všechno klapne, protože víme, jak to před takovými soutěžemi a během nich je, tak ať všechno dopadne podle vašich představ a těšíme se na brzké setkání. Naschledanou.
1: Naschledanou a moc se těším a zdravím posluchače Českého rozhlasu.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: V dnešním díle našeho prázdninového putování po Evropě vás vezmeme do Rakouska. To nabízí mnoho krásných míst, která potěší milovníky přírody i kultury. Každá destinace má své charakteristické kouzlo od úchvatné horské krajiny až po historická města. A to ať už hledáte sportovní zážitky, kulturní zajímavosti a nebo odpočinek. A co z toho všeho pro vás vybrala cestovatelka a novinářka Pavla Apostolaky?
1: Navštívíme druhou největší spolkovou zemi Rakouska, to je Štýrsko, kde se od 16. století pěstují dýně. Ale teprve před 150 lety tam vyšlechtili speciální štýrskou variantu, která disponuje nejlepšími léčivými účinky. Sklizeň dýní probíhá v září, potom se semena orestují na velké pánvy, hodí se do lisu a vylisuje se velmi hustý olej, který má zelenou až červeno-hnědou barvu. Na 1 litr oleje se spotřebuje 2,5 až 3 kg semen, což je množství ze 30 kusů dýní. To znamená, že tento olej je samozřejmě i velmi ceněný, protože ta spotřeba materiálu je obrovská.
0: Mm-hmm. V čem je tedy ten jeho největší přínos v tom dýňovém oleji?
1: Dýňový olej je strašně zdravý, protože snižuje například vysoké hladiny krevního tlaku, potom ten škodlivý LDL cholesterol. Zároveň všechny ty vitamíny a minerály, které obsahuje, tak posilují srdeční sval. Potom zlepšuje stav kloubů, léčí záněty močových cest a je velmi také příznivý pro ženy, protože obsahuje fitoestrogeny. To znamená, že harmonizuje rozkolísanou hormonální hladinu, ať už třeba při premenstruačním syndromu, při nepravidelné menstruaci, anebo během klimakteria.
0: Mm-hmm. Můžeme říct, jak chutná, protože přiznám se, že tento olej až tak neznáme.
1: Chutná po oříškách, je malinko aromatický, ale příjemně aromatický, má velmi dobrou chuť. A v gastronomii se používá například svinným octem jako zálivka na hlávkové, ledové nebo kadeřavé saláty. Hodí se také do bramborového salátu, do míchaných vajíček, na pomazánky a dokonce také i na dezerty, protože třeba kombinace s vanilkovou zmrzlinou je velmi delikátní, anebo třeba se také dává ještě na palačinky.
0: No, když vás tak poslouchám, pokud má oříškovou chuť, tak na tu vanilku to může být docela lahodné. No, jak skladovat takový dýňový olej, protože přece jenom je to olej.
1: Ve tmě, v chladu a vždycky to balení by se mělo spotřebovat do toho jednoho roku, čili do té další sklizně. Zároveň ta spotřeba je velmi malá, protože ten olej je hustý, takže vždycky třeba na velkou mísu salátu nám stačí pouze jedna polévková lžíce, což je prakticky i denní dávka. Mm-hmm.
0: Takže pokud se vydáme do Štýrska právě do téhleté oblasti, tak je to ten suvenýr, který si odvážejí všichni turisté z téhleté oblasti.
1: Každopádně, nicméně olej se dá koupit i tady v České republice. Jenom je potřeba se podívat na to, aby ten olej byl pravý, 100% štýrský a zároveň se také podívat na lahev, zda je originální. Měla by tam být individuální šarže a označení G.G.A, což je vlastně zeměpisný původ, že olej tedy pochází ze Štýrska.
0: Pokud do toho Štýrska přijedeme, máme možnost tam vidět ty velké plantáže plné těch krásných dýní.
1: Jižní Štýrsko je rovinaté, takže tam jsou perfektní cyklistické výlety a právě ty trasy vedou mezi dýňovými poli, kde jak žluté špendlíky jsou umístěné dýně. To období je ideální na srpen, respektive první polovinu září, kdy právě se tam dá vidět i ta dýňová sklizeň. A pokud navštívíte i místního farmáře, tak vám velmi rád ukáže i lisování dýňového oleje. Hmm.
0: Tak to bylo krásné dýňové pole, dýňový olej, který nám představila Pavla Apostolaky. A děkujeme za to, že jste nás opět provezla krásnou Evropou. Mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: A jak jsem slíbila minulý týden, teď už přede mnou leží knížka publicisty a novináře Jana Štiftera Paví hody, kterou jednomu z vás věnujeme. Tak kdo to bude? Dobrý den, hlasuji pro Miroslava Hanuše, to nám napsal s pozdravem Radek Adamec, Brno Líšeň. Tak pane Radku, blahopřejeme, no a posíláme slíbenou knížku, určitě se bude líbit. Za týden vám také věnujeme knížku, tentokrát to bude knížka Michaela Metzlera Odvaha, což je emotivní romance o zakázané přitažlivosti, druhých šancích a citech, které nešlo zastavit, jak se tady v knížce píše. Takže ideální čtení na léto. Může být vaše, pokud budete hlasovat v naší anketě Šarmantní osobnost roku. No a touto výzvou končí dnešní magazín i o tom vašem životním stylu. Přeji vám, abyste se měli podle vašich představ, mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Za týden se na vás opět těší Lada Klokočníková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Evropská unie přispěje na přestavbu českolipského Škroupova náměstí. Liberecký kraj chce s památkáři řešit prostor před zámčí v zákupech na Českolipsku. Ministrně financí Schillerová bude v následujících dnech jednat s šéfy rezortu o státním rozpočtu na příští rok. Zítra bude oblačno až zataženo s přehánkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezký večer. Přestavba Škroupova náměstí v České Lípě bude pro město lacinější. Na opatření související se zachytáváním dešťové vody radnice získala 7milionovou dotaci z operačního programu životního prostředí spolufinancovaném Evropskou unií. Celkové náklady na přestavbu náměstí přesahují 55 milionů korun.
2: Jde o druhé největší náměstí ve městě. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, finanční podpora se vztahuje i na výsadbu celkem 32 stromů. Ty budou usazené v takzvaných retenčních rýhách, do kterých bude déšť z dlážděné plochy sveden. Oprava náměstí začala loni na jaře, dokončená má být v příštím roce. Z České Lípy Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Obnova barokních teras na zahradě zámku Zákupy na Českolipsku musí začít do 5 let. Počítá s tím memorandum, které Liberecký kraj uzavřel s Národním památkovým ústavem. Na renovaci teras dá Liberecký kraj 10 milionů korun. Tím ale spolupráce s památkáři na obnově zámku nekončí, sdělila náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová za Starosty pro Liberecký kraj.
3: Vlastně totéž se bude týkat i toho předzámčí, kterým procházíte na první nádvoří, které prostě se komplexní obnovu také. Zajímavostí je, že se tam narodila Meda Mládková a my bychom si uměli představit, že i tohle by byl zajímavý bod pro nějaká další jednání s Národním památkovým ústavem.
0: V Liberci dnes začalo omezení městské hromadné dopravy v Roprechticích. Informoval o tom dopravní podnik na svém

0: kabinetu s tím, že do té doby bude jednat s ostatními ministry o výdajích a úsporách na jejich rezortech. Hlavními prioritami kabinetu mají v příštím roce být investice do dopravy a do zdravotnictví.
1: Počasí.
0: V noci bude oblačno až polojasno, zejména na severu kraje až zataženo, už jen ojedinělé přehánky. Nejnižší noční teploty 13 až 10, na horách 10 až 7 stupňů. Zítra bude oblačno, během odpoledne převážně zataženo. Během dne se vyskytnou přehánky jen ojediněle, a to zejména na horách. Později večer očekáváme přehánky nebo déšť na většině území. A nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V obci Janov nad Nisou na Jablonecku havarovalo nákladní vozidlo do sloupu. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesty česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Přišel nám dotaz od posluchače, tak ten ani nešel přes rozhlas, ten přišel možná rovnou vám, jak jsem ho nezaregistroval. A líbí se mi to, protože jsem si vždycky říkal, kde se to slovo vzalo. Naši krimi reportéři v médiích to často používají. Ležel tam v tratolišti krve.
2: Tak a jestli myslíte, že vám dneska vysvětlím a panu posluchači, kde se vzalo tratoliště, tak ani ne. Ono se to neví totiž. Dobře. Ale pojďme si o tom povídat.
1: Mě ani tak nezajímá, kde se vzalo, v kterém jazyce, ale co to je jako kaluš? Můžu říct, pršelo, jsou tady všude tratoliště, nebo to ne?
2: Dneska už ne, ale pokud bychom byli v 19. století, tak tam tohle slovo mělo široký význam přesně jako kaluš. A dokonce v druhém významu znamenalo nějaký zhluk nebo větší množství. Takže v beletrii té naší klasické novočeské najdeme spojení jako tratoliště jahod, tratoliště lidí nebo tratoliště stínu, vody, případně to krve.
1: A dnes už tedy výhradně spojení s tou krví?
2: Přesně tak, dokonce už v polovině 20. století psal jeden významný jazykovědec, etymolog, že tratoliště už se používá výhradně ve spojení s krví. A tudíž patří mezi slova, teď to řeknu pomalu, aby se mi to povedlo, kterým se říká monokolokabilní.
1: Tím jste skončila?
2: Radši jo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: 14 základních a středních škol v České republice začne nový školní rok později. Více než 100 klientů lázní v Jeseníku postihli zažívací problémy. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Začátek nového školního roku odloží v celé České republice celkem 14 základních a středních škol. Podle informací ministerstva školství se jedná o 10 základních a 4 střední školy. Nejvíce jich je v Praze a ve středních Čechách. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku.
3: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později. V pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Městy se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů řeší hygienici u klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 podobných případů. V zařízení teď proto platí silná protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
4: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během 1 až 2 dnů. Zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
2: Celníci společně s ústeckými kriminalisty zadrželi na Teplicku 2 muže, u kterých našli téměř 10 kilogramů drog. Oba muži skončili ve vazbě, pokud jim soud prokáže vinu, hrozí jim až 12 let ve vězení, říká mluvčí celníků Martina Kaňková.
5: Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor objevili celníci téměř 10 kilogramů heroinu, metamfetaminu a kokainu. Dále u podezřelých osob zajistili výnos trestné činnosti a to bezmála 1 000 000 korun, 27 tisíc eur a 320 dolarů. Sport.
2: Fotbalisty pražské Slávie opouští Youssoufa Mbodji. 22-letý senegalský obránce zmíří na roční hostování bez obce do belgického Varechemu. Slávie o tom informuje na svém webu. Mbodji přišel do Slávie před rokem z druholigové Jihlavy. V nejvyšší domácí soutěži si připsal jen 10 startů.
1: Počasí.

0: 15 a 22 stupni. Na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D55 z Veselí nad Moravou na Prostějov u Otrokovic řeší nehodu na exitu 32 v připojovacím pruhu ze silnice 49. Dejte pozor při nájezdu směrem ze Zlína na dálnici D55, vidět je to na poslední chvíli. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký. Vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
2: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak

0: se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně, od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Mě hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk pamatuju si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jít do pouště a zeptat se jich. Hmm. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
1: No ale kde se to vzalo?
0: Kde se to vzalo?
1: Protože člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
0: zvědavost.
1: Ulici.
0: Zvědavost.
1: Fakt
0: zvědavost.
1: Zvědavost.
0: To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívat? Proč bych nesměl?
1: Kdo mě zastaví?
0: Blbost,
1: jako. Mě zastaví?
0: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
1: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
0: Jo, tak to jasný.
1: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče. A často si potom lidi hledají mužský vzory.
0: Jo, jo, jo.
1: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
0: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu. Já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogový dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku, je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že jo, to je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život, tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím tak říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo a pak, když ten druhý mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
1: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vydal jste se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, na jak dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakém jako dlouhodobém temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
0: Jo.
1: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého. Tak kdy to bylo tady u vás? Jo, jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
0: Byla.
1: A jak dlouhá byla třeba?
0: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil. Víte, na co se ptáte, jakože to je... Děkuju.
1: Máme vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
0: Já vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí v nějakém odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit tam nezačal, takže to je dobrý. Určitě dva roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. Jsem tam, až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy šestiletého kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodně úzká, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě a schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete? S tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Uh-huh. Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
2: No jasně.
1: Do jaké míry s tím cestovatel, horolezec počítá?
2: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenou linkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
1: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, kdy jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a o život. Tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
2: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy v ním teďka neudělám chybu. Prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec. A já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem, všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s ním v pohodě.
1: Ne, já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. No, já bych přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
2: Tak tohle mám jinak, vidíte.
1: Jakože...
2: To je zajímavé.
1: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
2: Umí to, no. Tam byl všude popel. Že? Tam byl úplně všude popel.
1: A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
2: Aha. Já jsem to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
1: Všichni jeli dál, jste blíž.
2: Já jsem pak už nešel ani autem, tak jsem šel pěšky, našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
1: Během toho?
2: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdeme, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, prostě to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. Tak to, a byl jsem úplně jako magor. Protože to jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě a říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
3: Jo? Ano,
2: jako
3: je to, Mordor.
2: Jo, tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela scestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalce dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel podobně jako kravině jako já, a že vidím úplně kůlový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuji co si dokázat. Hmm. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, prostě se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel, a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A já, když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele, a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
1: Mně se to netýká.
2: Přesně, no, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílého žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady děje, it's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. A pro mě i pro mý blízký.
1: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. Uh-huh. A přijde mi, že vlastně my jsme to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
2: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky, a to by neměla, smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná, ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme, a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci, takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se mluvilo o sexu, a teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně a že
1: až
2: možná až moc, ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom, a že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký.
2: Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit toho, z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
3: Měl jsem období takovým 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivnej sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky, nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo, což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo, že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc.
2: Na 2 životy. A nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že to řeknu a ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a 2 dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí nebo prostě vidím obavu a tam taky to, ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme jenom, když tam budeme aspoň 2. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počítat, až budou holky třeba. Měl jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci. A říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
2: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení vůbec takhle, tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zase odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
3: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
2: No právě, prostě a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako 2 děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
3: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou. Že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na jižní pol, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členové, členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. Jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou, jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě a kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik soudnej.
2: Musí mít. Zkrátka musí potom.
3: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit, i že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
3: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
2: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš, zasednou v ní odborníci i ministři. Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích bude od začátku září nově nabízet půlhodinovou jízdenku. A počasí zítra oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Příští týden v pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Kromě politiků v ní budou také zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Dnes odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové také mají za úkol sestavit mapu problematických míst.
3: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
4: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji odtéká voda nebo kde je ten deficit.
3: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
5: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
3: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Českých Budějovicích bude od letošního září nově k dostání jízdenka s platností na 30 minut v městské hromadné dopravě. Bude stát 20 korun. Dnes o tom rozhodla rada města. Jízdenka s nejkratší dobou platnosti je teď na 60 minut, říká náměstek primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: My tím, že jsme od 1.7. zavedli CB kola, sdílená kola pod dopravním podnikem, tak jsme využili ten tarif, který už tam teď máme zavedený, to znamená 30 minut za 20 korun a tento tarif zavádíme i v MHD a to z platnosti od 1.9.
2: Vedení Českého Těšína chce od září obnovit náhradní dopravu do městské části Svibice. Autobusy mají hlavně zajistit dětem bezpečný přesun do tamních škol. Radnice totiž v květnu uzavřela jedinou lávku přes železniční trať téměř na 3-kilometrovém úseku.
7: Speciální spoje budou vyrážet ráno tak, aby byly děti na 8 hodinu ve škole, odpoledne zase v několika časech zpět. Od prosince pak chce radnice ulici Nová Tovární zařadit do trasy současných linek MHD. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští basketbalisté nastoupí do předkvalifikace mistrovství Evropy bez některých tradičních opor, například Tomáše Satoranského, Víta Krejčího, chybět by měl také kapitán Vojtěch Hruban. Česká basketbalová federace o tom dnes informuje na svém webu. První utkání v předkvalifikaci čeká český výběr 27. srpna v Belgii. O 3 dny později přivítá v Praze Norsko. Počasí. Zítra čekáme zpočátku dne oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy s deštěm a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18.

0: Známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
2: Vítejte u další lidské zpovědi.
3: Necelých 10 let zbývá dnešním hrdinům do oslavy stých narozenin. A brzy oslaví svou platinovou svatbu.
2: V jejich slovech o lásce je klid, něha a úcta k tomu druhému.
3: Nebylo mu zdaleka ani 20, když poznal o 3 roky starší dívku. Jednoho večera jí podal své srdce na dlani. Věděl, že je ta pravá a přál si, aby už nikdy neodešla.
2: Jeho přání bylo vyslyšeno. Láska jim vydržela. Milují se čím dál víc.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny 93letá Marie a o 3 roky mladší František. Manželé Kročkovi, kteří se poznali v sedlištích na Frýdecko-Místecku, dnes bydlí v Havířově.
0: Necelý rok jim zbývá do platinové svatby. Jejich láska je jak z červené knihovny. Bylo v ní odmítnutí, nepřejícnost rodičů i chvíle odloučení, ale hlavně 70 let vroucného milování.
1: Věra, jsme za nimi

0: společně s Patrikem Rozehnalem.
1: Zlatá láska.
2: Dobrý den, já jsem úplně na rozpacích, takovou návštěvu jsem tu ještě nikdy neděla. Já vás moc vítám, pojďte prosím dál.
3: První slova Marušky Kročkové, je to tak?
2: Je to tak.
3: A kde máte Františka, ten už se tady chystá.
2: František už se plíží, ano.
3: Dobrý den, Františku.
4: Dobrý den, zdravím vás.
3: Uvolním své ruce a vás doufám potěším, jako vždycky kytička pro naše zlatoláskaře.
2: Já miluji kytičky, to je pro mě vždycky ten nejhezčí dárek a nelžu.
3: Je vaše.
2: Nelžu. Děkuju moc krát. Pojďte, prosím, račte.
3: Je, vy tu máte listovku, hvězdici, tady máte zubatky.
2: My jsme byli s manželem ve Venezuele, takže to je tam koutek Venezuely a jinak jsme byli takoví cestovatelé dost velcí, takže vždycky od někud něco se přivezlo.
3: Já jsem kdysi byl na Kubě s rodiči, ty listovky znám.
2: Tam jsem strašně chtěla jet na Kubu, jo. Nevyšlo.
3: Tak já bych zase jel klidně do Venezuely, jo,
2: tam bylo hezky, ale teď varují, že tam nemáme jezdit. Teď prý se to tam moc změnilo. Posaďte se.
5: Psal se rok 1952. Do sedlišť přišla mladá Maruška jako novopečená učitelka na umístěnku.
0: Začala navštěvovat tamní oddíl Sokola a také národopisný taneční soubor. Tam se potkala s o 3 roky mladším Františkem.
5: Spolu hráli volejbal, spolu hráli stolní tenis a spolu se věnovali sportovní gymnastice.
1: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
2: Co? No, on mi František dával vždycky záchranu při cvičení a fakt je teda, že já jsem tak nějak ze začátku ho viděla spíš jako kamaráda. No, ale ono se to tak potom i přes ty tanečky, to si zapomněl, že jsme spolu hodně tancovali a dobře tancoval. Moje maminka se vždycky smála, no, on dobře cvičí a dobře tancuje, to je vyhlídka do života.
3: Koukala na to po té praktické stránce.
2: Tak to bylo, no. Ale tak jo, tak já to přiznám, maminka Františková nebyla nadšená. Ta známost opravdu nelíbila, ale hold chlapec byl vytrvalý a...
3: Kdo koho oslovil tak nějak, jako že by pozval na první rande, nebo že by se z té zájmové činnosti sportovní stala i činnost, řekněme, láskyplná?
2: No, jednou jsme stáli spolu, cvičilo se ve škole, takže já jsem chodila za nimi zamykat, já jsem bydlela ve škole a chodila jsem za nimi zamykat dveře a František nějak otálel a pak mě pal, já bych se tě chtěl něco zeptat. Víš, že ty lidi nás dávají tak nějak dohromady, co tomu říkáš? Takže vlastně oslovil on mě.
4: To vzniklo tak samo o sobě. No, bylo to večer po cvičení, ve večerních hodinách, no a tak při tom loučení to prostě vyšlo najevo.
3: Co se vám na Marušce líbilo?
4: No, v té době všechno. Takový přirozený půvab, přirozené jednání, veselé, přátelské. Jedno s druhým, no, vyústilo to prostě v ten můj návrh.
3: Jaké měla vlasy, ústa, oči?
4: No, delší než má teď. Oči zelené, ústa takové, prostě příjemné. Líbil se mě po všech stránkách.
3: Teď přišel ten návrh. František řekl, že byste to mohli dát dohromady tímhle způsobem. Co vy na to? Jak jste na něj koukala? Co jste v jeho očích tehdy viděla?
2: Myslím, že asi bylo vidět, že opravdu, že to fakt myslí vážně tak, nebo doopravdy, a tak jsem ani dlouho neváhala.
3: Stvrdili jste to nějak?
2: Ano, já jsem se mu vrhla kolem krku, takže jsme to stvrdili polibkem a od té doby jsme oficiálně tedy vystupovali jako dvojice. Už jsme to ani neskrývali.
3: Je to tak?
4: Ano, přesně tak.
3: Jak často se v 50. letech mladík s mladou dívkou líbají, vodí za ruce? Jak moc je to jiné od toho dneška?
2: Moc. Bylo to fakt jiné. Na vycházku prostě tamhle k rybníku, dostavu, za ruce. No, o národopisu ani nemluvě, tam jsme byli dvojice vynikající. To nás i paní vedoucí vždycky dávala dohromady, ať ukážeme, jak se tančí polka.
4: První taneční pár souboru. Takže to něco říká.
3: Jaké to je držet mladou dívku v náručí při tanci? Cítil jste už v té chvíli něco víc?
4: Příjemné. Příjemné. Dívilo se mě to. Toužil jsem potom. Tak jsem se snažil, pokud možno co nejčastěji, to takto provádět.
2: Tak já jsem tanec zbožňovala, mohu přiznat teda na rozdíl od mého chotě, že si strašně ráda zatančím i dneska. Takže moc ráda ještě porád tancuju. To mi zůstalo.
3: Když jste spolu začali chodit, co to všechno obnáší?
2: Tak František tenkrát ještě studoval a já vím třeba, jak jsem stávala u okna kolem 14:45, když jsem měla odpolední směnu a čekala jsem, kdy půjde z autobusu kolem našeho a zamává mi do okna. A samozřejmě, že jsem se těšívala na každé pondělí, každý čtvrtek, kdy bylo cvičení. Ve středu byl národopis, takže my jsme se vidívali hodně, jako skutečně. A když byl 1. máj nebo cokoliv, tak vždycky jsme šli a šli jsme spolu.
4: A vždycky jsem se těšil, když se potkáme, když se uvidíme. Takže asi takto.
3: Měli jste třeba jeden od druhého fotografii nebo nějaký talisman, něco jako připomínku u sebe toho druhého?
2: Fotku jo, fotku jsem měla, to jsem dostala. A jinak jako dárečky ne, protože kam on studoval, takže na nějaké dárečky nebylo ani pomyšlení, ale to nebylo tenkrát třeba. To se nemuselo hmotně dokazovat.
3: Kdy došlo k nějakému většímu zblížení než jenom polibek, že jste někde mohli zůstat sami, strávit třeba noc, zůstat aspoň třeba jenom v obětí, prostě užít si v klidu sami sebe. Františku, pamatujete si to?
4: No tak, teď už matně, kdy to bylo?
2: Vždycky po cvičení a po národopisu, protože já jsem bydlela, jak už jsem říkala, ve škole. Škola se večer zamkla, nastávající prchl přes půdu a přišel do školy. Takže my jsme si potom užili i té samoty nebo toho, že jsme byli spolu a bylo to hezké.
3: Byl tam ten rozdíl 3 let. Co to v té době v 50. letech znamenalo? Znamenalo-li něco?
2: No určitě na úsudku mojí rodiny o 3 roky z mladšího kluka, kdo to kdy viděl, to se nedělá, to nebylo příjemné. Nikdo v rodině, já jsem měla 5 sourozenců a nikdo v rodině to neudělal, aby se vdal za mladšího člověka. No, ale naši mi to naopak, když jsem pozvala Františka tenkrát k nám, tak tatínek říkal, Mařenko, to je hodný chlapec, toho se drž. A když potom teda jsem se dověděla, že pro mě tenkrát paní Kročková, maminka Františkova, dokonce snad žádala rodičovské sdružení, aby mě přeložili ze sedliš pryč, tak jsem mu navrhla teda, že se rozejdeme. A jak teda on byl taková, bych řekla, takový tichý, hodný, nejhodnější chlapec, nejslušnější chlapec ze sedliš, tak prohlásil teda, že neustoupí. Tak to mi to ještě potvrdilo, že jsem to nevzdala. Tím stoupnul v očích.
3: Co to pro vás bylo?
4: No, dost těžké to zvládnout. Jsem se měl zlost nebo nějaký takový pocit na rodiče, že to prostě takto přihlíží, že to proti tomu jsou. Na druhé straně byla tady radost a potěšení být s ní. Takže bylo to těžké. Přitom jsem studoval, čili jsem neměl možnost nějak se šprejcnout a říct, to bude tak a tak a třeba odejdu z domova. To prostě, a ještě na vesnici, takovém víceméně malé, to nešlo. Tak jsem musel, jak se říká, bojovat. Až jsem skončil školu, tak jsem řekl, tak se do toho dáme. Maturoval jsem v červnu, v září jsme se brali. A v říjnu jsem šel na vojnu.
3: To jste si toho rodinného štěstí zas tak dlouho neužili teda.
4: To v té době ne, to až pak až se vrátil z vojny, pak jsme byli spolu.
3: Šel byste do toho znovu? Jste rád, že jste se tehdy vzepřel trochu rodičům a že jste si Marušku k sobě víc přivinul, protože pochopila, že ji máte rád?
4: Ano, šel bych do toho znovu, neustoupil jsem a jsem rád, že to takto dopadlo.
1: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh plný lásky nám vypráví skoro platinoví manželé Marie a František Kročkovi.
2: Před nástupem do Zeleného se František bál, že by na něj Maruška nepočkala. A tak své lásce navrhnul, aby se vzali ještě před nástupem na vojnu.
1: A tak se také stalo. I přesto, že ženichovi rodiče vztahu příliš nevěřili. Svatba byla v Sedlištích 15. září 1956.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Oznámil jsem to rodiču, že na tom jako trvám. No a rodiče s tím nakonec souhlasili a udělali nám svatbu místní.
4: Na Národním výboru i v kostele.
5: Jak si ten svatební den pamatujete?
4: No já myslím, že jsem vůbec nespala teda, ale do kostela jsme šli na 10 hodin, nebo jeli teda na obec na 10 hodin a pak to. A vím, že kolem jedné se to začalo odehrávat. Bylo krásně, byl nádherný podzim takový, takže jsme měli stolí na mezi. Bylo nás tam asi kolem 120, 150, já ani nevím už dneska. A bylo to hezké. A svazáci pro nás udělali ještě potom k večeru taneční zábavu, takže jsme potom se šli ještě vytancovat. No a pak jsme šli do školy a bylo to.
5: Jaké jste měl šaty? Pamatujete si to, Františku?
3: Černé, tmavé, jako se tehda používali. Čili žádné vystřední, normální oblek.
5: Kdo vybíral, scháněl, zajišťoval prstýnky?
3: Já.
5: Byla nějaká prosba od Marušky, jak by měly vypadat, nechala to na vás? Nebo bylo možno vůbec tehdy si vybrat nějaký model, nebo bylo jasné už, co v klenotnictví, zlatnictví pořídíte?
3: Ten výběr byl nějaký, ale spíš mě tehda záleželo taky na ceně. Čistý študák, je, moc těch korunek nebylo.
4: Ale máme je do dneška a ten, co mi koupil k platinové svatbě, ten se rozlomil a ten, co mám z normální svatby, ten ještě pořád přetrvává, takže byli kvalitní.
5: Fušeři jsou dneska.
4: dneska, no fakt, ten se mi prolomil, no.
5: Jaké to bylo, když nevěstě nasazuje ženich prstýnek?
4: Vyměňte si prstýnky. A dejte si první manželské políbení. Hezké. Já myslím, že oni dneska s těmi svatbami, ta mládež nespěchá. Já mám vnuky, kteří už by dávno měli být ženatí a nejsou a nechtějí se ženit, ale myslím si, že když by takovou opravdu tu klasickou svatbu, že to bylo moc hezké.
5: Je ten svatební obřad důležitý pro to manželství nebo pro ten vývoj té lásky do té doby? Bral jste to tak, Františku?
3: Já myslím, že je. Tehda byl velmi důležitý a podle mě to přetrvává dodnes. Sice veřejnost nebo společnost už je mnohdy jiného názoru, že už není třeba mít svatební obřad ani ten papír, stačí, že jsme spolu. Bohužel tak to dopadá. Nebo takový je vývoj. Ale podle mě ten obřad byl takový závažný, důležitý a pamětný.
5: Když jste se pak po těchto obřadních věcech třeba otočili do toho pléna, viděli tu rodinu, ty známé, co jste v jejich očích viděli, jaké to bylo?
4: Tak myslím si, že maminka byla, tatínka už jsem neměla, maminka byla, myslím si, velmi, velmi šťastná. Loučila se potom se mnou, protože odjížděla domů a to a říkala, Mařenko, s ním se budeš mít dobře. Takže asi to na nás bylo vidět.
3: No, moji rodiče se s tím nakonec smířili a pak vycházeli i s Marií velice dobře. Tak to prostě přines život a řeči, které kolem toho byly předtím, se ukázalo jako nesprávné, špatné.
5: Slzeli jste třeba, měli jste zavlhlé oči, nebo prožíval to člověk rozrušeně trochu v pozitivním slova smyslu?
3: Tak samozřejmě rozrušení bylo pro mě konečně. Dopracovali k tomu, že se vezmeme, takže takový pocit tady byl pochopitelně.
4: Bylo to hezké a dojemné. Myslím si, že na to člověk opravdu rád vzpomíná a nezapomene na to. A myslím si, opravdu si myslím, že nechci nikoho učit, přesvědčovat, to už ne, ale že to mělo něco do sebe, když se ty lidé řekli, ano, budu s tebou snášet dobré i zlé, až. Možná právě proto ta naše starší generace v tom manželství vydrží. Ta slova jako prostě, že jsme si to slíbili, podejte si ruce a slibte si a to zůstává. To je jako, a myslím, že to bylo hezké.
5: Pro vás to byl slib slibu, nebylo to kliše, bylo to opravdu slíbit tomu druhému.
4: Bylo to míněno opravdu. A věřili jsme tomu, nebo já myslím, že tomu věříme do dneška. Myslím si to.
3: Bychom tu asi neseděli.

0: Jak už kdo si řekl, náš vztah musel být. Je to něco, co bylo napsáno ve hvězdách a nasměrováno do našeho osudu.
1: Hvězdy jim dopřály už téměř 70 let manželské lásky. Marie a František Kročkovi jsou nám všem vzorem. Zaslouží si od nás všech pár dárků.
0: Třeba dva zlaté hrnečky na kávu nebo čaj a k nim velké digitální rádio. Vše jim od nás předal Patrik Rozehnal.
2: To já myslím, že to si není nutno. Budeme rádi samozřejmě, ale co my jim pošlem?
3: No vy jste jim poslali už ten příběh, ty zkušenosti.
2: No, takže děkujeme moc.
3: Tak abyste mohli se případně sami sebe poslechnout, tak my vám teď tady dáme tohle digitální rádio.
4: Nádher.
2: A to je to, po čem já tak dlouho toužím, že nemám rádíko, že mi to přestalo hrát. Jova, že moc teda děkujeme. Krásné.
3: No a aby to nebylo úplně tak málo, i když je to samozřejmě dárek, má svou cenu, tak tady jsou ještě dvě krabičky, každá pro jednoho z vás a ukrývá něco, s čím si doufám zpříjemníte i váš oblíbený odpolední čas.
2: Ne.
3: Zlatá láska, zlaté hrnečky.
2: Ježiši, to je krásné.
4: Tak to jo.
2: No to teda je krásné. Ježiš, to je krásné.
4: Ještě nemáme.
2: Takový hrneček ještě nemáme. To je, děkujeme moc. Krásné. Víš, já jsem taky taková ta ubečená. Já na to nevypadám, ale já taky bečím u všeckého.
3: Tohle pořadu kdokoliv.
2: Jo. To ten Český rozhlas přijdeme draho.
3: Když vy, co vyprávíte své zkušenosti, co jste něco prožili a že vy už to těch 70 let skoro máte už, tak vy jste drahokam v tom vztahu a my se od vás máme co učit.
2: Tak to bylo teď úplně to nejkrásnější, co tady dneska zaznělo. Protože já mám zkušenosti, že my seniori jsme mnoha lidem už jenom na obtíž. A toto je vzácnost, že se obracíte na nás seniory. Já nechci říct na nás staré, já nejsem staré.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: V pořadu Zlatá láska nám svůj osud a city odkrývají úžasní manželé Marie a František Kročkovi.
2: Ona už oslavila 93. narozeniny, jemu bylo nedávno 90. Dnes už mají 3 dospělé děti, řadu vnoučat a pravnoučat. Zavzpomínejme, jaké to bylo, když se Maruška stala mámou.
3: Tak já jsem byla strašně ráda, protože já jsem chtěla hned, jak jsme se vzali. A ono to pořád nešlo. A pan doktor Parel, ale Maruško, víte, při vašem způsobu života, teď vy nemůžete ani otěhotnět. No, ale podařilo se, takže jsme byli fakt jako opravdu jsme byli moc rádi. Tenkrát to bylo trošku složitější, protože mateřská dovolená trvala celých 18 týdnů, takže děcko mělo 14 týdnů, ne, 18, jo, 18 týdnů. A už se muselo zas do práce, tak náš český František měl takovou starou tetu, která nám hlídala, takže jako jsme to zvládali jako dobře. No, pak za 2 roky přišla dcera. A za další 2 roky přišel další syn a pak jsem prohlásila, že už to stačí. No, ale jako jo, já myslím, že jsem si, nebo ne já, ale že jsme si děcek opravdu užívali, protože jako než on přijel z Nové Huti, tak já jsem si děcka oblíkla, šli jsme naproti k autobusu, prošli jsme se, protože autobus tenkrát stával daleko, tady nezajížděl. Já myslím, že jsme si to užili.
1: Jak napsal Franz Kafka, oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce bude-li to možné je trochu vést, to je nejzazší meta, které může člověk dosáhnout.
2: Maruška i František jí dosáhli. I proto se o své děti nepřestávají bát. Kdy byl ten strach největší?
3: No, tak hlavně s tím nejstarším synem, který měl úraz na Nové Huti, tak to byly krušné chvilky, kdy jsme nevěděli, jestli nepřijde o oči.
4: Co se stalo?
3: Nějaký výbuch byl na Nové Huti, oni svazovali a při tom svazování došlo k nějakému výbuchu, jak se ten prach z toho, tak on má, prostě to bělmo má do dneška takové kropenaté, no a dlouho jsme nevěděli, jestli bude vůbec vidět, jako to, ale tak vyšlo. To jsem si užila. Já vím, že jsem se chystala, ty jsi se chystal do práce. Na dovolenou jsme se chystali a přišel telefonát z Nové Huti, že Vláďa je v nemocnici. Takže František tam jel, no než přijel a než teda jsem se dověděla, kde je, pak jsem tam za ním jela. Tak to bylo škaredé. To myslím, že to byl nejškarečší zážitek, který jsem zažila. To, a do dneška, jak říkáte, oni už jsou velcí staří, ale člověk se klepetá. Teď hlavně ještě zase vnoučata, pravnoučata, jeden ten vnuk je nemožný, oni furt někde trajdají, oni mají 2letého, 3letého chlapečka, ale oni musí na Akropolis a oni musí na Sicílii a mě by něco kleplo, místo co by seděli s dětskem doma. Ale to jako...
4: Vy máte pořád strach, co by se mohlo stát, sakra, seděli by doma, byl by klid.
3: A věděla bych o nich, no. A už jim nezavolám, a už jim fakt nezavolám, když oni nemají, v to, aby zavolali, už ne, nevydržíte.
2: V životě Marie a Františka Kročkových byly také chvíle, kdy se oběma stýskalo.
1: Zatímco ona se starala o děti doma v Havířově, on byl pracovně na Sibiři, v Bulharsku, Rumunsku, v západním Německu, ve Francii nebo Švédsku.
2: Do daleké Venezuely se vypravil přičiněním samotné Marušky, která v novinách našla inzerát, že pro nově otevřené válcovny v Jižní Americe hledají odborníky z Evropy.
1: A tak 20. dubna roku 1968 odlétá František z Paříže směr Caracas.
3: To jel sám. Já jsem tomu do poslední chvíle nemohla uvěřit, že to až tak vyšlo. 15. srpna jsem odlétala z Paříže, roku 68 podotýkám. A jela jsem to obhlídnout, jestli jako by to tam opravdu pro ta děcka bylo vhodné. Protože to bylo ještě 400 kilometrů za Caracasem a měla jsem se teda vrátit. A nevrátila jsem se hned, protože přestala lítat letadla, protože byl 68. rok, tady se něco dálo. My jsme to nevěděli. Až 1. září mi maminka psala, že děcka začala chodit do školy tam u ní. Já říkám, ježiš, ona se zbláznila, co mi dává děcka do školy na Moravském Slovácku, když oni měli do školy tady, ten měli do první třídy. No a pak jsme se teprve dověděli, co se tady děje, no tak já jsem okamžitě chtěla domů. A oni nám nabízeli, že nám děti přivezou přes Červený kříž, abych nejela domů. A jsem říkala, to v žádném případě, já se musím podívat, jak to tady vypadá, my nechceme emigrovat. Já jsem totiž strašně lpěla na naší republice. Já jsem byla takový ten kádr, že je to opravdu moje vlast, já nevím, kde se to ve mně, v rodině to nikdo neměl, ale já jsem byla taková, já bych tam nemohla zůstat. Tak potom opravdu jsem přijela domů, vyřídila jsem tady, co bylo třeba, rozvázala jsem pracovní poměr, požádala jsem si teda spíš o neplacenou dovolenou, ale na tak dlouho, jako, nebo jsem nevěděla na jak dlouho. A myslím, že v únoru potom, v únoru dalšího roku jsem sebrala děcka a letěla jsem s nimi tam. No a tam jsme byli do 71. roku. Vrátili jsme se v květnu 71.
4: Jaký byl život ve Venezuele? Tady to bylo úplně jiné, my si to dnes, nebo mladí si to dnes nedokážou představit, ale ten náraz rozdílnosti, nejenom podnebné pásmo, ale vůbec způsob života, jaké to bylo?
5: No úplně něco jiného. Já jsem pracoval pro podnik, který tam postavili Američané. Když to předali Venezuelanům, tak ti to nebyli schopni zvládat. Tak přijímali specialisty z Evropy. Takže tam to byl život v takovém městečku v tropické oblasti. Čili teplo, teplo, teplo. Je období sucha, období deštu. A deště takové, které tady neuvidíte. Ty počátky byly dost krušné si na to zvyknout. No, když pominu hospody. Nebo bary, tam je pro nich.
3: Ano, bazén krásný.
5: Ne, tam bylo spoustu.
3: No.
5: Pak se mě podařilo získat.
3: Příroda nádherná.
5: Získat vstupenku na bazén, který podařovali Američané, kde jsme měli volný vstup. Takže to, když tam byla rodina, tak jsem přijel v poledne na oběd domů, povědval, vzal se rodinu, zavez na bazén, jel do práce a po 4. hodině se staboval zpátky na bazén a večer jsme jeli domů. Čili ten život byl úplně jiný než tady.
3: A ještě mě dali služku. Takže to byl horor. Se služkou jsem potom teda velmi brzy vyběhla, protože já jsem nevěděla, co s ní. Já jsem neuměla rozkazovat a ona za chvilku by orala se mnou, tak jsem poprosila, ať teda závod opravdu si uveme.
4: Co jídlo? Bylo úplně jiné asi, nechybělo vám něco českého?
3: No, tak chybělo, chyběly věci, oni třeba vůbec neznali kynuté těsto, oni neznali kvasnice třeba, ale to se dalo to se dalo vyřešit. Já jsem se vždycky smála, oni tam ty Američanky kolem dokola, když vařili náročné jídlo, tak otevřeli konzervu. Zatímco teda Kročková vařila normální polévky, že z kuřete a ze slepice. A zeleniny bylo spousta, ovoce bylo spousta. Já jsem tam s vařením, kromě toho říkám, že jsme si třeba nemohli udělat na Vánoce třeba rybí polévku, protože kapr nebyl. Ryby byly. To jako jo, oni jeli na loďku, ulovili ryby, ale to byly jiné, z těch se polévka vařit nedala. Ale jinak jako krajina, příroda, tam ty vodopády, u řeky, kde jsme na tu řeku jezdili, to se nedá zapomenout. To se fakt nedá zapomenout.
4: Co to udělalo s vaším vztahem? Myslíte si, že to víc upevnilo, že jste pochopili, že patříte k sobě, že jste si to ověřili v nějakých třeba těžších podmínkách?
3: Tak já bych to nenazvala ale jako těžší podmínky, ale myslím si, že opravdu rodina patří k sobě. Co já tady s těma dětskama sama, že jo?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Marie a František Kročkovi z Havířova si svou lásku opečovávají už více než 73 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle a jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého.
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy, teď v premiéře.
3: Františku, pamatujete si, co jste vzájemně s Maruškou měli na sobě při prvním rande? Při tom večeru, když jste, můžeme to považovat za rande, jste ji oslovil, jestli spolu budete chodit?
4: Tak asi to bylo nějak teplakový úbor, protože to bylo po cvičení večer.
5: Tak určitě já jsem měla asi trenky a tričko a manžel měl asi tepláky a tričko.
3: Kdo první řekl miluji tě?
5: On mě. A kdyby to chtěl zapírat, tak mu to nedám.
4: Já.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Pozornost.
4: Je to musela být nějaká maličkost.
5: Tak dostala jsem hodinky, ale to nebyl první dárek, to byl až svadební dárek. A jinak knížku, určitě nějakou knížku.
3: Co se takzvaně nepovedlo na první dovolené?
5: Jednou měl průšvih, kdy se tam zamotal s nějakými Ruskami, ale to bylo v Bulharsku. Ale to nebyla první dovolená. Nevím, na první dovolené nevím, jestli byl nějaký průšvih.
4: A tam se nepovedlo s nějakou ruskou společností, se zapomněl. Což nebylo manželce vhod, samozřejmě.
3: Kdo z vás víc ztrácí věci?
5: To jsem asi já.
4: Žena. Nejčastěji klíče, osobní doklady a takové to běžné věci.
5: Ale ono se vždycky najdou. Já vždycky říkám, u nás se nic nestrácí, u nás se jenom všecko hledá.
3: Vás ještě nikdy nezapomněla?
4: Zatím ne.
3: V jaké poloze usínáte u televize?
4: V sedě, v křesle.
5: V jakékoliv.
3: Kecá vám nebo kecala někdy vaše žena do řízení auta?
4: Jo, měla snahu, ale hrozilo, že zůstane pěškom.
5: No, jednou jsem si troufla, načež on zastavil a pravil, ať si vystoupím. Tak od té doby jsem vycepovaný spolujezdec a nemluvím řidičům do jejich práce.
3: Který spotřebič si myslíte, že by si vaše žena vzala na pustý ostrov?
4: To nevím, co by mohla odnést. Rádio.
5: Tak možná vařit, ale těžko. Možná konvici na kávu. Musela by tam být ale elektrika, což by tam nebylo. No, tak asi nůžky, nůž, no, asi tak.
3: Jaký největší trapas v manželství vzájemně vy dva jste zažili?
4: Že jsem z nějaké té akce naší vývazky jsem upadnul a sebrali mě policajti do nemocnice.
3: Zažili jste někdy nějaký trapas?
5: No, dá-li se to tak nazvat, trapas byl jednou na koupáku na bazéně, kdy Američanky si přišly stěžovat, že můj manžel nosí neslušné plavky. U nás se tenkrát nosili takové ty, jak se tomu říkalo, ty panské, takové mini plavky a dámky, nebo jak se tomu říkalo, no a on je tam měl samozřejmě a Američanky si šly stěžovat správci bazénu, že můj manžel chodí v nejapných plavkách, ať se jde převléct.
3: Záviděli.
5: No to. Já jsem šla teda na něj, já říkám, hele, a on pak se nedívají. A tím to skončilo. A to byl trapas. To mě nebylo dobře.
3: Kdo má nebo měl častěji chuť?
4: Já.
5: Já myslím, že já.
3: Kde on vás nejčastěji hladí, když sebe, vás chce potěšit, polaskat?
5: No, já bych to řekla takhle. Bejvávalo to jinde a teď je to obličej, ramenka, no, tak.
3: A dřív to bylo kde? Výš, níž?
5: Ještě níž.
4: Na prsou.
3: Jak si myslíte, že vnímal to, když jste ho políbila? Jaká pro něj byla ta vaše pusa?
5: Já myslím, že se mu to líbilo, nebo jak bych to měla ohodnotit. Já myslím, že to přivítal.
4: Taková příjemná, dobře se snáší a tak.
5: On to vítá ještě i včil.
3: A to je dobře.
5: No.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Mládí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se platinových manželů Marie a Františka Kročkových, jaký je návod na šťastný život, trvalou lásku a jak vypadá manželství po 70 letech.
5: Snídáme společně, to nejde, aby snídal každý extra, to ne. Jo, ale nechce si se mnou hrát. Já mám ráda...
3: Ježíš, jako jak?
5: No tak, já mám strašně ráda hry, jako třeba dámu, nebo rumikup, to zbožňuju, karty, a to asi musím hrát sama na počítači. Odmítá vehementně hrát.
3: Je čas v tomhle věku ještě držet se za ruce, když třeba se díváte na televizi, někde si sednete, odpočinete, dáte si ještě pusu?
4: Jsem o tom já. Před spaním hlavně.
5: No před spaním hlavně, ano. A tak občas, i když odcházíme, tak si pošlem pusu, nevykládej, že ne.
4: Tak jo.
3: Kdy naposledy se vám po tom druhém stýskalo?
5: My teďka poslední dobou jsme nebyli nějak od sebe.
4: Teď jsme spolu.
5: Teď jsme spolu pořád.
4: Už delší dobu.
5: No, už delší dobu, no.
3: Co byste spolu chtěli ještě zažít do té stovky?
5: No tak co pak, já bych těch přáníček měla hodně, ale bohužel se domnívám, že nejsou splnitelná, takže to vemu opravdu prozaicky. Kdyby se mu trošku ten zdravotní stav upravil, že bychom se ještě spolu jednou někam vyjeli. Já bych strašně ráda ještě jednou někam jela.
4: Tak do stovky, tak v klidu dožít. Nemám žádné speciální přání, ale tak spolu tak to dožít.
5: A právě proto já se, teď je to hloupé, ale já se snažím být maximálně trpělivá a maximálně optimistická. Já, i když se mi do toho někdy nechce, tak prostě ne, nepodám se, protože on mě potřebuje. Tak nějak bych to asi vzal.
3: Ale tohle je láska, když myslíte víc na toho druhého.
5: Já ho mám ráda, já to nezapírám.
4: Čili za to bych i chtěl poděkovat velice. Nevím, jak se vyjádřit, ale celý ten život byl takový přátelský, bez nějakých výkyvů nahoru dolů. Víceméně jsme si téměř vždy rozuměli a chovali se jeden k druhému takovýmto způsobem přátelským. Cítil jsem se vždy, jsem byl s ní takhle klidný, spokojený, kdy mě bylo v životě dobře.
3: A je vám i teď?
4: Ano, je i teď.
3: Milujete svoji ženu?
4: Samozřejmě miluju. Miloval jsem, miluju a budu dále.
3: Jste ráda, že ho máte?
5: No, Ježíš. A bojím se, když kolikrát se dívám, nebo jdu poslouchat, jestli dýchá. Jo, mám ho ráda. Já sice mám známou, která mi vždycky tvrdí, že to je jenom zvyk, ale já to tak nevidím. Zvyk je něco jiného. Láska není buchta, která se dá upéct. Neexistuje na ní žádný recept.
3: Co byste v té poslední chvíli s tím druhým chtěli ještě dělat?
5: Já nevím, snad by bylo hezké mít ho vedle sebe. Nebýt sama. Tak.
4: No taky, nebýt sám. Přítomnost toho druhého by měla stačit.

0: Marie a František Kročkovi poznali, že lásce stačí málo. Vědí, že nevyprchá jako mýdlové bublinky, nestratí se jako raní mlha a nezeslábne, když už není tolik sil. Přejme jim, ať je jim dobře do poslední chvíle.
1: Jak už napsal anglický básník George Gordon Byrne, láska se rodí z maličkostí, z nich žije a pro ně umírá.
0: Život do stovky může být krásný. Ulehčí nám to ten druhý a pak bude čas i na ty společné sny. Pomůže láska a pokora. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Drážní inspekce ukončila vyšetřování loňské nehody nákladního vlaku na Přerovsku. Práce na průtahu Libercem mezi nákupními centry Nisa a Makro potrvají do poloviny listopadu. V Jindřichově ve Slezsku potřebují lidé kvůli armádnímu pásmu stavební povolení na pořízení fotovoltaiky. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku může chyba strojvedoucích. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce, kterou na svých stránkách zveřejnila Evropská železniční agentura. Vlak podle ní vjel do stanice více než dvakrát rychleji, než povolovalo návěstidlo. Vyšetřování podle zprávy ukázalo také řadu porušení právních předpisů. To ale generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera odmítá komentovat.
3: Šetření vážné nehody v Hustopečí nad Bečvou jsme dokončili. Ale s ohledem na žádost policie se nebudem ke svým zjištěním jakkoliv vyjadřovat.
2: Vlak převážející benzen vykolejil loni v únoru, kontaminoval spodní vodu a v oblasti kvůli tomu více než půl roku platil stav nebezpečí. Na místě dál pokračují sanační práce. Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Libercem mezi ulicemi České mládeže a sjezdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu, říká vedoucí provozního střediska Ředitelství silnic a dálnic Liberec Jakub Hušek.
4: Je tady 5 stok a 2 stoky už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu a při velkých srážkách bylo vidět v tom žlabu a ve vpustech, že už se tam držela prostě voda. Kanalizace vede i pod jízdními pásy, ale ta bude provedena bezvýkopovou metodou, aby se komunikace nemusela přikopávat.
2: Nečekané komplikace s fotovoltaikou řeší rodina z Jindřichova ve Slezsku. Při vyřizování instalace několika panelů zjistila, že jejich dům leží v ochranném armádním pásmu a potřebuje proto stavební povolení. Armáda v těchto místech počítá se zařízením pro komunikační systémy a musí si hlídat případné rušení. Upřesní mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
5: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály. Sport.
2: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v aktuální nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Hrát se bude za měsíc v Praze na tvrdém povrchu, i když právě na něm je soupeř silnější než například na Antuce. Volbu domácí pořadatelské strany zdůvodnil kapitán Tomáš Berdych.
6: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do které kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější. Počasí.
2: V noci čekáme ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Na východě republiky zpočátku ještě zataženo a doznívající přehánky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy déšť, zejména v jihozápadní polovině republiky. Maxima mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až kolem 24, mírný vítr od severozápadu až západu bude večer slábnout.
0: Víc

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Právě začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s Divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dumasova románu Hrabě Monte Cristo. A tak dnes bude mít slovo další z velkých francouzských romanopisců, pan Victor Hugo.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame. Samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo,

0: a básník Pierre Gringoire.
1: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A v skutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslil si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý, měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak? Zvolal Gringoire. Je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován, ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličejí zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vráskami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. Upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16-leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvílemi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

0: Udýchaná dívka se konečně zastavila a dav jí nadšeně tleskal. Jolly, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si jí doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Jolly, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Jolly, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl vskutku první měsíc v roce. Dav tleskal. Jolly, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Jolly, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Jolly udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě sedm hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i z mysli cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Jolly, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Jolly se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Jolly, jak káže mistr Jakub Charmoli, královský prokurátor, u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Charmoli ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Dav tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé.
1: Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala.
0: Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla, byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost. Táhneš ty, cikánská kobylko, zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí. Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček se stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu. Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí. A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grève. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grève, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce s ostatky svaté Jenovéfy v době moru a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grève. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk. Všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznu. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhružnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo, arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu, máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku, na odpor všem, kdo radí proti člověku, jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignor Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřínu není rozumné.
3: Paní Magloirová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. V krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trhán, bez něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane Komarka, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuji se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice. Neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Bez mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám. Hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám. Můžu zůstat?
3: Paní Magloirová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. Tady je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk. Vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magloirová.
2: Prosím, důstojný pane, večeře bude hned.
4: Ne. Jak živ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra. Ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magloirová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane... Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svém domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako galejník. Koule u nohou, vojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojte se. Jsem zloděj. A možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Tak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem pochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda. Kupa strachu.
5: Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil, vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
1: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
5: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
1: Křesťan má odpouštět.
5: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. Pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
2: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
2: Budiš jméno Boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
2: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
2: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
2: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
2: A čím budeme jíst?
3: Dále.
6: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
5: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne. To se teda povedlo.
6: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
6: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku. Dal jsem mu je.
2: Monsignore.
6: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
5: To jako můžu jít? Opravdu?
6: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
5: Pane faráři, vlastně... Pane biskupe...
3: Příteli, nezapomeňte si vzít s sebou ty příbory.
5: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
5: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
5: Já nevím.
7: Plakal Jean Valjean upřímně?
8: Vzpomínal na svůj dosavadní život. A připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši. A připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
5: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši, odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Echť vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
9: Bonsoir, monsieur, klaním se vám. Podnik jak klíč.

si akcent, že jsem to bral, v očích bych rád ten materiál. Jen si račte

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeleine, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl tak honem, řekl tonem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl bez zvyku přitahovat k sobě Bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Javérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Javér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Javér chytil pana starostu za límec? Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Javér skutečně chytil Žána Valžána za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Javér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil se třást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Javére. Javér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říct, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Javér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co je mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, aby spráskl do bot? Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Kozeta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejnici městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnul Žána Valžána za kravatu, košili i límec dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vstyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Javera a pak na Jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajícími kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila opelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Jean Valjean položil ruku na ruku Javertovu, která ho držela, otevřel jí, jako by otevřel ruku dítěte a řekl, zabil jste ji. Tak dost, křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javerta. Javert coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javertovi. Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Jeana Valjeana z očí. Jean Valjean se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javertovi a řekl: teď jsem vám k službám.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Možná právě teď sedíte doma, odpočíváte po celém dni a říkáte si, že už máte konečně klid. A třeba vám přitom padne pohled na nějakou věc kolem vás a napadne vás, proč jsem se to vlastně kupoval. Dnes se totiž budeme bavit o nákupech, které nám tak úplně nevyšly. O věcech, které vypadaly báječně, dokud jsme si je nekoupili. O autech, která nás stála víc v servisu než na silnici. O spotřebičích, které měly usnadnit život, ale nakonec jenom překážejí. Nebo třeba o dovolených, na které bychom raději vzpomínali jenom podle fotografií. Ale víte co? Takové chyby děláme všichni. Někdy nás zláká reklama, jinde sleva, doporučení kamaráda, nebo prostě jenom ta chvilka, kdy si chceme udělat radost. Tak se dnes pojďme tyto malé i velké nákupní přešlapy přiznat a připomenout. Co jste si koupili a dnes už byste za to neutratili ani korunu? Co vás pořád ještě trochu mrzí a kolik vás to stálo? Jsem zvědavá na vaše příběhy, zavolejte mi do zlínského studia na telefon 731 800 900, napište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak pojďme na to. Je pondělí večer a začíná noční linka s Jarkou Barboříkovou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Otevřejí pan Robert z Olomouce. Máme 4 minuty po 23. hodině a mohli bychom zopakovat téma, co vy na to. A to zní, co už bychom si nikdy nekoupili. Roberte, čekáme na odpověď.
1: Dobrý večer. Tak já bych si určitě už nekoupil nikdy

0: jsem to, nevím, no.
1: Dobře. A když se teď rozhlednete kolem sebe, tak je tam něco, co považujete za zbytečné a utratil jste za to spoustu peněz?
0: No.
1: Co už byste si nikdy nekoupil?
0: To je otázka. Asi co už bych si nekoupil, jako když myslíte věci, tak to přemýšlím, víte, to je taková otázka, ale asi bych si nekoupil už dešník, protože jsem ho vyhrál v rádiu a je to lepší, že ho nemusí mít do obchodu.
1: Dobře.
0: Je krásné. No a jinak jsem chtěl říct ještě jenom krátce ke včerejšímu tématu, jestli můžu, jo, můžu ke včerejšímu nebo nemůžu.
1: Ne, zkusme se držet už toho dnešního. Ale kdybychom měli dávat nějaké příklady, tak třeba, když jsem se dělala rešerši k dnešnímu vysílání, co lidé považují za největší zbytečnosti, co kdy koupili, tak tam byly tyto věci. Třeba kráječ na jahody, kráječ na banány, odpeckovávač třešní, speciální nůž na máslo, držák na telefon do sprchy, mini vysavač na televizi. To jsem ani nevěděla, že existuje. Tak takové věci jsme mysleli, jestli si někdy pořídíte.
0: Jo,
1: a pak si říkáte,
0: jej,
1: Danánky, použil jsem to možná jednou, anebo ani to ne. Tak uvidíte. Třeba si na něco vzpomenete, nebo vás napadne, když budou volat ostatní posluchači. Mějte se krásně, Roberte, zdravíme vás, budeme se těšit na příští návštěvu.
0: Jenom krátce, tak chtěl bych pozdravit Vlastičku z Krnova, pak včelaře, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny.
1: Všechny.
0: Včera jsem byl hodně smutný, že jsem se nedovolal.
1: Dobře. Roberte, jo, zkusme si teď šetřit čas pro další příběhy. Opatrujte se, zase někde zavolejte. No a vy ostatní 731-800-900, to je telefonu pro vás. Zavolejte svůj příběh do zlínského studia, Jarce. A to k tématu, co už byste si nekoupili. Každý z nás si někdy určitě řekl, no toto už bych si nikdy nekoupil. Utratil jsem peníze úplně zbytečně. Co to bylo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou věci, které se pořídíme s velkým nadšením a pak kolem nich chodíme s otázkou, co nás to vlastně napadlo. Dnes večer mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, která koupě vám udělala největší čáru přes rozpočet i náladu. Pan Olin z Kopřivnice je s námi.
1: Zdravím vás všechny, kdo posloucháte. Dobrý večer, dobrou noc, dobré ráno. Jasně. Dobrá, takže mám tady několik takových věcí, které určitě bych si nekoupil, budu o nich mluvit, ale teď bych, nejdřív bych pozdravil pana Roberta a řekl bych jednu věc. Mrzí mě, že jsme se nesešli tenkrát v té Olomouci, jak jsme byli tam na té věře Martinové. Řekl bych jednu věc. Seš chlap, Roberte, seš chlap. Já věřím, že tvoje žena, která už tady není, věřím, že nahoře kroutí hlavou nad tím, že pořád jakoby si stěžuješ nebo vzdycháš nebo nemáš odvahu. Kup si lístky do kina, dva, a nějakou paní, kterou potkáš na ulici, na chodníku, dej ten lístek, ať s tebou jde do kina. Chytni tu odvahu a zkus něco s tím udělat.
0: To je slovo do pranice, Oline. Dobře. A teď k tomu tématu. Co byste si už nikdy nekoupil?
1: Podlehám dost takovým těm reklamám. Jako dobrým, snažím se teda jako si pořídit něco dobrého. Nedávno jsem si pořídil takzvanou klimatizaci. Jo, takže to byla věc. Já jsem si, jako než to pořádně připevním na stěnu, tak jsem si říkal, vyzkouším. Tak jsem to vyzkoušel tím způsobem, že jsem mi zapnul. Nastavil jsem tam nízkou teplotu, aby mi, tak jak bylo řečeno v těch propagačních materiálech, za 5 minut máte v pokoji, kde bylo 35 stupňů, tam máte minus 16, můžete bruslit, jo? To trochu přeháním. Prostě klimatizace šla hodinu a pořád tam byla stejná teplota. Takže to je jedna věc, kterou bych se nikdy nepořídil. A další věc je, pořizoval jsem si, já jsem takový kutil, já prostě co vidím špatného nebo pokaženého, tak se snažím nějakým způsobem to opravit. Jako většinou se mi to daří, jednou jsem si, protože jsem i takový ten kovo a dřevo a všechno, tak jsem si pořídil svářečku. Svářečka svářila asi tak 10 minut, pak tam něco luplo a byl konec. Tak jsem zavolal svého kamaráda, který je jako perfektní svařeč se státníma zkouškama, profik. Tak jsem na to podíval se na mě a říká mi, a to cituju, ty vole, ty se nemůžeš poradit, abych já ti řekl, co si máš koupit a co si nemáš koupit. Takže vůl jsem byl teda já, kamarád mi potom poradil a potom jsme koupili jako dobrou svařečku, jo. Takže tím si říct, že člověk by si měl rozmyslet pořádně, nebo pokud o té věci něco neví, tak se poradit s někým, který by o tom mohl mít nějakou představu nebo něco takového. Takže to jsou dvě věci, které jsem už bych si nikdy nekoupil. Ty samé, které jsem tenkrát. Takže vždycky si nechám poradit, nebo raději si nechat poradit, než vyhodíte peníze. To je taková moje rada. A bylo by to asi všechno, protože ostatní věci, které jsem si koupil, teď se pochválím sám sebe, koupil jsem si banjo, nové banjo, krásné. To má zvuk, já jsem teda banjo měl, ale to byla taková, nebudu říkat ani značku, abych neurážel, ale byl takový plechový zvuk, ale teď mám banjičko, no já vám nikdy zahraju. Uděláme setkání ve Zlíně, těch nočináčků, přijedeme tam, sejdeme se, dáme pivko někde, posedíme, zahrajeme, zabrnkáme, zaspíváme.
0: To je můj návrh. Oline. Já jsem pro, protože to mám moc ráda. Třeba se to někde podaří, když bychom dokázali vymyslet nějaký sraz noční linky všech posluchačů. Už jsem tam nějaký proběhne, zatím jsou to takové
1: menší. Nějaké proběhly menší rozsahu.
0: Tak jsme dokázali si udělat takový nějaký trošku
1: takže tak
0: větší.
1: Pronajmeme letní stadion a tak snad se tam vejdeme.
0: No. Aline, k tomu tématu klimatizace, svářečka, to jsou praktické věci, u kterých se člověk asi řekne, že se budou hodit a budou fungovat, tak to mě mrzí, že teda zrovna tato koupě nevyšla, ale jako chválím vás, to si myslím, že kortra v dnešní době při těch teplotách bude možná brzy klimatizace běžnou součástí našich domácností. Tak Benjo, taky vlastně chválím, takže dneska máte samou pochvalu. A je fajn, jak jste podpořil pana Roberta. Díky za to, díky za telefon, za tu energii.
1: Já mu držím palce, já mu držím opravdu palce, ať se snaží prostě. Zkusí to, zatne zuby, zkusí to, nebojí se oslovit, nebojí se prostě do toho vlítnout. To maximálně mu řekne někdo, hele, vypadni, a to je všechno.
0: Dobře.
1: Pokud nic neskusí, tak nic nemůže pokazit.
0: Ano,
1: Roberte, držím palce, ahoj, ahoj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínáte si na něco, za co jste zaplatili spoustu peněz a hned v zápětí jste si řekli, no tak to jsem asi nedomyslel. Pojďme dnes vytáhnout z paměti nákupy, které už byste podruhé neudělali. Paní Milada je s námi, zdravíme vás.
1: Dobrý večer, jsem ve vysílání, tak ano, vás všichni Milada. Srdečně zdravím i všichni posluchače.
0: Od Plzně jsme rádi, že jste u nás, tak vyprávějte.
1: Já bych nikdy nekoupila to auto, který mi můj bohužel bývalý manžel koupil od souseda, protože byl na plyn. Dali jsme za to hromadu peněz a stálo mě celý majetek, protože ty opravy a opravy a opravy a nikdo to nechtěl opravovat a ještě pořád mi tady stojí. Už je to hromada let. No hromada.
0: Vy jste říkala od souseda?
1: Jo, koupili jsme to od souseda. Bohužel i ten je už mrtvý.
0: No a co vám na to tehdy říkal, když jste si vždycky postižovali?
1: Chtěla jsem na to slevu, no. Protože jak byly ty opravy a všechno, chtěla jsem na to slevu. Ne, ne, ne, je to ve smlouvě, tak to musíte zaplatit. Tak jsme to zaplatili a autem nešlo jezdit a každou chvíli mě nechalo. Každou chvíli měla jsem přijít do práce na čas. Dojížděla jsem i 40 kilometrů do práce a nějakých 5-4 kilometry, no prostě vynechávalo. Vždycky vynechávalo. Cokoliv jsme udělali, vynechávalo. Takže toto
0: takže
1: byla
0: jste
1: ta
0: ale nevěděla
1: nejšpatnější
0: už.
1: Koupa.
0: Aha. Při koupi jste netušila, že budou nějaké problémy a
1: ne.
0: Nebo já jsem to nepochopila, když jste řekla, že jste chtěli slevu, že jste si pak přáli, kdyby vám nějaké peníze vrátil, tak jste to myslela?
1: Ano, když jsme zjistili nějaké závady, tak jsme chtěli, aby nám něco jako stáhnul z té sumy. Ne,
0: ano.
1: Ne. Ne, prostě zaplatili jsme 45 tisíc a auto tady pořád stojí a teď nevím, co s ním. Já už jsem měla od té doby dvě auta.
0: No a co teda teď s tím, když vám tady ten kousek stojí? Mě by to asi trápilo mít to pořád na očích.
1: No taky mě to hodně trápí, protože jsme do něho nám dali tak tolik peněz, že vnitřek má úplně nový, venkovní je nový a nevíme, co s ním a nikdo ho neumí opravit.
0: Jo,
1: takže
0: tak to
1: byla ta moje nejhorší koupa.
0: Koupě, no teda. Kdy jste si řekla, to už se asi nevyplatí opravovat? Nebo kdo vám to řekl? Jak jste přišli na to, že teda to už opravdu ne?
1: No,
0: měli jste dobrého poradníka,
1: když jsem
0: nějakého
1: ze Slovenska,
0: mechanika?
1: Když jsem jela s ním ze Slovenska a jela jsem tou dlouhou dlouhý klesání a ono mi tam chcíplo. Několika kilometrový klesání mezi Brnem a Prahou, dlouhý klesání, několika metrový, a ono mi tam chcíplo, no někdy opravdu šlo o život.
0: Ano, tak to je nejvyšší čas ho odložit a někam zaparkovat. No, člověk se z takové zkušenosti odnese alespoň po naučení, že někde je lepší si předkoupí všechno pořádně prověřit, ale já rozumím tomu, že když vám to prodává soused,
1: právě,
0: takže by vás asi nenapadlo to někam zavést do servisu a nechat pořádně proklepnout.
1: Já jsem byla s ním v tolika servisech a nikde nezjistili, co je, jaká je závada.
0: Mhm. Tak teď už snad máte auto, které vás vozí tam, kam potřebujete a jde do servisu, paní Miladko.
1: Jo, teď mám a Bohu se modlím, aby fungoval. Jsem na něm závislá.
0: Děkujeme, že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku. Bylo to milé. Opatrujte se, paní Miladko, ať se vám daří.
1: Taky tak. Hezký večer přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Některé věci nám udělají radost na 5 minut, jiné nám pak leží doma roky jako němá výčitka. Co takového máte doma vy? Na to se vás ptá noční linka.

0: Máme 2:30. Kolikrát jste si něco koupili jenom proto, že to bylo ve slevě? Krásné. Nebo vám to někdo doporučil? A kdybyste měli možnost vrátit čas, za co byste své peníze raději neutratili? Na to se ptáme dnes v Noční lince. Teď je s námi pan Aleš ze Znojemska. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. Samozřejmě nepůjde o takovou velkou sumu, jako tady paní říkala, auto, jo. Je to trošku menší suma, ale je to odšťavňovač. Jak dlouho jsme doma vybírali, jaký druh odšťavňovače a za kolik, a člověk špekuloval a vybejšlel. Pak jsme koupili odšťavňovač a zjistili jsme, že to je úplně na prtanice. Člověk si vyždíme 3-4 jabka, hned je to ucpaný, je to plný, člověk to zase musí umývat, ucpe se mu odpad. Takže v dnešní době, když si člověk koupí džus, kvalitní džus, tak si myslím, že to vyjde mnohem levněji než nějaký odšťavňovač.
0: No. A co vás k tomu lákalo, abyste si ho koupili? Co byla ta myšlenka? Abyste tedy zdravě...
1: Mrkvičky, já jsem sice masář, já jsem taky, já jím všechno, piju všechno, já mám rád. A tak se říká, mrkvičky, jablíčka si uděláme a bude to super. Ale potom opravdu zase to uklízet, umývat to, jak jsem říkal, člověk to dá do dřezu, uspe se z toho dřez a v dnešní době si člověk koupí čus za pár korun. A tak si myslím, že to je velká blbost a už bych do toho nešel. Máme ho pořád schovaný.
0: To jsem se chtěla zeptat, kde právě je, jestli ještě.
1: Teďka právě jste mě dala tu myšlenku, sakra, že bych ho prodal v Outru.
0: No jasně, kdekoliv ho dejte na internet a zkuste.
1: Nechcete ho koupit záhodou?
0: No tak nevím, po takové reklamě, jakou jste udělal, jestli bych si ho zrovna já koupila. Ale víte co, já vám řeknu, že jsem na tom asi úplně stejně, že jsem si to také koupila odšťavňováč a leží, protože se mi nechce čistit a existují prý takové, které jsou samočistící a pokud bych teda příště do toho měla jít, tak bych investovala více peněz, protože by to aspoň doma jenom tak neleželo. Protože pak, i když je to levnější, tak jsou ty peníze vyhozené. No.
1: A on nebyl zas tak levný, to zase neříkám. Ale já zase nevěřím takový ty samočistící a takový, to je zase reklama. A zase, když si člověk má třeba kupuju ovoce, tak to stojí peníze. Kdybych měl sad, tak zase, kolik těch jablek v tom ošťavňovači udělám? 3-4 a už je to zase ucpaný. Takže to zase umývat.
0: A obecně, Aleši, necháte se ovlivnit reklamou, když vidíte něco v televizi, na plakátě?
1: Já už jsem starší pán, tak se snažím se nenechat ovlivnit. Ne, to ne. Já myslím, že ne. Já myslím, že mají svůj, že reklamy na mě nemají šanci.
0: No ale to vy jste to řekl velmi hezky, že se snažíte, aby vás neovlivňovali, protože ono to je opravdu práce na sobě, protože dnes ty reklamy mohou být udělané tak lišácky, že i když se snažíme, aby na nás nefungovaly, tak fungují velmi dobře.
1: Přesně.
0: Takže dokážete odejít z obchodu s prázdnou, když jdete pro jednu věc, která není, tak opustíte ji anebo ne?
1: Úplně v pohodě.
0: Tak to by vám leč, která žena záviděla.
1: I ta moje. Děkuji.
0: Aleši, děkuju za ten elan, za tu energii. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy.
1: Taky příjemný zbytek večera, mějte se dobrou.
0: Možná máte doma předmět, který vám pokaždé připomene jedno nepovedené rozhodnutí. Dnes večer si právě takové příběhy vyprávíme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: slečna závist, Aleš Brychta v noční lince. Je něco, co jste si kdysi pořídili s pocitem, že bez toho už nemůžete žít a dnes to jenom chytá prach? Prozraďte mi, co se z vašeho vysněného objevu stalo naprostým propadákem. František ze Židlochovic je s námi v noční lince. Vítá vás Český rozhlas.
1: No, já vás zdravím, paní Janučko, na rádiu a všechny posluchači u rádia. No, tak dívejte, já vám řeknu, co jsem si už dvakrát koupil a už bych si to nekoupil nikdy. To jsou, normálně je to taková hůl, dá se to použít jako hůl a jinak, když se potom chcete sednout, tak si to upravíte jako sedátko. Jo? A slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, tak si to upravíte jako sedátko. A ovej, jak si to upravíte jako sedátko, tak se stane, že se vám to skříží. Teď se to rozbije, ulomí se tam na ten sedátku, to umělá hmota se to ulomí a může vás to píchnout do zadku. Jo, to je tak nebezpečné. Já jsem si to koupil poprvé jednu, bylo to na reklamě, je to někde, ale to je jedno kde, ale já jsem si to poprvé koupil a tak se mi to poprvé rozbilo a tak jsem tomu nevěřil, že se mi to může stát podruhy, tak jsem si to objednal ještě podruhy a stejná závada si na ten stala, jo. Nehledě na to, že když to má dole takový gumový špunty dole a když to někde zavijete do země, tak ty špunty vám zůstanou v zemi a máte to potom jako holou trubku dole na zemi, jo, takže naštěstí ty špunty se dají koupit, jo, ale nedá se koupit už to sedátko nahoře, který je z plastu a ono se vylomí se tam to šroubení, no a prostě je to skoro na nic. Já teda to ještě až tak používám, ale jenom když jdu na hřbitov a rozsvícu našim svíčky na hrobě, tak abych si nesedal někde na něco špinavého, tak to vždycky risknu a sednu si na tu polámanou židličku teda takovou, jo. Ale je nebezpečí, říkám, že si to člověk může píchnout do zadku, no a pak by byl to by byl malér, jako jo. Tak tomu nechci dělat jako reklamu špatnou, ale jenom říkám, jak já mám s tím zkušenosti, jo. To je, no, a samozřejmě jinak bych si nekoupil ještě víc takové věci, je to reklamování, ono to vypadá v televizi pěkně a když to potom dostanete, tak jsou to takové věcičky, že jsem třeba ženské manželce a celý jsem koupil takový na utírání oken, takový mechanizmy, tak to došlo a ženský to tak nepoužívají to, jo. Radši ty okna udělají normálně, jak to vždycky dělali. No zkrátka, takže někdy ty reklamy, to je takový pofidelní, no, to pěkně vypadá, ale až vám to dojde, tak je to taková hračka, jo. Objednal jsem si tam aj takové prostě takový přístroj, no a když jsem to použil, tak se to za chvíli polámalo, některá ta součástka se polámala, ale reklamoval jsem, no, mě poslali teda nový, poslali mi to zařízení nový. Jo, takže používám to, ale jenom tak málo, no, málo. Takže když se to málo používá, tak to jak vydrží, jo. No, takže ať dávají lidi pozor, no, na všechno, když si něco objednávají, prostě je to tak. A nebo takový ty léky, jo, jenom je to, taky jsem si to objednal přes internet a když jsem potom to reklamoval, tak jsem bylo to ruskojazyčné takový rozhovor, ta paní vedla, no a stálo to dost peněz, maďarka to zaplatila, já jsem to říkal, už odhlásil, ale neřekl jsem to manželce, ono to přišlo, maďarka to zaplatila a já jsem to potom hodil do koša, to jsou takový léky.
0: Léky, Františku, to jste viděla reklamu, kde je televizní nebo na internetu?
1: No něco na televizi a něco na internetu, jo. To já to zkouším všude, jo, a no, tak víte to, třeba v televizi nebo na internetu jsou takové ty tabletky pro muže. Já na podporu toho mužství, jo, a radši do toho nejdu, do takových věcí, víte, jako to, oni toho tam pěkně namluví, navykládají, no a radši, jo, radši v 84 letech radši už nebudu nic pokoušet nějakýma tabletkama, jo.
0: Dobře.
1: Aby to nebyla moja smrt, tak víte.
0: No. Františku, děkujeme za to, že jste se s námi teď podíval, povídal, dívám se na čas, ten nám jasně říká, že je potřeba se posunout v našem playlistu dál, zahrát si písničku od Hany Zagorové, tak si ji společně pojďme vychutnat a vy se ozvěte zase příště, až budete chtít, ano, až budete mít co k tématu, ano?
1: Ano, děkuji paní Jarušku, děkuji, dobrou noc. No.
0: Někdy nás přesvědčí krásná reklama, jindy podezřela výhodná nabídka a občas vlastní nerozvážnost. Která z těchto cest vás přivedla k nákupu, který byste dnes obešli obloukem? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dospívala. Hana Zagorová, maluj zase obrázky. Za 9 minut je tady půlnoc. Já vítám dalšího posluchače. Krásný noční čas přejeme. Kdo volá?
1: Taky přeju hezký dobrý večer. Jarek z Brna.
0: Peníze utracené za něco nepotřebného bolí hodně. Hlavně tehdy, když si uvědomíme, že jsme to opravdu nevyužili a opravdu jsme za to utratili spoustu peněz. Co vám doma připomíná takovou drahou chvilku nerozvážnosti, Jardo?
1: No tak na toho není moc, jako jo, ale jak jste říkali, nějaký ty kuchyňský věci, jo, který prostě se nepoužívají pořád. Ale já nemám nějakou věc vyloženě, kterou bych prostě měl jako, na kterou by se prášilo jenom.
0: Tak to zní dobře.
1: Já bych chtěl spíš té paní, která s tím autem má problémy, tak jsem jí chtěl říct, že s tím plynem to není švanda, jako jo, ale že určitě by třeba někdo koupil náhradní díly, když říkal, že to v takovým stavu, aspoň nějakou korunu, aby to měla.
0: Ano. Já, představte si, Jardo, jsem měla naprosto podobný problém jako právě ta posluchačka. Taky to bylo auto na plyn. A myslím si, že tolik nervu, kolik mě to stálo, tak to se nedá tady vám teď vyložit. A vlastně na to úplně jako i nerada vzpomínám. Já to mám naprosto přesně jako ta paní. A já jsem to teď chtěla říct proto, že já jsem to také odmítla prodat na náhradní díly. Já jsem do toho dala tolik desítek tisíc, že jsem odmítla být do té varianty, že za to budu mít aspoň nějakou korunu. Takže jsem se na to dívala 2 roky. A pak mě to tak rozhodilo, že jsem to tady prodala na ty náhradní díly, ale trvalo mi to rozhodnutí, takže naprosto chápu to posluchačku.
1: No v životě už za to nedostane takový peníze, jak za to dala, jo, to je jasný, ale aspoň něco, no.
0: Já do mě stále úplně překvapil tím, jak jste řekl, že nemáte doma věci, na které by se prášilo. To znamená, že umíte nakupovat s rozvahou.
1: Tak snad jo, tak už mám 3 roky.
0: No dobře, ale taky jste musel ty zkušenosti získat, takže jste tam měl udělat pár nějakých nedomyšlených nákupů, které by vás naučili. To je fajn.
1: No tak fakt, ale nemám nějaký právě jsem přemýšlel, že bych, jako určitě bych to řekl, jo, proč ne, ale prostě není tady taková nějaká věc, nevím, fakt.
0: No, třeba vatovač, čili přístroj, který dělá cukrovou vatu, nebo popcornovač, přístroj, který dělá popcorn, tak to jsou věci, které
1: do mikrovlnky
0: to
1: dává holka.
0: No jasně, ale tak někdo si koupí ten popcornovač právě proto, že vidí nějakou reklamu, teď si řekne, je, to není za moc peněz,
1: a tak
0: si to pořídí, tak to jsou věci, které se často uvádí na internetu, že si lidé kupují a potom se tak ťukají do hlavy a říkají si proč? No, nějaká chvilkové pokušení. No. Jardo, tak vám gratuluju, že takových věcí doma moc nemáte. No,
1: já zase říkám, ta paní bude mít aspoň, nebo když koupíte auto takový, tak prostě máte 2x radost. Jedno, že ho koupíte, že ho prodáte po druhý.
0: No, tak uvidíme. Doufám, že poslouchá paní. Mějte se dobře, Jardo. Zdravím vás, zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte doma něco, co by mohlo být skvělým pomocníkem, ale nakonec se z toho stal jenom další kus nábytku a dnes se na to práší. Dnes mě zajímají vaše největší obchodní nákupní přešlapy.

0: Noční linka.
1: Je minuta po půlnoci, je tady druhá hodina noční linky Českého rozhlasu a já jsem ráda, že zůstáváte se mnou, Jarkou Barbuříkovou. Dnes večer si povídáme o věcech, za které jsme utratili peníze, ale kdybychom dostali druhou šanci, už bychom si to po druhé nekoupili. Možná jste si během první hodiny vybavili i vlastní nákupní přešlap. A jestli jste nám o něm ještě nestihli říct, právě teď je ten správný čas. Protože někdy jsou to ty nejzajímavější příběhy. A teď je na to ta pravá chvíle. Až do jedné hodiny budeme dnes vysílat. Tak pojďte mi říct, co byste si už nikdy nekoupili. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. A Jitka z Tábora píše. Zdravíme v redakci a také všechny posluchače. Mně se podařil nevídaný kousek. Měla jsem očekávat vnoučka. Tak jsem si udělala radost a koupila jsem postýlku i kolébku za 4 000. Když to snacha uviděla, okamžitě volala, ať to vrátím, že jí pro dítě se synem nechtějí. Myslela jsem, že až se dítě narodí, že si to rozmyslí, tak jsem si kolébku s postýlkou nechala. Snacha byla hodně ve stresu i po porodu a řekla, že se tam nedá dát monitor dechu. Zkusila jsem postýlku vrátit, ale bohužel bylo po termínu. Takže mám doma kolébku a přemýšlím, zda si ji nechat, nebo co s tím. Mám to nechat vnučce? Je to tedy dar za všechny prachy. Kamarádky mi říkali, jo, to přece nejde mladým něco kupovat jako překvapení, to já bych si nikdy nedovolila. Jsem sice novopečená babička, ale jak se říká baborať, tak všem přeju hezký večer. Jitka, Tábor.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Dnešní téma otevírá skříně, garáže i vzpomínky na peníze, které už nikdo nevrátí. Co jste si koupili a dnes byste raději nechali v obchodě? Na to se ptáme v dnešním nočním vysílání Českého rozhlasu a odpovídat bude další posluchačka. Kdo to je? Krásnou noc? Haló, haló, haló. Slyšíme se? Tak vidím, že tam je někde u telefonu paní Lída. Mluvili jsme spolu mimo éter, ale nějak se nám to nepodařilo přepojit do vysílání. No mám obsazeny i ostatní noční linky, tak zkouším další z nich. Haló, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady Eva.
0: Dobrý, Evo, máte slovo, máte prostor.
1: Já vás všechny zdravím a můžu říct, že jako pán říkal s odštavňovačem, tak zrovinka takovouhle jsem měla já zkušenost taky. Pak jsem si celou dobu nadávala, proč jsem to kupovala, že to je jenom krám na mítí nádobí, víc jste to měla, než jste z toho něco měla, takže nakonec jsme to vyhodili. Ale teďko se mi povedlo v poslední době, že jsem si koupila na podlahu na stírání, jako na mytí podlahy. Je to, jako jsou ty mechanické košťata na baterii, tak na stírání, protože chodím o dvou holích, tak jsem si říkala, budu to mít lepší než kolotoč, že jo, kýbl, kolotoč, poponáše, doho a tak dále. No jo, jenže jsem zjistila, že mi to nechává okolo zdí šlice neumytý, rohy neumytý a potom, když jsem skončila, tak jsem to díl mejla, než jsem mejla celou podlahu. No takže ještě, když to bylo v záruce, tak jsem to odvezla do sběrního dvora. Jo, takže jsem říkala, není přesto, kýbl, kolotoč, mám tady od českého výrobce ten kolotoč, tím jsem to spokojená a už takovejhle krám nechci do baráku.
0: Rozumím.
1: Tak, asi takhle.
0: No, to asi nebudete jediná, kdo má takovou podobnou zkušenost. Evi, a máte pocit, že vy jste někdy dala někomu nějaký takový třeba nevhodný dar, který by mu doma ležel a někdo by ho nechtěl vyhodit, protože by mu to přišlo nevhodné?
1: No já, když kupuju něco dětem, tak se s nima vždycky poradím o tom. Jo, to jako
0: jste praktická žena.
1: To, co chtějí. Ale víte, co já tohleto, já jsem si přečetla recenze, všechno, protože já normálně jinak jsem technický typ, jo. Ale protože tím, že si to usnadním, že jo, že to, a ještě navíc to bylo těžký do ruky. Jo, protože to neslo tu nádržku na vodu nahoře, takže vám od toho boleli ještě ke všemu rameno. Uh-huh. Jo. Takže jsem říkala, no tak to teda vůbec jako pro staršího a ještě kort jako nemohoucího člověka vůbec už není. Jo. Protože jste se s tím nadřela, tak jste se s tím nadřela po druhý, když jste to mejla. Jo. A my jsme měli v tu dobu psa, tak a on vždycky udělal jsem tam kapky a to, tak já jsem si říkala, tak ty s tím přejedu, že jo, budu to mít brzy utřený a to, jo, to jsem si dala teda. To teda opravdu jsem si usnadnila práci. No ještě jsem dostala od mužského vynadání, co jsem to koupila za krám.
0: No ale aspoň jste ušetřila peníze ostatním kamarádkám, protože jste jim to dostatečně dopředu vymluvila.
1: No děti, když to viděli, jo, tak říkali, ježišmarja, máme ještě, že jsme si něco takovýhleho nekoupili. Jo. No, je to opravdu, víte co, dneska si něco koupit, jako není legrace. To se mi povedlo s rádiem do kuchyně pod linku. Jedno teda tady mám, ale to mi nehraje vůbec, protože nechytím na něj nic, ale nemám ho tady daný, protože jsou na něm hodiny.

0: pekné ako časovače. Jo, vždy si vaří te knedlíky a tak dále, tak na toto využiju. Jinak na rádio to mít nemůžu. Teď v poslední době jsem si v jednom obchodáku koupila rádio DAP Plus. Jo. Celý barák jsme s tím oběhli a nikde nám to nehrálo.
1: Vážně.
0: Naštěstí jsem měla se rozřešit.
1: Já jsem vás zrovna chtěla pochválit.
0: No, to mi vzali zpátky. Takže jsem jenom trnu, kdy zase udělají to analogii na rádia a mě tady přestane hrát stará Filipska. Jo, protože tu mám asi 35 nebo 40 let a ta hra je spolehlivě, jo. Tohle to byl běs a děs, jo. Můj mužský taky zase říká, prosím tě, co jste koupil, já vám nody, Tomáš, podívej se, fot, dát, plus, já nevím co, nic. No, ani vr. No, takže ono jako dneska si koupit něco není vůbec žádná legrace. Já říkám, hromadu věcí se k nám dováží, které jsou přímo na skládku. Jo. Nebo se mi to jednou povedlo zase s odštavňovačem. Ale jako na citron, jo? Jak je na pomeranče a na to, tak protože jsme si to hodně dělali. No tak to jsem měla teda od pátku do soboty. No ale to jsem byla tak chytrá, že jsem teda vyhodila účtenku. A tak jsem to rozebrala. No jo, jenže ona tam je hřídelka. Oni na tu hřídelku neudělali platličky a jak na to narazili to umělý kolečko, tak by se vymáčkla dva pomeranče a kolečka se na té hřídelce začaly protáčet. Jo, no takže to šlo do šmelce, že jo. Jo. Takže jako já jsem říkala, takovýhle výrobky, já vůbec se divím, jak si někdo dovolí vůbec tohleto vyrábět a dovážet to sem a že se to dovolí sem dovážet, protože ty skládky jako u nás už nemáme ani. No, tak takovýhle mám já zkušenosti, no.
1: Evi, díky za to sdílení těch zkušeností, no. Děkujeme za telefon, za návštěvu.
0: Mějte se hezky. A opravdu teda hodně, hodně se musí přemýšlet, když se něco kupuje, protože jako samotná recenze vůbec nestačí. Nejlepší je, když vám někdo doporučí, ale opravdu dobrý známý, ne nějaký to dobrý známý, na kterýho se můžete spolehnout. Když vám řekne, jo, já tohle to mám, hele, a mně se to osvědčilo. Tak to je úplně nejlepší ze všeho.
1: Tak krásný noční čas přejeme. No. Pojďme poslouchat tam další
0: taky,
1: příběhy a katalohy.
0: A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Určitě souhlasím s paní Evičkou, že nejlepší je cokoliv kupovat na doporučení. Pojďte nám říct, kdy jste vy udělali váš největší nákupní přešlap. Je 14 minut po půlnoci, s vámi je Jarka Barboříková. Přeju krásný večer, krásnou noc a posílám krásnou písničku.

0: Hezky se to poslouchalo. 18 minut po půlnoci skončila píseň Holky v noční lince Českého rozhlasu. A pokračujeme dál, téma zůstává. Co byste se už nikdy nekoupili? Každý z nás někdy podlehne větě, toto se mi určitě bude hodit. A pak přijde den, kdy se na to podíváme, na tu věc a zjistíme, že jsme ji nepoužili za celý život víc než třikrát třeba. Je něco takového i u vás? Zdravíme vás. Koho se ptáme? Haló, haló.
1: Haló, haló.
0: Kdo je s námi?
1: Tady je Liduška, nebo je Lidka Ludmila.
0: Lidka z Jižní Moravy, jsem ráda, že jste vydržela. Tak povídejte, těšíme se i na vaše zkušenosti.
1: Já dneska je taková hrozná doba. Opravdu.
0: Liduško, poprosím stlumit to rádio.
1: Jo, Liduška, já musím odběhnout kousek. Já mám dál a mám problémy. Motá se mi hlava, tak to bude chvíli potrvat.
0: V pořádku, my vydržíme. 731-800-900, zatím můžu zapakovat telefon pro další posluchače, kteří se chtějí taky připojit k tématu.
1: Halo, už je to lepší?
0: Povídejte.
1: Tak fajn. Já říkám, dneska je hrozná doba. Já už jsem taky starší a nevěřím, v dnešní době opravdu se nedá věřit vlastní rodině. Je to smutné, že to říkám, ale je to tak. Ten samý podvodník, smelinář, každý hledí na všem vydělat, jo. Já třeba mám řeknu takový příklad, jak dneska se, jak jsou dneska lidi někteří, no fakt hloupí. Třeba já jsem když si koupila mlýnek na mák, to bylo z umělé hmoty, jo. Jednou nebo dvakrát se na ně mlela mák, tak se to ulomilo a mohla si mu hodit vyčkám. Tak potom jsme si koupili, radši jsme přidali a koupili jsme si ten kovový, víte? No a pak ten mě vydržel potom celý život. Takže ne, nekupovat levné věci. Manžel vždycky říkal, na co je největší reklama, tak to nestojí za nic. A měl pravdu, třeba s tím mlýnkem. A teďka ještě jak byly ty zájezdy jednodenní, víte, co myslím, že? To
0: no.
1: Byly všelijaké pozvánky. Třeba pozvali Jelavce na jednodenní zájezd, třeba někde na nějaký zámek, nebo prostě někam, jo, do nějakého města, to je jedno. No a tam mám potom nabízeli. Konkrétně, je to pozor, je to firma, jmenuje se Beck, píše se to Beck, a je to asi německá firma, a jsou to podvodníci první třídy, protože o nich psali potom mají v novinách a všude. Já jsem si, oni nabízí hrnce, jako, anebo deky, no oni toho nabízí víc. Tak jsem si koupila a v té smlouvě prostě je, že to do 14 dnů můžete reklamovat nebo vrátit to zboží, rozumíte.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem si koupila hrnce. No, jenomže koupila jsem si hrnce teda, rozbalila jsem to, že to bylo taky v velikém kufru. Krásné hrnce, jako to kvalitní, to je, neříkám, že ne. Ale rozmyslela jsem si to a říkám, holka, to je peněz 25 000. To, takže to vrátím, ano. Bylo to v té lhůtě, ty 14 dnů. No tak jsem tam zavolala, tak ten pán, co to nabízeli, tak přijel k nám. A já říkám, podívejte se, já jsem si od nás koupila to nádobí, ale já to bych splácela, víte, najednou si to lípe. No, takže jestli by mě to nevzali zpátky, že podle smlouvy, jako mám nárok, to reklamovat nebo vrátit, takže to bych to chtěla vrátit. No a teď se podržte. On mi řekl, že oni to zboží zpátky nevemou. Jakýkoliv, jo, mohli to být aj hence nebo deky nebo něco jiného. Takže já to nechápu. Ve smlouvě to měli jasně napsané, že do 14 dnů je možnost reklamace nebo vrácení. Jo. A když to člověk chtěl, já jsem to s tím nic nedělala, já jsem to ani nebavila, jenom jsem to rozbalila, rozumíte, a chtěla jsem, zavolala jsem mu, on přijel a říkám, že jsem si to rozmýšlela prostě a že to chci vrátit. A ono to nešlo, my to zpátky nebereme. Do dneška mě strávají měsíčně něco přes 1200, i když to by muselo být za 5 roky splacené, já nevím, 2x minimálně. Nechápu a nepochopím. Tak zpátky to nechtěli, i když ve smlouvě to bylo.
0: No a jak vám to vysvětlili?
1: No nějak. Ta firma Beck, prostě to byly podvodníci jak víno. Víte, co vyvedli? To jsem ale slyšela, že jako pořádali ten jednodenní zájezd, ano. Teď tam přijela hromada lidí, já jsem u toho nebyla, ale slyšela jsem to. V tom sále, ano, a již tam je víc, 2 nebo 3, to přednáší o tom zboží, jako co to všechno, jo, no co to je všechno. No a teď tam byl nějaký pán, který dostal tu odvahu a řekl, že je to podvod, že on to nechce, že prostě zamala na ně policajti, jo, jsou to podvodníci. A víte, co oni udělali? Aha. Oni zamkli ten sál a odmítli pustit ty lidi ven. Nevím, až to dopadlo. No prostě je to jasné, že a takovým podvodníkům se dneska nic nestane. To nechápu a nepochopím do smrti. Jo. No. A Praha je z vás peníze pořád.
0: Leduško, já myslím, že když si člověk prožije nějakou takovou událost a potom teda se píše nějakou stížnost, tak dřív nebo později se tomu někdo musí věnovat, takže nestrácejte naději, jak se říká, na každou se vaří voda, tak věřím, že i tato zkušenost, která teda vás potkala, tak když potkala i ostatní, tak se potom lidé spojí a dojdou spravedlnosti, alespoň teda je to moje vize. Liduško, děkuju za váš telefon, za to, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Poslouchejte dál příběhy ostatních i písničky, které nestárnou, které vám hrajeme.
1: I ty soudy se dají podplatit, rozumíte? A když máte nějaký spor, který vám advokát řekne, jasně to musíte vyhrát, jo? Tak to dejte k soudu. Vy to dáte k soudu, ten soud prohrajete, jo? A ještě potom platíte navíc soudy, advokáty a nevím co. No.
0: Liduško, to jsou už i, to jsou ty extrémní situace, věřím, že ne každý soudní spor tak to skončí, když je člověk v právu. Tak je opravdu čas, abychom už se řekli naslyšenou, takže ať se vám daří. Krásný
1: no,
0: noční čas.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná jste někdy naletěli na nějakou vychytávku, možná módní trend, možná jste si splnili dávný sen, který se nakonec ukázal být trochu jiný, než jste čekali. Co by dnes ve vašem nákupním seznamu už rozhodně nikdy nebylo? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi vyprávět. Ještě pro sebe máme víc než půl hodinky, čeká na vás Jarka Barbuříková. A to na čísle 731 800 900.

0: Krásně se to poslouchalo a těšíme se na další příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Zadek z Brna.
0: Vítejte.
1: Já jsem se chtěl podělit s takovou krásnou skutečností. Bylo to těsně po kolem 90. let, začaly vycházet krásné knížky, například ty, co se dělá, všechno o zemi, atlas ptáku, atlas to, jenomže to jsem v té době ještě nebyl internet. Já jsem si říkal, fajn, to bude pro vnoučata, aby si měli v čem číst a po něčem poučit. Jenže začal internet a knížky jsou dneska mě na nic. Takže všechno, co je v těch knížkách, tak vlastně si snadno najdou na internetu. To je, že nekupovat drahé knížky, které se jsou vlastně na poučení, maximálně knížky o umění, ale takové nějaké knížky, to je úplně zbytečně utracené peníze.
0: No, to je opravdu častá zkušenost. To jste mi velmi překvapil.
1: Strašně těžká zkušenost. No. To jsou knížky a čtverky v řádově tehdy za 700. Dneska mám jich asi 10 a co s tím? Nikdo to nechce.
0: Je to škoda, že děti ztrácejí vztah ke klasickým knížkám a hledají jiný způsob, jak získávat informace, protože ta kniha je...
1: Dneska už je to úplně na nic. Jo? V té době, kdy vlastně nebyl internet, tak to bylo velice zajímavé. Jo? Ale okamžikem, kdy vznikl internet, tak ty knížky jsou na nic.
0: Ano. Člověk drží v ruce knihu, může se k ní vrátit, hlavně si tím rozšiřuje slovní zásobu a má v ruce památku, pak se to může předávat dál a půjčovat. A dneska, jak je ta doba rychlá, tak ano, tento vztah ke knihám u mladších generací mizí rychle. To vám musím dát za pravdu.
1: No, takže... Dneska si pomalu ani nekoupím normální knížku, radši si zaplatím knížku, e-knížku a pustím si to a přečtu si to na telefonu nebo na počítači, jak potřebuju.
0: A vy máte doma nějakou knihu, ke které máte velmi osobní vztah a říkáte si, a to je škoda, že toto vnoučata nezažijí. Já mám třeba velmi staré vydání Babičky po mé babičce, takže to beru jako raritu. Máte něco takového?
1: Já tak nevím, něco takového starého. Možná Jiráskovy knížky, které tady mám nějakých, nevím, asi 5 nebo 10 hodně starých.
0: To jsou poklady.
1: Jsou poklady, no, ano. No. Já mám velkou knihovnu, já mám asi 2000 knih, jo, takže, protože já to mám ještě po otci, který byl knihkupec. Takže knížek je tam spousta. No.
0: Knížka tam budete mít určitě mnoho unikátů.
1: No tak jsou tam Walkerovy spisy. Ještě, jo. Je tam spousta krásných knížek. Jo. Knížky o umění. To jsou knížky, ke kterým se rád vracím. Ale tady tato věc, kterou jsem kupoval pro vnoučata, ta mě strašně mrzí.
0: Chápu. Pane Zdeňku, děkujeme, že jste s námi teď trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Já si představuju tu knihovnu, kde máte 2000 knih, tak jestli je teď máte kolem sebe, tak se kochejte a buďte vděční, protože to je obrovská památka. Kapela Elán bude zpívat právě teď, ať se vám to hezky poslouchá v naší společnosti.
1: No, takže varuju lidi, aby si nekupovali takové knížky. Vlastně dneska už to ani, myslím, nevychází.
0: Ať se vám daří.

0: Kapela Jelen je před námi, bude nám hrát a zpívat v noční lince Českého rozhlasu. Ale než se rozezní, tak je tady návštěva. Odkud kdo volá, krásný noční čas přejeme v noční lince.
1: Já vás zdravím, Jaruško.
0: Paní Staňka.
1: Ano, pohodla jste.
0: Bohumín, tak povídejte, vyprávějte.
1: No tak já jsem se taky držela hesla hloupí, dostali peníze, kramáři měli kšet. To si nemyslete. Bylo to nádobí Ceptr, ta největší sada, která potom na sklokeramickou desku nešla, tak aspoň měli psi z čeho žrát. Jo, byl to vysavač Rainbow. Když jsem pak měla mít tu nádobu plastovou s tou špínou, vylejvat do záchodu a jí to umýt, plno písku ještě v tom bylo, tak se mě to eklovalo. No, pak jsem si koupila žehličku ještě z toho, s tou babkou. No, můžu vám říct, že když to tak poslouchám, ale pořád to auto elektricky bylo daleko hodnotnější než tyhle ty všechny ty. Poslední takovou třešničkou na dortě byly příbory Ceptr. Když jsem prodala ale celý ten kufr Fungl novej, poněvadž dcera říká, já to nechci, to je těžký. Já říkám, takže jsi mi to hodila na hlavu, nedostaneš nic. Za kolik to prodám, nic ti nedám, peníze utratím. No a řeknu vám tolik, že s odstupem času se tomu směji, poněvadž manžel zemřel mladý poměrně v 51 letech. Já dneska toho tolik nepotřebuji a jsem nejspokojenější člověk na světě. Čím méně věcí člověk má, tím je to lepší.
0: To s vámi souhlasíme, paní Staňko, ale to se někdy lehce říká, ale potom něco vidíme a řekneme si, to by se mohlo někdy hodit a najednou máme doma kupu věcí, na které se práší. Takže to není váš
1: Jaruško,
0: případ.
1: Jaruško, nemám, opravdu ne. A teďkom akorát zachvěvy lidi, které potkávám, když jdu někde do Kaufu a říkám si, zas nám budou ty kontejnery smrdět. Jo? Poněvadž není možné to sníst. Tak říkám, že to je to heslo, hloupí dostali peníze, kramáři mají křeft. Takže tolik pro
0: vám
1: posluchače.
0: Vám se nestává, že nakupujete impulzivně. Vy nakupujete s rozvahou a hezky hlavou.
1: Přesně tak, ale to vás naučí život, Jaruško.
0: No, já s tím mám vždycky velký problém, protože jdu vždycky na rohlíky a já si schválně nevezmu košík, abych nic nekoupila. Takže to potom nesu v rukách, v tričku, vypadává mi to z těch rukou. A ani nákupní seznamy nepomůže, když jdu teda pro víc věcí, tak jsem si řekla, napiš si to, aby si nic jiného nevzala. No, taky mi to nepomůže.
1: Jaruško, já mám jeden druh chleba. Nebudu ho jmenovat, je to receptura z roku 1850. Možná budete vědět, o které jde. Z toho mě nebolí žaludek. Pišunky takové, to vůbec nejím. Katalánský salám, ten mi chutná. Nemá dráždivé koření, je dobrý. A já pro něco jdu, já vím konkrétně pro co jdu a víc se nedívám po tom obchodě. Nic víc nekoupím třeba. Jo?
0: Tak by to mělo košík být, ano, tak by to mělo vypadat.
1: Košík mi přinese vajíčka, košík nebo rohlíky, jo, mi přiveze vajíčka, já nevím, třeba rýžový olej a takové různé věci, co potřebuju, kilo másla, to si dám do mražáku a to už vím, co chci, ať ty tretky netahám těžky, jo, vajíčka, ať to někde nerozbiju, ale taky nedělám zásobu, kdo ví jakou, 15 vajec a to mám na měsíc, jo. Nebudu utrácet za blbosti a lítat po obchodě a kupovat něco, co nepotřebuji, jo. No, jenže víte co, když jsou děti, když je rodina, tak to je něco jiného. Buďme si upřímní. Ale to, co mluvím, že ty důchodci jako takhle nakupujou, jako opravdu nerozvážně, tak tomu se divím. A pak smrdí v těch kontejnerech, to je jako teďkom v těch hicech. Oni to nesmí.
0: Staní, taky děkuju za váš příspěvek. Přeju krásný noční čas, krásný nový den a budu se těšit, že se společně spojíme zase někdy příště.
1: Jo, ano. A já přeju všem posluchačům, aby uvažovali a nechodili do obchodu s přehřátým mozkem. Tak, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Milí posluchači, naše dnešní noční linka pomalu končí. A když jsem dnes poslouchala vaše příběhy o věcech, které jste si koupili a po druhé už byste do nich peníze nedali, říkala jsem si, že někdy je vlastně dobře, když naše největší životní starost je právě takováhle. Abych to vysvětlila, byla upřímná, dnes jsem byla na pohřbu velmi mladého člověka a po takovém dni člověk najednou přemýšlí o věcech úplně jinak. Takže jestli jste si někdy koupili něco zbytečného, utratili peníze za špatnou věc nebo vás nějaký nákup mrzí, možná si dnes můžete říct, hlavně, že nejde o nic horšího. Peníze se dají znovu vydělat, věci se dají vyměnit, opravit, vyhodit, ale to nejcennější, co máme, je náš čas a lidé, které máme kolem sebe. Tak děkuju vám, že jste byli se mnou, za vaše telefonáty, příběhy i otevřenost. Přeju klidnou noc, opatrujte sebe i blízké a važte se toho, co máte právě teď. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčel se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. A řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě?

0: Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně. Myslíte, že si na úplatkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. No, dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šejdířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

Můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5. Že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30. A že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo protože mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický ranní ptáček. Uslyšel jsem je...

Jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel, v nějakou příšernou ranní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat, jako ti raní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem. Nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vydrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30, nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00, tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila. Nespokojil se už se vstáváním o 4:30, posunul je na 4:00 a pak dokonce na 3:45. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 4 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice, kdykoliv mezi 2:00 a 4:00 ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k 0.
Tak je to s těmi časnými vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Vážení posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
3: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
4: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
3: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
4: Prosím.
3: Tak především. Posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
4: V obojím.
3: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
4: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
3: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
4: Ale vůbec ne.
3: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
4: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
3: Ach jistě. To je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
4: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
3: Ovšem, ovšem.
4: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
3: Nového Hamleta? Nového Hamleta. Je něco takového vůbec možné?
4: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
3: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
4: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
3: Ano, ano, do černého sametu, ano.
4: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy alžbětínskou éru?
3: Co to?
4: Alžbětínskou éru, slečno.
5: Ano, ano, jistě.
4: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
5: Tak než...
4: Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v Černém sametu je dokonale směšný. Za shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako Černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
5: Ano.
4: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
5: Fantastické.
4: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik setrvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce, a sděluji obecenstvu křečovitými za škopy svých zad. Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
5: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia Teď. To je revaluace Hamletova významu.
4: Můžete tomu říkat tak i tak.
5: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
4: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
5: Ano, vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. A pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
4: Něco jako jsem já.
5: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro Rádio Teď, Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
6: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavého jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pochopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
7: No dobrá, tak jenom stručně.
6: Takže, ten hrabě dostal dopis.
7: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
6: No, ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
7: Od jakého Porfíria?
6: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš. Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
7: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu A kdo má koho zabít?
6: No chystají se přece zavraždit Demonia.
7: A kdo přinese ten dopis?
6: Přece ten Demonio.
7: Ten Demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
6: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
7: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
6: Co? Co máš jedno? Zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
7: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
6: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde, člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
7: Moment, jakého zase Františkána?
6: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší...
7: Kdo je to za Pio?
6: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
7: Aha.
6: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají... Jo, tu papežskou bulku, no. To je nejspíš taková nějaká karetní hra. Aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom... Sakra. Ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je v obráceně. Ten Pio vůbec není chytrej, ale úplně slabomyslnej. Prohnanej. Je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho Demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
7: Ale jak ho k tomu donutí?
6: Tak to ví, že má Demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria. Teda jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
7: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
6: No, Demonia.
7: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
6: Jo.
7: Tak dál.
6: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle...
7: Jak?
6: Jak? No, jsem říkal, ne?
7: Aha.
6: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom dominu.
7: Kristovi rány, ty ale dovedeš člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
6: No, aby to zmařila přece.
7: Aby zmařila co?
6: No, aby zmařila celou tu intriku.
7: To ji nemůže zmařit bez domina?
6: No to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
7: Jo, a takhle ji neodhalí.
6: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia della Sterola.
7: To jí ale naletěl, co? Kdo je ta nová dáma?
6: Kdo, Lucia?
7: No.
6: No tak ta ti je ohromná, kamaráde. To ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho plná, no.
7: Tak aspoň plnoští jela, ne?
6: Co? Sakra, už jednou. Nedělej si z toho legraci.
7: Promiň.
6: Zkrátka, je to sestra té hraběnky di Carantaratta. No,
7: Taratta, jo.
6: Proto taky ten frafrakolíko, že jo? Ne, tak to není. Ne, ničí sestra není, sestřenice. Tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
7: Ovšem, no? Chápu, kdo by nechtěl.
6: No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
6: No, už to chápeš, vidíš.
7: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
6: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
7: Ne, jen se nenamáhej.
6: Ne?
7: Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
6: Jo.
7: Takhle, Pio má prostě Porfíria a Demonio má prostě Pia
6: no?
7: A Doge je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
6: Tak.
7: Všechno je mi to úplně jasný.
6: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
7: Jo.
6: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
6: A to by člověka vzal čert!
7: Co se stalo?
6: Ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
2: Ukáž? Pokračování v příštím čísle. Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforizmy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock. Stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, cosi, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v výlmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutáleli je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
2: Divadlo. Divadlo pro vaše uši.
1: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.